0: ale já tvořím věci nové a vy to nevidíte. Myslíš tohle takové to, že už se někde něco děje a já bych to měla spatřit?
1: Ano, ale to si ještě můžeme rozdělit asi taky navíc jako možností, protože jednak je to o tom, že Bůh tvoří něco nového ve světě kolem mě, příklad. Něco se děje, nevím, ve společnosti, nebo historicky, nebo v životě lidí kolem mě, kteří ke mně patří a jejich příběh je propleten s mým, tam Bůh může tvořit něco nového, co je dobré rozpoznat, ale potom něco nového se může tvořit v nás, v naší duši, v našem vnitřním prostoru. Třeba začne období, kdy se potřebujete trochu stáhnout do klidu. Začne třeba nová životní doba, kdy budete potřebovat začít třeba se zbavovat některých závazků, některých činností, doba usebrání. A nebo naopak začíná doba, kde potřebujete se více angažovat, více pustit do věcí, více objevit nové obzory. A tahle potřeba, ať už jedna nebo druhá, nebo nějaké další, tak se můžou v nás spouštět a zpravidla se v nás spouští dřív, než si to uvědomíme a než si to pojmenujeme. To myslím, že je něco, co není, co Bůh tvoří kolem nás, je to něco, co se děje v nás, ale určitě to také není výjimuto z Boží iniciativy. Možná by se dalo říct, že Bůh v nás spouští něco nového nebo nás zatahuje do nového procesu, nové fáze života.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak je prostě něco jiného ten začátek, který já spustím a něco jiného ten začátek, který jakoby mám rozpoznat, protože se udál někde vně mě a já jsem do něj nějakým způsobem zvána. Tak mě zajímá, jestli když jsou to různé začátky, tak jestli taky člověk potřebuje jakoby nebo má mít jinou výbavu toho, aby to mohl udělat, aby mohl být součástí toho začátku. Ať už toho, který já spouštím, anebo toho, který se děje a já mám být jeho součástí.
1: Takhle obecně těžko říct. Možná k tomu rozpoznat, že něco začíná, tak to chce nějakou bdělost, možná řekněme. Možná, když mám před sebou prázdný otevřený prostor, do kterého můžu něco vnést a není jasné, co je to na mě, abych byl kreativní, tak to potřebuje spíš odvahu a tu kreativitu. Někdy rozpoznat, že už začíná něco kolem mě, co já musím uznat a co je třeba náročnější uznat, protože se třeba mění moje životní role. A musím si všimnout, že se začala nějaká nová kapitola v životě, to chce možná spíš pokoru. Takže asi mě napadá, začátky vyžadují odvahu, pokoru, bdělost a kreativitu. A asi v různé míře podle situace.
0: A co ta chvíle, kdy v člověku začátek vzbuzuje strach?
1: No to je o té odvaze asi. O té odvaze přímo tu výzvu, ale i v obdělosti možná právě všimnout si, že nad něčím se mi nechce moc přemýšlet nebo mi to moc nejde, protože to ve mně vzbuzuje strach. My spoustu věcí, které v nás vzbuzují strach, tak ten strach nevnímáme. Velmi častokrát to udělá jenom to, že danou věc nevidíme, že si ji neuvědomujeme. Potom, když máme přátelé, kteří nás dobře znají a ve správnou chvíli nás efektivně profackují, tak někdy zjistíme, že aha, tyjo, tady je něco, co musím uznat, že je. Ale bojím se to uznat, je mi to nepříjemný, bál jsem se toho. Ale často, když už nás někdo trošku donutí, tak se nám uleví, protože oni ty nepřiznané strachy z toho, co se děje, tak nás působí napětí a tak nám jako tajně otravují život. Je to takový smrad, který se rozléhá trochu všude. Ono, když se to pojmenuje, aha, tohle se děje. A tohle teda musím jako vzít v potaz. A na tomhle musím začít pracovat i ze své strany. Tak to je v něčem úlevné, když už to člověk přijme. A dokud předtím přešlapujeme, tak to vyvolává v nás bezmoc. Takové znehybnění a stud, taky spoustu takových pasivních, negativních emocí. A nebo unikáme k nějaké jiné aktivitě, na které nezáleží. To je možná taky jako téma. Začínání věcí pro to, abychom se nemuseli věnovat něčemu jinému, co je třeba uznat.
0: To je rozhodně věc, která mě napadla v souvislosti s tímhle tématem, protože jsem si uvědomila, že se v jazycích mluví o věčných začátečnících, o takovém tom pořád dokola stojím na začátku a jdu si opakovat základy a pořád dokola po tisící startuju tu první lekci v angličtině, aniž bych se posunula někam dál. Jestli to taky něco nevypovídá o tom, jak se začátky nakládáme?
1: Asi vypovídá, ale může to mít nejrůznější funkce. Jestli jsem věčný začátečník v něčem a věnuju se první lekci angličtiny 3 roky, tak je dobrý rozpoznat, co se ve skutečnosti děje. Může se dít to, že je pro mě opravdu důležité si tu angličtinu naučit a opravdu mi není dáno. Prostě mi to jde hodně pomalu a mám změnit strategii. Ale může se taky stát, že to plní jinou funkci. Že trávit ten čas někde takovouhle činností, která je víceméně bezobsažná, tak možná vyvažuje to, že ten člověk někde jinde neumí vypnout. Jo? A vlastně mu příjemný, že jednou za čas může naprázdno koukat do knihy s angličtinou. Jo, může to mít různé funkce. Ale takové to rozjíždění nových a nových a nových aktivit a nápadů na prázdno nebo s energií, která by měla být dana do zápasu v nějaké oblasti, která je podstatná, tak to je taková léčka. Ono je to vlastně možná o nějaké vyváženosti mezi schopností postavit se a dívat se na to, co se děje a na základě toho něco začínat nebo nechat se jako vést trochu tím, co rozpoznávám, když se dívám do toho svého života. A na to se potřebuje mě zastavit. A aktivita je ta druhá stránka, která musí být v kontaktu s touhle pasivitou. Pokud se jenom utápím v aktivitě, to není skutečné jednání. Jo? Mm-hmm. To může být jako takové máchání rukama kolem sebe, ale nemusí to dělat zářezy do života.
0: Mluvili jsme o tom, jak je dobré umět rozpoznávat, že někde něco začalo a mám do toho vstoupit. Možná můžeme mluvit i o té chvíli, kdy člověk sám o sobě je iniciátorem nějakého začátku, že to nějakým způsobem souvisí i s převzetím zodpovědnosti za tu danou věc, protože i to je něco, na co možná zapomínáme. Ty jsi teď zmínil, že mohou být lidé, kteří začínají pořád nové a nové věci, ale možná právě proto má smysl zmínit tu souvislost mezi začátkem a zodpovědností.
1: Ano, začnu něco dělat nebo začnu se v něčem angažovat, když převezmu zodpovědnost. A to souvisí s tím taky, co vidím jako svoji věc v životě, jo? A co jsem ochoten vzít jako svoji věc. Pokud jsem typ člověka, který hodně dá na svoji vůli a určuji si, co je moje a co není až příliš sebevědomně, řekněme, tak přehlednu spoustu věcí, které se ve mně a kolem mě začaly a volají po mé pozornosti, protože prostě nejsem zvyklý se nechat oslovit něčím, co nejsem já. A naopak, někdo jiný má problém s tím říkat ne. Někdo si nechá vnutit spoustu začátků a nechá se vtáhnout do toho, aby začal dělat věci, které se mu do života nevejdou. A nechá si vnutit zodpovědnost za věci, které na jeho zodpovědnosti nejsou. Protože chce být nejhodnej nebo se bojí nějakého pocitu viny, který by mohl mít ve chvíli, kdy někde postaví nějakou hranici. Že je to o zodpovědnosti a o tom, kde rozlišujeme hranici mezi, co je já a moje a co je nejá, co není moje. A to je zase o nějakém rozhovoru s Bohem a s druhýma, protože za normální okolností jsme schopni vést dialog a v rámci něho tu svoji zodpovědnost, tu sféru své zodpovědnosti flexibilně přehodnocovat.
0: Když tě poslouchám, tak mě napadá, jak je jednoduché tvořit si nějaký příběh, být ten, kdo ty věci rozjíždí, kdo jim určuje parametry a jak je náročné někdy stát se součástí nějakého příběhu, který má možná úplně jiné parametry, než já jsem ochotná přijmout a zároveň vidím, že mám být jeho součástí. Je potřeba k tomu, kdy ten příběh tvořím a k tomu, kdy mám do něčeho vstoupit nějakou jinou výbavu?
1: No to je zase asi o té vyváženosti, jo. To je možná pro o nějaký citlivosti pro to, po čem situace volá. Protože někdy situace volá potom, abych já do ní vnesl svůj otisk. Jo, abych já ji zadefinoval, abych já řekl, tohle se teď bude dělat, nebo takhle to budu dělat. A pokud jsem člověk, který má tendenci držet hubu a krok, tak možná se potřebuji právě v tom cvičit a právě v tom si budu mít tendenci přehlížet a tudíž bych měl být víc iniciativní a učit se vtiskovat trošku sebe do toho, co, kdy a jak se dělá. To je ta vlastně jako iniciativa. Ale potom tam máme tu druhou stranu a to je nějaká schopnost nechat se vést, jo? Schopnost nechat se zatáhnout do něčeho, říct ano, k tomuhle budu patřit nebo k tomuhle patřím, jsem součástí tohohle procesu, ale musím naslouchat a budu naslouchat tomu, po čem ta situace volá a budu jako k dispozici. Možná je rozdíl mezi tím, být k dispozici a být ten, který jako vtiskuje něco svého. To je asi ta polarita.
0: Zároveň pořád dokola tam vnímám to, co říkáš, totiž, že člověk má být citlivý a učit se to rozpoznávat, jakože to je možná to, co nejvíc ten začátek potřebuje, jestli tomu dobře rozumím.
1: No ano, ano. A my, protože je pro nás lehký unikat od zodpovědnosti, zodpovědnost bolí, Erich Fromm napsal knížku Strach ze svobody a my jsme byli stvořeni jako bytosti se sice omezenou, ale poměrně jednoznačnou svobodou jako aspektem našeho života, že můžeme se rozhodovat. Dokonce se musíme rozhodovat a tudíž můžeme dělat chyby a tudíž to může dopadnout špatně. Jo. Takže nezodpovědnost nás trochu děsí a my si to snadno vyřešíme tím, že si vystavíme univerzální řešení, které pak používáme všude. Takže velmi snadno se staneme těmi, kteří svojí vůlí a svojí iniciativou válcují prostě všechno kolem sebe a pak nemusím řešit to rozlišování. Jo. Pokud jsem ještě narcistní k tomu, tak můžu být přesvědčen, že moje rozhodnutí bude vždy lepší než cokoliv, s čím by přišel někdo ostatní, tak to je pak bezpečný svět na první pohled. Ale pak můžou být lidi, kteří jsou velmi iniciativní v tom naskočit na vlaky, které jezdí kolem, jo. Kteří prostě se nechají vést potřebami a zájmy druhých a tak a vlastně nerozlišujou, neberou zodpovědnost pořádně za to určit, co ano a co ne a mají dojem, že v tom vyhovět vůli, ať přichází téměř odkudkoliv, tak je dobrá životní strategie. A ono je to druhá stránka toho prvního. V obou případech je to rezignace na ten zápas v tom rozhodování, co a jak. Jo. Rozlišování, říkáme křesťansky. Dokonce křesťansky věříme, že rozlišování nefunguje samostatně. A nefunguje jenom na základě mé vlastní moudrosti, řekněme, ale že se v ně musíme nechat vést Bohem. A dokonce ani to nestačí, protože, tak jak někdy říkávám, ten Ježíš má tělo, takže Pán Bůh nám vnutil druhé lidi, aby jsme museli spolu s nima rozlišovat. Prostě i když jsem křesťan, tak platí, že víc hlav víc ví.
0: Pán Bůh nám vnutil lidi je hezká formulace. Takže ostýchaví, kéž mají naději a odvážní a silní, kéž dokážou poodstoupit, zastavit se a chvíli přemýšlet.
1: Asi tak.
0: Jo, vidíš, to je dobrý závěr prvního povídání o začátcích. Promiň, já potřebuji vždycky ty věci aspoň nějak zaškatulkovat. Mně se
1: ne, klidně škatulkuj.
0: Děkuji.
1: Klidně škatulkuj, já ti to rozvrtám.
0: No však právě. Tak to bylo to první povídání o začátcích programu Uši k duši. Budeme se na vás se stejným tématem těšit i v příštím vydání. Pro dnešek se loučí Lucie Endlicherová.
1: A Marek Macák.
0: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.
2: Co nás ovlivňuje natolik, že jsem kvůli tomu ochotný měnit svůj život, vztahy i rozhodování? A odpovídá náš všední život tomu, co vyznáváme u stolu Páně? Tyto otázky pokládá Jiří Hurta v pokračování výkladu oddílu z 10. kapitoly 1. listu Korinským. Pořad Studna slova uslyšíte dnes v 7 hodin 45 minut.

0: Americká kytaristka a zpěvačka Joanna Connor patří k výrazným osobnostem chicagského blues. Do Chicaga se přestěhovala z Massachusetts, aby se naučila hrát blues přímo u zdroje a brzy si získala respekt na převážně mužské scéně. V sobotu 15. listopadu 2025 tato dnes už legenda ženského blues vystoupí v Šumperku na festivalu Blues Alive, ale věřím, že i pokud se na tento mezinárodní festival nechystáte a nebo pokud nás posloucháte kdykoliv později, bude pro vás setkání s touto energickou ženou zajímavé. Od mikrofonu vás vítám Milan Tesař. S Joannou Connor jsem se spojil na dálku přes internet, a to až na popáté. Joanna poprvé zapomněla, podruhé neměla kvůli vichřici přístup k internetu a pak jsme ještě dvakrát řešili problém se špatně fungujícím zvukem. Nakonec třetí den a na pátý pokus se spojení povedlo a vznikl rozhovor, který v celé délce vychází v bilténu festivalu Blues Alive. Lehce zkrácený si jej můžete poslechnout právě teď, doplněný ovšem skladbami ze zatím posledního alba Joanny Connor, nazvaného Best of Me. Začneme vyprávěním o začátcích této hudebnice v Chicagu.
1: Intenzivní vzpomínka se váže k Lonnymu Brooksovi, který mě pozval, abych si s ním zahrála, protože si všiml, jak se na něj dívám. Když hrajete hudbu, někdy poznáte, že někdo v publiku opravdu pozorně poslouchá. A někdy poznáte i to, že je to muzikant. Přišel za mnou o přestávce a řekl, ahoj, já jsem Lonnie. Bla, bla, bla, bla, jak se jmenuješ? Odpověděla jsem, Joanna. A on na to, ty nejsi z Chicaga, protože slyšel můj přízvuk. Odpověděla jsem, ne, jsem z Massachusetts. A on se zeptal, a co tady děláš? Řekla jsem, přijela jsem naučit se hrát blues. A on na to, a na co hraješ? Řekla jsem, na kytaru. Podíval se na mě trochu překvapeně. Tehdy totiž téměř žádné ženy na kytaru nehrály. Pak se mě zeptal, chtěla bys si zahrát s mou kapelou? Řekla jsem, jasně. A on, tak pojď na chvíli sem. Měl kytaru Gibson SG a podal mi ji. Tak mi něco zahraj. Nepamatuju si, co jsem zahrála, ale on řekl, dobře, jo, jo, můžeš si s námi zahrát. Můžeš otevřít koncert s mým kytaristou Dionem. Dion Payton byl obrovský, impozantní chlap, skvělý hráč, skvělá kapela. Přišla jsem za ním a řekla, ahoj, já jsem Joanna. Lonnie říkal, že můžu s tebou otevřít koncert. A Dion řekl, ne, ne, nemůžeš. Tak jsem si sedla, dala jsem si pár panáků whisky, pak jsem k němu znovu přišla. Poslyš, já umím hrát na kytaru a Lonnie říkal, že můžu, tak to prostě je. A ona to, tak dobře, tak něco ukaž. Podal mi svou kytaru, kývl hlavou a já si sedla a zahrála. To bylo úplně poprvé, co jsem kdy hrála v chicagském bluesovém klubu. Bylo to neuvěřitelné. Publikum šílelo, všem se to líbilo. Díky Bohu. A hned potom jsem dostala první nabídku na koncert s významným bluesmanem staré školy, který žil v Chicagu. Jmenoval se Johnny Little John. Slyšel mě, vzal si na mě telefon a řekl, chtěl bych, abys se mnou hrála koncert tady za 3 týdny. A tak to všechno začalo.

0: Na dálku je naším hostem americká kytaristka a zpěvačka Joanna Connor. Toto byla z alba Best of Me skladba Pain and Pleasures. Joanna pokračuje ve vzpomínkách na bluesové Chicago.
1: Ano, dalším opravdu důležitým okamžikem bylo, když jsem si mohla zahrát s Buddym Guyem v jeho klubu Checkerboard Lounge. To je moje druhá nejintenzivnější vzpomínka. V Massachusetts jsem byla spíš zpěvačka, která občas hrála na kytaru. Měla jsem docela úspěšnou kapelu, ale celý život jsem poslouchala blues. Milovala jsem ho. A právě chicagské blues bylo to, co mě nejvíc přitahovalo. Chtěla jsem hlavně přestat tolik zpívat a spíš se dostat do kapely, kde bych se mohla učit praxí. Protože z desek se sice můžeš naučit hodně, ale já jsem chtěla být tam, kde se to děje. Chtěla jsem být součástí té kultury. Chtěla jsem to opravdu zažít na vlastní kůži. Takže i když teď moje hra představuje určitý hybrid a není to čisté blues, věděla jsem, že pokud dokážu opravdu procítit původní blues, získám tím něco zásadního. Když jsem tehdy hrávala na Southside, což byla převážně afroamerická čtvrť, v 80. letech tam bylo v blues hodně vlivů R&B a soulu. Třeba zvuk labelů Malaco, Little Milton a dalších, nebo zpěvák Tyrone Davin. Nebyl to čistě blues v tradičním smyslu, ale silně prostoupené R&B. A konkrétně Dion Payton mě přitahoval právě tím, že to posouval ještě dál. Hrál styl, který byl něco jako setkání Santany se starým soulem. Hrál i klasický gospel, takže on byl tehdy asi největším vlivem na mou hru. Vždycky jsem cítila, že chci hrát i jinou hudbu, ale zároveň jsem věděla, že blues je matkou všech moderních stylů. A opravdu jsem to chtěla poznat z první ruky a dostat blues co nejhlouběji do své duše.
0: Název další skladby je Best of Me.

0: Joanna Connors jako žena musela pracně hledat svůj prostor na silně mužské bluesové scéně. Zajímalo mě, jak se jí to podařilo.
1: To je dobrá otázka. Blues, jak víme, začínalo se zpěvačkami, tedy ženskými hlasy. Ale od 50. let s nástupem Muddyho Waterse, Otise Rushe a dalších se stalo převážně mužským světem. I dnes sice hraje na nástroje mnohem víc žen než dřív, ale přesto jsou instrumentalisté většinou muži. Když jsem byla malá, řekla jsem si, proč mají chlapi všechno to skvělé? Oni můžou hrát hudbu, mají profesionální sport. Tak jsem se rozhodla, nemůžu se sice profesionálně věnovat sportu, i když ho miluju, ale můžu hrát hudbu a nikdo mi v tom nezabrání. Na chicagské bluesové scéně jsem ale musela být tvrdá. Nebyli na mě zrovna mírní. Někteří se ke mně chovali trochu ohleduplněji než jiní, ale většina mě pořádně prohánila. Byla to škola života a rozhodně se ke mně nechovali jinak, jen proto, že jsem žena. Naopak, občas se na mě dívali s výrazem, co tady děláš, ukaž, že na to máš. Takže mě to jen posílilo. Byla jsem mladá, odhodlaná a cílevědomá. A říkala jsem si, prostě to udělám po svém, tak to prostě bude.
0: Další skladba, kterou nám Joanna Connors zahraje, se jmenuje Two of a Kind.

0: Hovořili jsme o tom, jak bylo těžké prosadit se jako žena na bluesové scéně v Chicagu. Je dnes už situace lepší?
1: Řekla bych, že mezinárodně i v rámci Spojených států ano. Máme tu Anu Popovič, Samantha Fish, Caroline Wonderland. Ve Finsku hraje skvělá kytaristka, jejíž jméno nedokážu ani správně vyslovit. A v Itálii je několik úžasných žen, takže je vidět, že hudebnic je teď mnohem víc. Na baskytaru hraje třeba Daniel Nicole, přibylo i žen za bicími. A další generace už to posouvá dál. Sue Foley je stále aktivní, stejně jako Debbie Davis. Takže ano, je to o něco lepší, ale i tak bych řekla, že ženy tvoří možná jen 10-20% hudebního světa. A v blues obzvlášť je ten poměr pořád hodně nevyrovnaný.
0: Greatest of These je název další autorské skladby kytaristky Joanny Connor.

0: V roce 2002 Joanna Connor přerušila nebo výrazně zmírnila svoji kariéru kvůli dětem. Jak se na tuto výraznou změnu ve svém životě zpětně dívá?
1: Na cestách jsem byla od roku 1988, takže to bylo hodně dlouhé období koncertování, a to často i po Evropě. Měla jsem německého manažera Tomase Rufa z Roof Records a hodně jsme hráli i po Spojených státech. Měla jsem ale štěstí, že mi situace v Chicagu umožnila dál vystupovat, protože tehdy tam bylo tolik klubů. Měla jsem 3 koncerty týdně v Kingston, Maine a jeden v House of Blues, takže 4x týdně jsem mohla hrát a krom toho jsem občas učila. Asi jsem tím svou kariéru trochu zpomalila. Lidé si možná mysleli, že jsem úplně zmizela z povrchu zemského, ale Kingston Mines je velmi populární klub, vždycky plný lidí a přicházeli tam lidé z celého světa. Takže jsem si říkala, nejsem sice na turné, ale ti, kdo tu jsou, přiletěli z různých míst. Tak jsem tam vystupovala 15 let, 3 večery týdně. Byl to zajímavý.

0: Naším hostem na dálku je kytaristka Joanna Connor. Hovořili jsme o tom, jak kvůli výchově dětí načas omezila svou mezinárodní kariéru. Na konci této pauzy byl okamžik, kdy jí díky koncertnímu videu nabídl spolupráci sice mladší, ale v té době už světově známější kytarista Joe Bonamassa.
1: To je docela vtipná historka. Byla jsem zrovna v supermarketu a nakupovala potraviny, když mi začal pípat telefon. Pořád dokola. Píp, píp, píp, píp. Říkala jsem si, co se to děje. Víkend předtím jsem sice hrála, ale teď bylo pondělní ráno. Dělala jsem běžné věci, byla jsem prostě máma. Najednou koukám na telefon a vidím, že kamarád mého bratra, bratr se mnou ten víkend hrál na basu, nás při koncertu tu natáčel a video nahrál na Twitter, Facebook i Instagram. A najednou se začali ozývat slavní kytaristé. Vernon Reed z Living Color, Ted Nugent, Tracy Guns, což byl původní kytarista Guns N' Roses, a Joe Bonamassa. A pokaždé, když jsem viděla, že někdo z nich sdílel nebo komentoval to video, psala jsem jim, ahoj, tady Joanna Connor, to jsem já, díky, že si to sdílel. Joe byl všem jediný, kdo mi opravdu odpověděl. Bylo to neuvěřitelné, byla jsem úplně v šoku z toho, co se děje, ale zároveň to bylo nádherné. Říkala jsem si, to je skvělé, jak milé.
0: Joe Bonamassa s Joannou Connor spolupracoval na albu 4801 Indiana Avenue, které vyšlo v roce 2021.
1: Spolupráce s Joem mě opravdu bavila. Cestou tam, nahrávali jsme v Nashvillu, jsem seděla v letadle a říkala si, dobře, vím, že tam bude i Josh Smith. Takže půjdu do studia se dvěma z nejlepších kytaristů současnosti. A říkala jsem si, buď se složím, a nervozita mě úplně paralyzuje, nebo do toho půjdu naplno. Takže jsem si v duchu pořád opakovala, musíš být sebevědomá, zvládneš to. Tohle je životní příležitost. Pořád jsem si to říkala dokola. Když jsem tam pak dorazila, šla jsem druhý den Joeovi domů v Nashvillu. Josh tam byl taky a hned jsme si padli do noty. Má skvělý, suchý smysl pro humor, což se mi na něm moc líbí. Sedli jsme si, poslouchali písně, nechal mě zkusit pár svých kytar. Společně s Joem vybrali několik skladeb a ptali se mě, co si o tom myslíš, zkus to zaspívat, jaké tónině bychom to měli dělat. Druhý den už jsme šli do studia.

0: Biblia. Ale už předtím mi Joe několikrát opakoval. Poslouchej, chci, abys mi věřila. Chci zachytit to, co jsem viděl v tom videu a přenést tu sílu na desku. Ve studiu mi pak říkal, chci, aby se s hlasem vyrovnala svému kytarovému projevu. Myslím, že jsi dobrá zpěvačka, ale tvé hraní je ještě silnější. Tak to srovnej. Takže mě opravdu nutil jít na maximum. Natočili jsme to celé asi za 4 dny a byla to fantastická zkušenost. Většinu skladeb jsme hráli živě. Seděla jsem mezi Reesem Bynancem, který hrál na klávesi, s Allman Brothers a se Stevem Rayem Vaughanem a Joeem, který hrál na hamontky. Josh byl na druhé straně a bubeník, skvělý muzikant, který hrál třeba s Frankem Oceanem a dalšími slavnými, dodával nahrávce obrovskou energii. Basista byl z New Orleans a Joe seděl v režii se svou kytarou. Bylo to magické.
1: Kytarista Joe Bonamassa hostuje i na nejnovějším albu Joanny Connor Best of Me, z kterého si dnes hrajeme. Jeho kytaru uslyšíme ve skladbě Highway Child.

0: Naším hostem je kytaristka Joanna Connor a já se jí teď ptám, jak důležité jsou pro ní texty písní a jak osobní texty na svých albech má.
1: Myslím, že asi u dvou nebo tří mých alb jsem se opravdu soustředila na texty. Bylo to Big Girl Blues z roku 1996 a toto nové album. Možná ještě jedno, ale hlavně tyto dvě desky. Jedna z věcí, které kromě hraní hudby ráda dělám, je psaní poezie. Jenže poezie se nevždy hodí k hudbě. Řekla bych, že většina mých textů je osobní. Když se netýkají přímo něčeho, co sama prožívám, pak vycházejí z toho, co pozoruji kolem sebe. Snažím se psát texty, které nejsou typické, vyhýbám se klišé. Nechci snižovat práci jiných autorů, ale snažím se do textů vnést něco svěžejšího, nový pohled nebo novou práci s jazykem.

0: Joanne Connor se podařilo během její hudební dráhy spolupracovat s řadou opravdu zajímavých osobností. S některými hrála v Chicagu hned na začátku své kariéry. Řadu zajímavých hostů má i na nejnovějším albu Best of Me. Přesto má nějaký sen někoho, s kým by si ráda ještě zahrála?
1: Ano, pár takových by se určitě našlo. Moc ráda bych si například ještě zaspívala duet s Buddym Guyem, protože si myslím, že stále zpívá fantasticky. A taky bych chtěla něco vytvořit s Rayem Coodrem a Taj Mahalem. Jsou to mý velcí hrdinové a navíc jsou pořád mezi námi, takže by to šlo uskutečnit. Nedávno mi ale také volal kytarista Farid Haik, který hraje jazz a world music a patří k nejlepším na světě. Vypadá to, že bychom spolu mohli něco podniknout na Havaji, společně s několika jazzovými hudebníky. Na to se opravdu těším. Je to jako vstoupit do úplně jiného světa.
0: To říká americká kytaristka Joanne Connor, se kterou jsme se spojili na dálku přes internet. Na závěr si z jejího alba Best of Me poslechneme ještě skladbu House Rules. Pořad připravil a naslyšenou příště se těší Milan Tesař. Překlady odpovědí načetla Helena Bredfeldová. Zvuk a střih měl na starosti Šimon Kupka. She's got the funk, she's got the soul, she's got the blues, and she's got you all in her heart, Joanne.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Strejda Jenda pije pivo z rynku.

something cold.

sotva si zas naprocit, chtěl by ses do snů zase skrývat. Lehl by si v bočních trávách, nejraději náhý a jen tak na znak.

Jako se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej za snídku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí

Je neděle 6. září a na Proglasu nyní uvádíme koncert varhanní hudby. Uslyšíte skladby Johanna Ludvíka Krebse v podání Gerharda Weinbergera. Půjde o varhanní chorály a skladby zazní v tomto pořadí. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, Jesu der du meine Seele, Was Gott tut, das ist voll getan, Mein Gott das Herze bringt ich dir, a Ach, Herr, mich armen Sünder.

Se začátkem školního roku, ale samozřejmě i kdykoliv v jeho průběhu či mimo něj, můžete, milí posluchači, sáhnout po knihách na téma škola a výchova dětí z nakladatelství Grada. V tomto díle knihovničky, kterým vás provází Iva Horká, vám představíme knihy Hry pro rozvoj čtení s podtitulem Od batolete pro školáka, dále knihu Výchova neprůbojných a uzavřených dětí či Rozvoj dětské řeči. Posledně jmenovanou publikaci napsala česká autorka Zuzana Pospíšilová, která je dokonce rekordmankou v počtu vydaných knih a držitelkou českého rekordu. Paní Pospíšilová vydala více než 283 převážně dětských knih. Pro rodiče je pak určena kniha Digitální rodičovství. S pomocí ní si vybudujete zdravý přístup k digitální zodpovědnosti. Odměnou vám budou spokojenější vztahy v rodině a méně stresu díky bezpečnějšímu používání technologií. A po škole je čas na odpočinek, a to třeba při čtení knížečky Havířské štěstí anebo Kouzelná třída v knihovně. Posledně jmenovaná, tak v té Víla Jasmína totiž opět kouzlí. A tentokrát se společně s Kouzelnou třídou vydává na jedno z nejúžasnějších míst na světě do knihovny.

Tak pojďme si představit první knihu Hry pro rozvoj čtení. Autorkou je Lenka Teodora Ficová. Tušíte, kdy se u dítěte začínají rozvíjet předpoklady pro to, aby z něho nebo z ní vyrostl zdatný čtenář? Pokud hádáte předškolní věk nebo dokonce první třídu, tak jste na omylu. Pojďme se společně pěkně po pořádku podívat na to, co takový budoucí čtenář potřebuje k úspěchu. Kniha Hry na rozvoj čtení vás odlehčeným způsobem provede všemi rovinami a zákoutími čtenářství. Na příkladech uvidíte, co všechno zahrnuje takzvaná čtenářská gramotnost a jaké nesnáze mohou nastat, pokud dítěti neposkytneme všechny potřebné podněty, aby z něj vyrostl čtenář. A aby to nebylo jen takové čtení o čtení, představíme si pěknou řádku her a pracovních listů, s jejichž pomocí rozvoj dovedností potřebných pro čtení u svého dítěte podpoříte raz, dva. Druhá kniha Výchova neprůbojných a uzavřených dětí, její autorkou je Markéta Schwamberg-Schauerová. Je k dispozici jak tištěná kniha, tak e-kniha. A myslím si, že držíte v rukou toho nejlepšího rádce pro práci s neprůbojnými a uzavřenými dětmi. Na úvod vás kniha zasvětí do projevů dětí od nejútlejšího věku až po období školní docházky. Vysvětlí, jaké jsou příčiny uzavřenosti a popíše její důsledky, mezi které může patřit i neúspěšnost ve škole, a to také v případě dětí talentovaných či nadaných. Dále se dozvíte, jak podchytit varovné signály, jakým způsobem s dítětem pracovat, jak ho vzdělávat, vychovávat a respektovat. Publikace zároveň poskytuje přehled možností školního vzdělávání a technik podpory rozvoje neprůbojných a uzavřených dětí. Nedílnou součástí jsou také příklady z praxe. A k této knize přidávám jednu recenzi. U čeho mé srdce dětského psychologa prahnoucího po inspiraci několikrát zaplesalo, byla v knize předkládaná pokladnice technik, her a dalších aktivit k rozvoji žádoucích kompetencí, psychické odolnosti a k podpoře vnímané sebeúčinnosti. Kniha se celkově z velké míry zaměřuje na fungování dítěte ve školních zařízeních. Řada technik a cvičení je ovšem zacílena na trénink rozvoje zdravé průbojnosti v rámci rodiny. Tento rádce pro práci s neprůbojnými a uzavřenými dětmi by tak neměl uniknout všem, kteří s méně průbojnými dětmi pracují či na ně výchovně působí, ať už jde o rodiče, pedagogy, ale třeba i dětské psychology, táborové vedoucí a podobně. Věřím, že si každý může odnést svůj díl inspirace. Celou recenzi můžete najít na webu časopis.agora.cz. Třetí knihou je Rozvoj dětské řeči. Tuto publikaci napsala česká autorka Zuzana Pospíšilová, která je dokonce rekordmankou v počtu vydaných knih a držitelka českého rekordu. Jak už jsem zmínila v úvodu, paní Pospíšilová vydala více než 283 převážně dětských knih. Ale nyní k její knize Rozvoj dětské řeči s podtitulem Aktivity s básničkami. Publikace odpovídá na otázky, jak vlastně probíhá vývoj jednotlivých schopností a co by mělo dítě umět v určitých fázích svého života. Jak můžeme dovednosti svých dětí stále rozvíjet? Kniha přináší mnoho užitečných rad i nápadů na aktivity, jak tvořivým způsobem pracovat se slovy, říkankami, básněmi a veršíky, které podpoří rozvoj řečových schopností u dětí. A přichází kniha, která je určena pro rodiče zejména. Z anglického originálu přeložila Lenka Štěpániková a kniha se jmenuje Digitální rodičovství. Cítíte se doma zahlceni digitálními technologiemi? Máte strach o své děti? Co se jim může stát ve virtuálním světě? Tato kniha přináší tři zásady digitálního rodičovství pro tři věkové kategorie dětí. Jde o osvědčený postup využívaný tisíci rodiči.
Jako rodiče se mnohdy nepotýkáme jenom s nedostatečnou znalostí moderních technologií, ale také s nesprávným pochopením vývojových fází svých dětí. V důsledku toho můžeme na děti klást nereálná očekávání. Přístup dětí k technologiím se s věkem proměňuje úměrně s tím, jak se vyvíjí jejich mozek. Co funguje u třiletého dítěte, rozhodně nebude mít úspěch u teenagera. S pomocí této knihy si vybudujete zdravý přístup k digitální zodpovědnosti. Odměnou vám budou spokojenější vztahy v rodině a méně stresu díky bezpečnějšímu používání technologií. Přestaňte s technologiemi bojovat, přijměte je a naučte se je využívat co možná nejlepším způsobem a staňte se tak sebevědomými a nebojácnými digitálními rodiči. Tuto knihu z anglického originálu přeložila Lenka Štěpáníková, vydalo ji také samozřejmě nakladatelství Grada. No a my si z této knihy přečteme ukázku. Je to kapitola Vliv vrstevníků a jsou to pravidla pro věkovou skupinu dětí od 8 do 13 let. Rodiče musí znát hesla k veškerým účtům, které si jejich potomek zakládá na sociálních sítích. Druhé pravidlo – žádné online nákupy bez svolení rodičů. Třetí pravidlo – digitální zařízení se před spaním vypínají. Čtvrté pravidlo – nejméně hodinu před spaním se žádná digitální zařízení nepoužívají. Za páté – rodiče vědí o všech online přátelích. Za šesté, žádné sdílení osobních informací s lidmi online. Další pravidlo, dítě si zakládá online účty pouze za asistence rodičů. A posledním pravidlem je to, jestliže dítě dělá úkol online, má otevřenou pouze jednu záložku. No a možná jste se vy jako rodiče setkali s otázkou, kdy pořídit svému dítěti první telefon. Tak se podíváme, co říká kniha Digitální rodičovství na stránce 65, první telefon. Bitva zlého rodiče s preadolescentem silně ovlivňovaným vrstevníky se obvykle prvně rozhoří ohledně pořízení prvního telefonu. Ve chvíli, kdy děti v 8 letech vstupují do fáze řiďte a usměrňujte, má svůj smartphone pouze 20% z nich, jak uvádí zpráva. Z roku 2019. Do doby, než tuto fázi ve 13 letech opouští, už vlastní telefon většina z nich kolem 72% má. Tento poměr se v posledních letech rapidně mění, protože ještě v roce 2015 uváděla většina dětí z věkové skupiny Tweens, že nikdy neměla svůj vlastní telefon. Nyní po pouhých několika letech se vaše dítě rozhlédne po třídě a uvidí, že stále další a další spolužáci přicházejí se z brusu novými telefony. Když tedy nastane ten nevyhnutelný okamžik, když se dítě zeptá, a kdy už dostanu svůj vlastní telefon, tak rodič by měl zareagovat otázkou. A na co ho potřebuješ? A nyní vám kniha nabízí několik otázek, které byste měli položit svému potomkovi, jakmile se začne dožadovat vlastního mobilního telefonu. Můžete se ho zeptat, proč potřebuješ mobilní telefon? Kteří tvoji kamarádi ho mají? A nemohl bys prozatím používat mamčin nebo taťku v telefon, k čemu budeš svůj telefon používat? A nebo co je tím hlavním důvodem, proč po něm tak toužíš? Vaše dítě by mělo předvést, že se na telefonu umí chovat zodpovědně, než mu povolíte větší svobodu. Tak to byla ukázka z knihy Digitální rodičovství. No a my se ještě na závěr podíváme na knížky, které jsou takové volnočasové, samozřejmě nejenom do školy chodí děti, ale také si rádi čtou pohádky a podobně. Takže my tady máme jednu knížku, která se jmenuje Havířské štěstí, napsala ji Sandra Dražilová Zlámalová a my se podíváme, o čem tato kniha je. Představte si svět, kde svatá Barbora a svatý Prokop, ochránci havířů, nejsou jen strážci, ale také věční rivalové.
Každý den mezi nimi probíhají hádky, až jednou Radegast, mocný bůh slunce, ztratí trpělivost. Rozhodne se je poslat mezi lidi, aby se něco naučili. Co asi může následovat? Mezitím dva havíři, Broňa a Janek, nerozluční přátelé, dostanou úkol dolovat pod samotnou horou Radhošť. Tato hora je opředena pověstmi o pokladu bájného loupežníka Ondráše, jenže tam dole ve stínech chodeb se skrývá něco temného a nebezpečného. Svatá Barbora se musí postavit výzvě a zachránit havíře před zlým šotkem Zlotřilem, který číhá ve tmě. Podaří se jí to včas? Čeká vás napínavé dobrodružství plné spletitých chodeb, hledání pokladu a opravdového přátelství. A možná s pomocí svatého Prokopa objevíte, co skutečně havířské štěstí opravdu znamená. No a ještě jednu knížku na volný čas pro děti, a tu napsala Zuzana Pospíšilová, takže ještě jednou se setkáme se autorkou, která je rekordmankou ve vydávání knih. A tato knížka se jmenuje Kouzelná třída v knihovně. Bílá jasmína opět kouzlí. Tentokrát se společně s kouzelnou třídou vydává na jedno z nejúžasnějších míst na světě, a to do knihovny. Tam užívají příběhy plné smíchu, dojetí, zábavy a moudrosti. Kde jinde byste našli tolik skvělých dobrodružství na jednom místě? Čekají na vás vílí čáry, nečekaná překvapení a tajemné záhady. Podaří se dětem vyřešit záludné hádanky a najít ztracené klíče od knihovny? No tak to se připravte na cestu plnou fantazie a objevů. A to je pro dnešek z knihovničky na začátek školního roku všechno. Připravila ji pro vás Iva Horká a představili jsme knihy z nakladatelství Grada.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: koni nespívaj, oni jen tak rychle mluvěj.
1: Krátce před 6 hodinou raní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Při nedělní polední modlitbě papež František hovořil o důležitosti bratrského napomínání, o praktikování po vzoru Ježíše.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium k nám promlouvá o bratrském napomenutí, které je jedním z nejvyšších projevů lásky a zároveň jedním z nejnáročnějších, protože není snadné druhé napravovat. Když se bratr ve víře dopustí chyby vůči tobě, ty mu bez zášti pomoz, naprav ho. Pomáhejme tím, že opravujeme. První, co se stává, jsou pomluvy. O provinění se dozvídají všichni, i s podrobnostmi, kromě dotyčného. To není správné. Neunavuje mě opakovat, že pomluvy jsou pohromou pro život jednotlivců i společenství. Přinášejí rozdělení, utrpení, pohoršení. Nikdy nepomáhají ke zlepšení ani k růstu. Svatý Bernard říkával, že neplodná zvědavost a povrchní slova jsou prvními stupni na žebříku pýchy, která nevede vzhůru, ale dolů a sráží člověka k záhubě a zkáze. Ježíš nás naproti tomu učí chovat se jinak. Dopustí-li se tvůj bratr hříchu proti tobě, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Promluvte si s ním tváří v tvář, spravedlivě, abyste mu pomohli pochopit, kde dělá chybu. A dělejte to pro jeho vlastní dobro, překonejte stud a najděte pravou odvahu, která spočívá v tom, že se mu nebudete posmívat, ale řeknete mu věci do očí s mírností a laskavostí. Ptáme se tedy sami sebe, jak mám jednat s těmi, kdo se dopouštějí chyb proti mně? Držím to v sobě a hromadím v sobě zášť? Mluvím o tom za jeho zády? Nebo jsem statečný a zkusím si s ním nebo s ní promluvit? Modlím se za něj nebo za ní? Prosím o pomoc, abych konal dobro? A ujímá se naše společenství těch, kteří padli, aby se mohli zvednout a začít nový život? Kéž nám Maria, která nepřestala milovat, i když slyšela, jak lidé odsuzují jejího syna, pomůže, abychom vždy hledali cestu dobra.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je sobota 6. září 2025. Katolická církev ukazuje na švýcarského řeholníka, který při křtu dostal jméno Maginold a později byl pro své zázračné činy nazýván Magnus, to znamená velký. Svátek mají muži a chlapci se slovanským jménem Boleslav, které znamená více slávy. Dnešní pranostika, svítí-li slunce v září, radují se hospodáři. Přejme si vlídné zářijové slunce a užitek i potěšení z úrody. V následující hodině nás čeká přesně v 6.30 četba dnešního evangelia. Poté ranní chvály a samozřejmě nebude chybět ani duchovní slovo. Tentokrát první čtení z 23. neděle v mezidobí. A teď už Petr Janků, vďaka ti, pane.

šestou hodinou a devátou minutou se na Proglasu zaměříme na očekávané události dnešního dne. Primiční mši svatou bude v bazilice své rodné farnosti na Starém Brně od 15 hodin sloužit novokněz Augustinián Jakub Starý. Diecézní slavnost svatého Melichara Grodeckého se koná v Českém Těšíně. Zahrnuje i procesí k hraničnímu mostu a setkání s polskými poutníky. Zrekonstruované a dostavěné varhany v klášterním kostele v Oseku požehná pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Později při slavnostním koncertu zazní Te Deum Antonína Reichy a v premiéře skladba Karneval světa, kterou pro dnešní slavnost zkomponoval Lukáš Somr. Vyšehradská bazilika svatého Petra a Pavla v Praze hostí vzpomínkový den k uctění 900 let od úmrtí první české královny Svatavy. Příchozí si mohou prohlédnout její relikvie, fragmenty královského oděvu z její doby a faksimilie Vyšehradského kodexu, evangeliáře zhotoveného po korunovaci Vratislava a Svatavy. Po přednášce historičky Kateřiny Kubínové následuje zádušní mše svatá s rekviem Václava Holana Rovenského. Na 13. ročník vinobraní v klášteře zve na svou zahradu domov svatého Karla Boromejského v Praze Řepích. Blížící se svátek narození Panny Marie se dnes bude slavit v klášterním chrámu minoritů v Krnově, v Příboře, ve Stěbořicích a Starém Bohumíně nebo na poutním místě ve skále u Spálova. Na tradiční pouti přivítá věřící poutní kostel narození Panny Marie na Mariánské hoře u Horní Čermné. Hlavní mši svatou slouží královéhradecký pomocný biskup Prokop Broš. Šlapanické děkanství pořádá pouť do Staroviček, rodiště blahoslaveného Václava Drboli. Křížovou cestu krajem Vinic je provede kněz a teolog Josef Mikulášek. Hora svatého Klimenta nedaleko Osvětiman na Uherskohradišťsku shromáždí poutníky k pravidelné měsíční bohoslužbě pod širým nebem. Celebruje františkán Felix Mária Žižka. Liturgická slavnost připomene i výročí posvěcení kaple svatého Václava, kterou postavila rodina Mrázova ve Smržovicích na Domažlicku. Poděkování za úrodu a lidovou slavnost prožije Ctiměř. Bohoslužbě v kostele svatého Jilí předsedá generální vikář českobudějovické diecéze David Henzel. Zářijový koláč pořádá farnost Svatá Hora. V ambitech kolem baziliky bude nabízet domácí koláče, kávu a čaj. Výtěžek podpoří opravu studánky.

těch, kteří propadají bez naději. Jsi jistotou nejistých. Potěšením zarmoucených. Oporou vrávorajících. Spásou těch, kteří jsou hříšní. Těch, kteří lezou na strom, aby viděli senzaci a přitom potřebují záchranu. K těmto vztahuješ svoje ruce. K těm malým a nevzhledným. Těm, kteří nejsou dobře postavení ve společenském žebříčku. K těm, kteří nejsou in. Nemají vlastně moc, co nabídnout. Kteří si toho prostě o sobě moc nemyslí. K těmhle vztahuješ ruce. Tímto se stáváš spásou a oporou, záchranou a novým začátkem, jistotou a radostí.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se dnes konají volby. Průzkumy favorizují stranu Alternativa pro Německo se ziskem až 40% hlasů. Sasko-Anhaltskou organizaci strany přitom zemská tajná služba od roku 2023 vede jako prokazatelně pravicově extremistickou. Pozornost se soustředí hlavně na to, zda AfD získá většinu mandátů v zemském sněmu a bude moci sestavit jednobarevnou vládu. Její lídr Ulrich Siegmund by se mohl stát prvním zemským premiérem z krajně pravicové strany od druhé světové války. Několik katolických biskupů v zemi před dnešními volbami zopakovalo kategorické odmítnutí strany AfD ze strany církve. Podrobněji Daniel Blaške.
1: Předseda Německé biskupské konference Heiner Wilmer prohlásil, že tato pravicová populistická strana útočí na základní hodnoty a podkopává demokratický stát. Berlínský arcibiskup Heiner Koch zdůraznil, že etnický nacionalismus je s postojem církve neslučitelný. Křesťané se zasazují o charitu a lidskou důstojnost zejména pro nejzranitelnější členy společnosti, zhrnul minsterský biskup Wilmer. K tomu podle něj neexistuje žádná alternativa. Ani v Německu, ani nikde jinde. Církev nechce ani nemůže diktovat volební pravidla, upřesnil s apelem na voliče, aby se ptali vlastního svědomí. Arcibiskup Koch označil za úkol církve varovat před negativním vývojem a aktivně se zastávat demokracie. Církev musí zaujmout postoj, i když se od ní voliči AfD odvracejí. Jde totiž o mnohem víc než jen o výsledky voleb. Před hlasováním pro AfD v nedělních zemských volbách v Sasku-Anhaltsku varovala i předsedkyně ústředního výboru německých katolíků Irme Štetr-Karpová. Připomněla křesťanské chápání soužití. Obyvatele vyzvala, aby volili demokratické strany. Za důstojnost všech lidí je podle ní nezbytné postavit se všemi silami.

vyzývám tě a vyznávám, že jeden den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Proto chci zůstávat před tebou na tvých nádvořích. Chci vnímat tvoji blízkost, tvůj vánek, tvůj dotek. Chci být, pane, ve tvém stínu, ve stínu tvých křídel. Tobě, tobě

Bylo 6 hodin a 30 minut. Na Proglasu nyní následuje četba evangelia a modlitba ranních chvál. Chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu víra.cz.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 18, verš 15 až 20. Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohán nebo celník. Amen, pravím vám.

Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi. A všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám, jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ně prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chvál. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Pavel.
0: Máme 23. neděli v mezidobí, třetí týden žaltáře, strana 1148 v novějším vydání, 1148 nebo 1029 ve starším vydání, nebo 1029. Pouze antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba budou z neděle na straně 806 v novějším vydání, 806 nebo 714 ve starším vydání, nebo 714. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Bože, k pomoci naší, račiš pospíši ti, srdce naše i smysly, duchem svým říditi, abychom ve jménu tvém zpívání začali, svým srdcem i rozumem čest chválu vzdávali.
1: Sláva buď Bohu Otci, též jeho Synu, v nerozdílné Trojici i Duchu Svatému, jako se vzdává vždycky od světa počátku, vzdávejme ji my všichni až na věky věků.
0: Buď také chválen od nás, Bože všemohoucí, že jsi celý noční čas ráčel nás svou mocí, laskavě ochrániti ode všeho zlého, k němuž mohlo dojíti lstí ďábla zlostného.
1: Rač nám svou pomoc dáti, ať v tvém milování můžeme vytrvati do svého skonání. Po smrti pak nás všechny do své slávy vzíti, se svatými navěky budem tě chváliti. Hospodine veliký a mocný, aleluja.
0: Hospodin králuje, oděl se velebností, oděl se Hospodin, opásal se mocí.
1: Dal světu základ, že nezakolísá.
0: Pevný je trůn tvůj od pradávna, jsi od věčnosti.
1: Zdvíhají řeky, Hospodine, zdvíhají řeky svůj hlas, zdvíhají řeky svůj hukot.
0: Mocnější než hukot mnohých vod, mohutnější než mořský příboj, mocný je Hospodin na výsosti.
1: Tvé výroky jsou nejvýš spravedlivé, tvému domu přísluší svatost. Hospodine na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je veliký a mocný, aleluja.
1: Velebený jsi, Pane, a plný slávy na věky. Aleluja.
0: Všechna díla, Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velebte Pána, a nedělé Páně velebte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velebte Pána, všechny mocnosti, Páně, velebte Pána.
1: Slunce a měsíci velebte Pána, nebeské hvězdy velebte Pána.
0: Všechny deště a roso velebte Pána, všechny větry velebte Pána.
1: Ohni a žáre velebte Pána, studeno a teplo velebte Pána.
0: Roso a jíní velebte Pána, zimo a chlade velebte Pána.
1: Ledy a sněhy velebte Pána, noci a dni velebte Pána.
0: Světlo a temno velebte Pána, blesky a mraky velebte Pána.
1: Země velb Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny velebte Pána, moře a řeky velebte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána. Všichni nebeští ptáci velebte Pána.
1: Všechna zvířata, divoká i krotká, velebte Pána. Lidé, velebte Pána.
0: Izraeli, veleb Pána. chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží páně, velebte pána, služebníci páně, velebte pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velebte pána, svatí a pokorní srdcem, velebte pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte pána, chválte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého, chvalme a oslavujme ho na věky.
1: Velebený jsi, Pane, a plný slávy na věky. Aleluja. Chvalte Hospodina z nebes. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina z nebes. Chvalte ho na výsostech.
1: Chvalte ho všichni jeho andělé. Chvalte ho všechny jeho zástupy.
0: Chvalte ho slunce a měsíci. Chvalte ho všechny zářící hvězdy.
1: Chvalte ho nebesa nebes a vody, které jsou nad nebesy.
0: Ať chválí Hospodinovo jméno, neboť on rozkázal, a byly stvořeny.
1: Umístnil je na věčné časy, vydal zákon, který nepomine.
0: Hospodinu vzdejte ze země chválu, obludy moře a všechny jeho hlubiny.
1: Oheň, krupobytí, sníh a dým, bouřný vítr, který plní jeho slovo.
0: Hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry.
1: Všechna zvířata, divoká i krotká, plazy a okřídlené ptactvo.
0: Králové země a všechny národy, knížata a všichni soudcové země,
1: jinoši a s nimi pany, starci spolu s dětmi.
0: Ať chválí jméno Hospodinovo, neboť jen jeho jméno je vznešené.
1: Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe a velikou moc dal svému lidu.
0: Chválou je všem svým svatým, synům Izraele, lidu, který je mu blízký.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Chvalte Hospodina z nebes. Aleluja.
0: Tak praví Pán Hospodin, hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide. Vdechnu vám svého ducha a ožijete. Usídlím vás ve vaší zemi a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal. Praví Pán, Hospodin.

0: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
0: Ty, který sedíš po pravici Otce,
1: smiluj se nad námi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nad námi. Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ní prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi,
1: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
1: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ní prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Bůh poslal svého svatého Ducha, aby se stal oblažujícím světlem pro všechna srdce. Prosme ho naléhavě. Bože, osvěcuj svůj lid.
1: Požehnaný jsi, Bože, naše světlo, ty jsi nám dal dočkat se nového dne.
0: Dej nám ho celý prožít k tvé slávě.
1: Vzkříšením svého Syna jsi dal světu pravé světlo.
0: Skrze svou církev vylej toto světlo na všechny lidi.
1: Ty jsi osvítil učedníky Kristovi svým svatým duchem.
0: Sešli ho i nyní své církvi, aby ti byla věrná.
1: Světlo národů, pamatuj na ty, kdo dosud žijí v temnotách.
0: Otevři jejich duchovní zrak, aby v tobě poznali jediného pravého Boha.
1: Bože, osvěcuj svůj lid.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi nám poslal vykupitele a přijímáš nás za své syny. Pohledni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení z 23. neděle v mezidobí. Čte Martin Holík.
1: O 23. neděli v mezidobí čteme z knihy proroka Jeremiáše, části 37. a 38. kapitoly, podtitul Jeremiáš ve vězení nabádá Sidkiáha k míru. Král Sidkiáh přikázal, aby byl Jeremiáš zavřen ve vězeňském dvoře a aby mu dávali každý den chléb z ulice pekařů, dokud vůbec byl ve městě chléb. A tak zůstal Jeremiáš ve vězeňském dvoře. Král Sidkiáh poslal pro proroka Jeremiáše, vzal si ho ke třetímu vchodu Hospodinova domu. Král řekl Jeremiášovi, chtěl bych se tě na něco zeptat, nic přede mnou netaj. Jeremiáš řekl Sidkiáhovi, když ti něco oznámím, dáš mě popravit, když ti dám radu, neposlechneš mě. Král Sidkiáh tedy potají přísahal Jeremiášovi, živ je Hospodin, který nám dal tento život. Nezabijí tě a nevydám tě do rukou těchto lidí, kteří ti ukládají o život. Jeremiáš tedy řekl Sidkiáhovi, tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Jestliže se vydáš velitelům babylonského krále, budeš žít a toto město nebude spáleno, budeš zachován ty i tvůj dům. Jestliže se však nevydáš velitelům babylonského krále, bude vydáno toto město do rukou Chaldejců a spálí ho. Ty pak neunikneš z jejich rukou. Král Sidkiáh řekl Jeremiášovi, mám strach z judovců, kteří utekli k Chaldejcům, abych snad nebyl vydán do jejich rukou a z vůle. Jeremiáš odpověděl, nebudeš jim vydán. Uposlechni prosím Hospodinova hlasu v tom, co ti říkám, a bude ti dobře a zůstaneš živ. Nebudeš-li se však chtít vzdát, hle, co mi Hospodin zjevil. Všechny ženy, které zbudou v domě judského krále, řeknou, až budou vyvedeny k velitelům babylonského krále, svedli tě a přemohli tvoji nejdůvěrnější přátelé, sami utekli, když se tvé nohy zabořily do bahna. Všechny tvé ženy i syny vyvedou k Chaldejcům. Neunikneš z jejich rukou, neboť budeš chycen, ocneš se v rukou babylonského krále. Město bude spáleno. Tu Sidkiáh řekl Jeremiášovi, ať se nikdo nedozví o této rozmluvě, sice zemřeš. Kdyby se doslechli úředníci, že jsem s tebou mluvil, a kdyby k tobě přišli a ptali se, pověs nám, co jsi mluvil s králem a co ti říkal král, netaj to před námi, nebo tě zabijeme. Řekneš jim, prosil jsem úpěnlivě krále, aby mě neposílal zase naspět do jeho Natanova domu, že bych tam umřel. Když skutečně přišli všichni úředníci k Jeremiášovi a ptali se ho, řekl jim to, co mu král přikázal. Dali mu tedy pokoj, neboť nikdo jiný onen rozhovor nevyslechl. Jeremiáš pak zůstal ve vězeňském dvoře až do dne, kdy byl Jeruzalém dobyt.

se mnou, tvůj obraz i tvá ruka jsou mi vždy na blízku. Ty jsi se mnou, tvůj obraz i tvá ruka jsou mi vždy na blízku. Byť bych jeho všechno drahé v životě přišel, nebudu naříkat.

Ty jsi se mnou, tvůj obraz i tvá ruka jsou mi vždy na blízku. Ty jsi se mnou, tvůj obraz i tvá ruka jsou mi vždy na blízku. Byť bych i o všechno drahé v životě přišel, nebudu naříkat tvé bohatství.

Bylo 7 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se neděle 6. září 2026. Katolický kalendář připomíná svatého Magnuse, švýcarského opata a misionáře v Německu a ve Francii, apoštola Švábska, přímluvce při očních chorobách a uštknutí, při ohrožení dobytka a úrody. Zemřel v tento den roku 772. Svátek mají muži a chlapci se slovanským jménem Boleslav, které znamená více slávy. No a v následující hodině se můžete těšit na zprávy Proglasu a už v 7 hodin a 45 minut na relaci Rádia 7. Tentokrát s tématem bdělost. Zůstaňte tedy s Proglasem.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkuji.

0: táboře vrcholí čtyřdenní knižní festival malých nakladatelů Tabúk, letos na téma skromnost. V programu měl přednášky a debaty, autorská čtení, workshopy a divadelní představení, výtvarné a tvořivé dílny i čtení pro děti, výstavy i hudební produkce. Nabízí prostor k přirozenému setkání čtenářů, autorů, nakladatelů, umělců i rodin s dětmi.
1: Těch důvodů, proč Tabúk děláme, je velké množství, není to prostě jenom jeden cíl. To určitě ta základní myšlenka bylo poukázat na to, že jsou malí nakladatelé, kteří dělají velkou práci a vlastně jsou trošku ve stínu těch velkých nebo těch, kteří se dokážou zaplatit reklamu. Takže dostat tyhle lidi na jedno místo, pravý čas a trošku jako na ně poukázat, bylo důležité pro nás. No a pak máme spoustu ještě dalších jiných důvodů. My sami vydáváme knihy pro děti, takže naše nakladatelství Baobab vydává knihy pro děti a my vlastně tady shromažďujeme i malá nakladatelství, která se zabývají kvalitní produkcí pro děti. Svět je zaplavený kýčem a prostě strašnými věcmi, co se týče knižní produkce pro děti. Takže ten výběr je také důležitý, ukázat, co je dobré číst, jaké knihy vycházejí. A samozřejmě tím souvisí třeba i téma ilustrace, současné české i světové ilustrace, to je všechno, čím se zabýváme. Zásadní pro nás je i to udělat něco pro tábor, ukázat také to město lidem, kteří přijedou zvenku, nějak to tady rozzářit prostě na ty 3 dny, 4 dny, vlastně změnit to město tak, jak si představujeme, že by mohlo ideální město fungovat.
0: Řekla pro Glasu ředitelka a zakladatelka Tabúku Tereza Horvátová a k letošnímu zaměření vysvětlila.
1: To téma skromnosti nám připadá v dnešní době hodně důležité. Zdá se nám, že prostě žijeme v takové době, kdy my sami jsme v blahobytné společnosti, ale svět kolem má spoustu problémů a vidíme, že prostě ta civilizace, tak jak jsme si ji vymysleli a jak ji žijeme, začíná smí to být komplikované, takže se musí hledat nové cesty, jak prostě ten svět, ve kterém žije mnoho lidí, udržet a jednou z těch cest se nám zdá, by mohla být právě skromnost. Knihy a skromnosti, to je opravdu důležité téma, protože já si myslím, že dobrá kniha, a to je taková věc, která se jakoby soustruží, jo? Že na začátku něco je a vy všechno musíte okrájet, ořezat, až zbyde ten absolutní dokonalý tvar. A na tom všem se podílejí ty profese knižní, jako jsou překladatelé, nakladatelé, editoři, redaktoři, ilustrátoři, grafičtí designéři. Vlastně spolu se snaží dosáhnout toho dokonalého tvaru. Ten dokonalý tvar vlastně často je skromný, to nemusí být nic exkluzivního, prostě krásná kniha může být i úplně obyčejná, malá, jednoduchá knížka a to je na knize nádherné.
0: Tolik pro naše vysílání ředitelka končícího festivalu malých nakladatelů v Táboře Tereza Horvátová.

0: Varhanní koncert u příležitosti 800. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi zazní zítra v poutní bazilice na Velehradě. Podrobnosti má za farnost Marie Vojáčková.
1: Na varhany zahraje slovenský varhaník Tomáš Mihalík, skladby od Johana Sebastiana Bacha, Cezare Franka, Jean Demesua, Luis Viera a France Schmidta. Pan varhaník je prvním slovenským varhaníkem, který nastudoval kompletní varhaní dílo francouzské skladatelky a varhaní virtuózky Jean Demesio a uslyšíte právě skladbu Te Deum opus 11. Vstupné je dobrovolné.

0: Sedmý ročník mezigeneračního festivalu Babí léto a dětský den se dnes koná v Brně na Moravském náměstí.
1: Jedná se o v pořadí už sedmý ročník mezigeneračního festivalu Babí léto a dětský den. Největší změnou je, že festival se dříve konal v Lužáneckém parku, odkud se přesunul minulý rok právě do parku na Moravském náměstí, který umožňuje po své proměně ideálně trávit čas návštěvníkům festivalu. Na místě bude několik neziskových organizací a organizací, které pomáhají seniorům ve městě Brně i na území městské části, a návštěvníci si užijí po celou dobu bohatý doprovodný program.
0: Popsal nám mluvčí úřadu městské části Brno-Střed Michal Šťastný a dodal, které neziskové organizace se návštěvníkům představí.
1: Mezi zapojené organizace například patří Univerzita 3. věku Masarykovy univerzity, Zahrádkářský klub nebo Městská policie Brno, která účastníkům poskytne poradenství zaměřené na prevenci rizik. Stejně tak se lidé mohou seznámit s činností spolku Senior Pasy nebo potom dále například s odborem zdraví magistrátu Brna či sociálním odborem městské části Brno-Střed.
0: Program nabídne řadu hudebních nebo tanečních vystoupení. Zahraje třeba cymbálová muzika Iršava a bude i módní přehlídka.
1: Nejzajímavější na celé té akci je především fakt, že na jednom místě lidé potkají všechny důležité organizace, ať už neziskové, charitativní či úřední, které se zabývají právě problematikou sociální oblasti a tématem seniorů. Takže lidé se dozví například, jak nastavit mobilní telefon, jak třeba více se zapojit do činnosti občanských klubů a seznámí se zkrátka dobře s tou nabídkou, která jim tady je umožněna.
0: Zve na dnešní akci do centra Brna mluvčí tamní radnice Michal Šťastný.

Bylo 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se neděle 6. září 2026. Katolický kalendář připomíná svatého Magnuse, švýcarského opata a misionáře v Německu a ve Francii, apoštola Švábska, přímluvce při očních chorobách a uštknutí, při ohrožení dobytka a úrody. Zemřel v tento den roku 772. Před 235 lety byl v Praze korunován českým králem Leopold II. K té příležitosti se v Nosticově divadle na Starém městě konala premiéra Mozartovy opery Titus, zkomponované na počest panovníka. Před 150 lety se narodil britský biochemik John MacLeod, nositel Nobelovy ceny za objev inzulínu. Zemřel v roce 1935. Před 135 lety se narodil herec Saša Rašilov. Jeho pozemská pouť skončila roku 1955. 130 let uplynulo od založení elektrotechnické továrny Kolben a spol. V Praze Vysočanech. Před 110 lety si americký obchodník Clarence Saunders otevřel v Memphisu ve státě Tennessee první samoobslužnou prodejnu na světě. A před 105 lety zemřel stavitel Václav Havel, dědeček pozdějšího prezidenta. A 80 let by se dožila zpěvačka Hana Zagorová. Zemřela roku 2022. Svátek mají muži a chlapci se slovanským jménem Boleslav. Znamená více slávy. A my se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty

18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, v 1000 metrech na horách kolem 13 a na Šumavě až 17. V západní polovině Čech vítr slabý, jinde mírný severozápadní až do rychlosti 6 metrů za sekundu, k večeru postupně proměnlivý a bude slábnout.

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Stůl Páně nám připomíná Kristovu oběť a smlouvu spečetěnou jeho krví. Odráží se tato skutečnost v našem každodenním všedním životě. V historických nahrávkách pořadu Studna slova kazatel Jiří Hurta postupně vykládá první list do Korintu, kde velkou část 10. kapitoly věnuje apoštol Pavel varování korinským křesťanům před modlářstvím. V dnešním pokračování ve verších 20 až 22 srovnává apoštol Pavel účast při večeři Páně s účastí na pohanských obětních rituálech a důrazně varuje před duchovní pýchou, která si myslí, že je taková účast jen vnější záležitostí a tudíž neškodná. Ve skutečnosti ale jde o důležitý princip. Nelze sloužit dvěma pánům. Co jsou dnes naše stoly démonů, věci, hodnoty a vlivy, které určují naše vztahy, rozhodování a způsob života? I nad touto otázkou můžete přemýšlet spolu s Jiřím Hurtou. Inspirativní poslech vám přeje Jitka Veležíková.

Po třetí se dnes vracíme k závěrečnému oddílu 1. Korintským 10. kapitoly, kde apoštol Pavel varuje před troufalou smělostí víry o něch křesťanů, kteří se domnívají, že účast na pohanských obětních hostinách jim nemůže ublížit, protože modly nic neznamenají, právě tak jako oběti jim přinášené. Už posledně jsme se však zamysleli nad apoštolovými slovy, jež varují před sjednocujícím vlivem kultu, který může poznamenat celý životní styl. A ukázali jsme si také, co může znamenat prakticky to, co Pavel označuje jako společenství s démony. V závěrečných verších Pavel své stanovisko shrnuje těmito slovy. Nemůžete pít kalich páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu páně i na stolu démonů. Chceme snad popudit pána k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? Chceme-li pochopit, co nám tím Pavel říká, měli bychom si připomenout závažná slova pána Ježíše. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Sloužit dvěma pánům není možné, protože v srdci, tedy v mysli člověka, není místo pro dva různé pány. Tedy pro dvě od sebe odlišné vůle. Budou-li na nás působit dvě různé vůle, rozhodovat bude vždycky jenom jediná. A ta, která bude rozhodovat, ta zároveň potlačí všechno, co s ní je v rozporu. Zahrávat si s falešnou vírou, která se upíná k modle, je nebezpečné, protože tento sklon může ovládnout naši mysl a tím samozřejmě i nás. To, na co myslíme, to není zdaleka tak zanedbatelné, abychom si s tím mohli bez obav ve svých myšlenkách pohrávat. Je například běžnou zkušeností, že nějaký ženatý muž si při setkání s nějakou ženou začne zahrávat třeba s myšlenkou na nevěru a řekne si přitom, já včas zastavím. Jenomže ono to takhle nebude možné. Jakmile totiž taková myšlenka získá jednou v lidské mysli a představivosti půdu, začne se samočinně prosazovat. Proto také pán Ježíš při výkladu přikázání nescizoloží říká v kázání nahoře, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Všimněte si toho trvacího vidu, kdo hledí, nikoli kdo pohlédne a okamžitě odvrátí oči. V těch slovech, kdo hledí, je totiž naznačeno trvání, pokračování. Ten člověk si se svou myšlenkou i představou pohrává. Myšlenka se zmocní jeho mysli. Otráví jeho mysl tak dokonale, že v ní už nezbude místo na něco jiného. Především už ne na následování pána. A nebude možná ani rozhodující, bude-li myšlenka dokonána činem a nebo ne. Krátce řečeno, zevní účast na stolu démonů, tedy na vnějších projevech okolního pohanstva, nutně musí vést i k vnitřní účasti na pohanském způsobu myšlení a tím i na pohanském způsobu života. Pokud přitom z křesťanství vůbec ještě něco zbude, bývá to potom už jenom falešná slupka, pod kterou se obsah vytratil nebo zčervivěl. Pak tedy zbývá jenom vnější formální účast ve shromáždění a kolem oltáře Hospodinova. Takže to bude už jenom důvod k odsouzení ve smyslu slov apoštola Pavla v následující kapitole. Kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije. Domyslíme-li, měli bychom si v bázni Boží uvědomit, že cokoliv děláme mimo ducha Kristova, tedy to, co děláme bez něho, děláme ve skutečnosti proti němu.
Ocitáme se tak mimo oblast víry a poslušnosti, otvíráme si cestu pro uplatnění vůle své a vyvazujeme se ze svazku, do něhož jsme byli účastí na stolu páně neodlučně včleněni. Jak svého času řekl jeden náš vykladač, nejde tady o mytologicky chápaný boj dvou bytostí, jedné dobré a druhé zlé, tedy Hospodina proti Satanovi, anebo andělů proti démonům. Nejde o boj nadzemských bytostí, ve kterém by vítězili ti silnější. Pavel ukazuje jasně, že jde o nás. Jde totiž o to, že požehnaná moc stolu páně je rušena a mařena zpupností, která se ve falešném a troufalém siláctví víry domnívá, že smí svou nevěrností dráždit žárlivost páně. Jde tady o mravní siláctví, které zapomíná, že i ta největší síla člověka je jenom darovaná, tedy odvozená. Nikdy není silnější než sám pán. Proto je přímá souvislost mezi závěrečným slovem této kapitoly a mezi výzvou, kterou adresuje Pavel do Korintu ve svém druhém dopise, kde v 5. kapitole píše: nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? Je tedy nemožné mít podíl na stolu páně a přitom na sebe nechat klidně působit okolním světem, na jeho životních způsobech bychom se začali podílet. Účast na stolu páně takové způsoby naprosto vylučuje. Při každém z nás bude velice záležet na tom, co budeme konkrétně dnes chápat jako svůj zapovězený stůl démonů. Měli bychom se přitom hluboce zamyslet nad tím, čím se necháváme ovlivňovat ve svém životě. To by nám mělo pomoci k jasné osobní orientaci a na cestě k svobodě v Kristu. Co utváří tvůj způsob života? Co na něj působí tak, že jsi schopen proto své životní způsoby dokonce i měnit? Co určuje tvé každodenní všední postoje k lidem, k věcem i událostem, které tě potkávají i kterých jsi svědkem? S určitostí lze říci toto. Jestliže náš každodenní všední život není ve všech oblastech našeho myšlení, mluvení, cítění i jednání ovlivňován a usměrňován tím, co znamená stůl páně, tedy Kristovou obětí, jestliže impulzy naší staré přirozenosti nejsou umrtvovány mocí a slávou jeho vzkříšení, jestliže tedy duchem Kristovým nepřemáháme v poslušné víře všecko zlé, co vychází z našich srdcí i útočí na nás zvenčí, pak ve skutečnosti zapíráme víru a vymykáme se sami ze závazku, který je pro každého křesťana neoddělitelně spojen se stolem páně. Za takových okolností se člověk i se jménem Kristovým na rtech může octnout na cestě široké, která ovšem do království Božího nevede. A apoštol Pavel vlastně korinským bratřím říká: já, který nesu za vás odpovědnost před tváří páně, nechci, abyste se stali účastníky démonů, abyste se s nimi spojovali, vcházeli s nimi ve styk a měli s nimi společenství, protože to by znamenalo jednoznačně vaši záhubu a vy jste přece byli povoláni k životu.

Pane Ježíši Kriste, chvála buď tobě, že ses nás ujal a svým slovem i duchem nám svítíš na cestu za tebou. Vždyť bez tebe bychom ani nevěděli, kam jdeme a kam jít. Prosíme, působ na nás mocí svého kříže, tak, abychom jasně rozeznávali nebezpečí, která nám hrozí, abychom se jim s tvou pomocí a ve tvé moci uměli vyhýbat a tobě se nevzdalovali. Amen.

Nejde žít život na dvě strany. Kristova oběť nás zve k věrnosti, nejen u stolu Páně, ale v každé oblasti našeho života. Kazatel Jiří Hurta připomněl, že je důležité zamýšlet se nad tím, co nás ovlivňuje, komu svěřujeme své rozhodování a co skutečně utváří náš způsob života. Na pokračování výkladu prvního listu Korinským v archivních nahrávkách Studny slova, které připravuje redakce Rádia 7, se můžete těšit opět za týden. Už je to...

Před malou chvílí bylo 8 hodin a na Proglasu začíná koncert duchovní hudby. Vyslechneme dvě skladby Cezara Franka. První nese název Messe in A opus 12, druhá Finál opus 21. V první skladbě zpívá moravský komorní sbor soprán Eva Dřizgová-Jirušová, tenor Jiří Halama a bas Ivo Hrachovec, na harfu Ada Balová a na varhany Aleš Rybka. Diriguje Lubomír Mátl. Ve druhé skladbě na varhany Jiřina Pokorná. Přeji vám příjemný poslech.

pořadu duchovní hudby jsme na Proglasu vyslechli dvě skladby Cezára Franka. Mese in A opus 12 a Finál opus 21. V první skladbě hrál, tedy zpíval, moravský komorní sbor, soprán Eva Dřizgová-Jirušová, tenor Jiří Halama a bas Ivo Hrachovec. Varhany Aleš Rybka, harfa Ada Balová, dirigoval Lubomír Mátl. Ve druhé skladbě hrála na varhany Jiřina Pokorná. A nyní už vás zvuk poslechu mše svaté z kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích. Celebrovat ji bude pater Jan Uhlíř. Číslo písní 516 Na své tváře padáme. 516 Na své tváře padáme. Přeji vám příjemný poslech.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Všechny vás vítám na této bohoslužbě a vítám i ty, kteří nás poslouchají skrze Rádio Proglas. Scházíme se, abychom zakusili, že Ježíš je uprostřed nás, abychom ho oslavovali, ale také, abychom naslouchali. A dnes uslyšíme slova o napomenutí. Dokonce, že je to i povinnost, když někoho někdo zřeší, tak ho máme napomenout. Ale nejprve podívejme se do svého srdce. Když nás někdo s láskou napomene, co se v něm odehrává? Jak moc se rozbouří? Kolik neklidu nám to přinese? To je známka toho, že asi potřebujeme uzdravení, že ještě nejsme dostatečně pokorní, že potřebujeme, aby toto slovo, které k nám bylo proneseno, litujme svých hříchů.

Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: وتلمس. Bože, ty jsi nám poslal vykupitele a přijímáš nás za své syny a dcery. Pohlédni na nás otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Izechiela. Toto praví Hospodin. Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům. Když uslyšíš z mých úst slovo, napomeň je mým jménem. Když řeknu bezbožnému, zemřeš a ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Když se však budeš snažit odvrátit bezbožného od jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění své chování, zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe zachráníš. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři a sestry, nebuďte nikomu nic dlužní, jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý, a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou zhrnuta v tomto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, když tvůj bratr zřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si o tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám. Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi. A všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám, jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou oni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Slyšeli jsme slovo Boží.

Často napomínáme druhé. Často hovoříme o jejich chybách, většinou s jinými. Často se snažíme někoho změnit. Když se to nedaří, tak někdy o to častěji o tom hovoříme a tomu druhému to připomínáme. Ale většinou to není skutek milosrdenství a lásky. Ale někdy má pýcha, někdy netaktnost, někdy moje neschopnost unést nedokonalost druhého. Přesto ale nás Ježíš vyzývá k tomu, abychom napomínání vnímali jako bratrskou službu. Máme si uvědomit chybu a změnit svůj život. V prvním čtení jsme slyšeli, ustanovil jsem tě strážním svého lidu. To udělal Bůh. To je poslání. A když to vezmu úplně jednoduše, vy rodiče, to prožíváte doma pořád. A někdy je to těžké, protože máte pocit, že to nejenom k ničemu nevadí, ale hledáte tu nuanci mezi moralizováním a trpělivostí. Ale je to dobré si to uvědomit. Napomínání je jeden ze skutků lásky. Co k této službě potřebujeme? Především uvědomit si svoji vlastní slabost. Svoji hříšnost a nedokonalost. Musím se vcítit do té situace toho druhého. Proč to třeba dělá? Proč tak jedná? To neznamená, že řeknu, že se nic neděje, protože to dělám sám. To bych tady jako vůbec nemohl stát a nic vám taky říkat. Ale je důležité, že v tu chvíli se s ním ztotožníme v té bolesti, v té zaslepenosti, v té neochotě změnit se. Druhá podmínka, bych řekl, je, že si můžeme důvěrně o tom druhém popovídat s někým jiným. To neznamená s každým na potkání. Ale je přece důležité si uvědomit, jestli to není jenom můj pohled, jestli to není jenom moje starost, jestli já na to nejsem jenom citlivý, jestli je to objektivně důležitá věc, která nějak zasahuje naše společenství, naši rodinu, naše soužití. Takže je důležité si s někým o tom třeba i promluvit, než za někým půjdu a budu ho napomínat. Třetí, být trpělivý a dopřát sobě nejprve čas. Nejednat ukvapeně, v době, kdy je člověk naštvaný, plný emocí, prosit Boha o připravení správného okamžiku, zjišťovat ve svém srdci, zda se těším, až tomu druhému to řeknu a ponížím ho, setřu ho, lidově řečeno. A nebo naopak se bojím a překonávám se k tomuto kroku. Vyhýbám se mu, ale zároveň vnitřně vím, že musím mluvit, protože bych byl zbabělý. Že musím unést, že nebudu pochopen. Za čtvrté, při rozhovoru se snažit nesoudit, ale vést ve formě toho, že já to tak prožívám, já to tak vidím. Nemůžu mu říct, ty jsi zřešil a jdeš špatnou cestou. To je málo věcí, v kterých je to tak jednoznačné. A nevždy, a někdy je to nezbytné už to takhle napevno říct, takhle konfrontačně. A spíš až na konci. Měli bychom vycházet o sebe, z vlastního dojmu. Je tam také řečeno, když tvůj bratr zřeší proti tobě, tebe se to nějak dotýká, třeba i skrze někoho jiného. A tak je dobré říct, třeba mám pocit, že ti tohle to neprospívá. Mám pochybnost, jestli tohle vede opravdu k dobrému. Jestli tímhle rozhodnutím
si připravuješ opravdu šťastnou budoucnost. Myslím, že by bylo dobré, kdyby si jednal jinak k tomu či onomu. Tím totiž necháváme tomu druhému svobodu. Čekáme, jak zareaguje. Respektujeme jeho důstojnost. Dáváme druhým prostor, aby sami na to jakoby přišli. Za páté, nečekejme, že nám druhý bude hned děkovat. Teď si představte sami v té situaci. V tu chvíli určitě nebude říkat, bratře, to možná svatý František teda, jo? Který bude ještě děkovat za to, že dostal nějaké pokárání. Ale my takový většinou nejsme. My musíme vědět dopřát tomu druhému ten čas, aby to slovo v něm pracovalo, aby si srovnal svoje emoce, aby si uvědomil a dokázal přiznat, že to, že v něm to vyvolalo emoce, znamená, že asi je něco v nepořádku. Že to slovo nějak ve mně může růst a v něm. Mnohdy musíme i my prožít pochybnosti, zda to bylo opravdu nutné, aby jsme to říkali. A proto je důležité, aby člověk měl jasno v přítomném okamžiku. Protože pak, když to řekneme a zjistíme a dostane se nám nepříjemná reakce, tak ty pochybnosti můžou být falešné. Můžou nás rozvyklat. My přece nemůžeme druhým říkat jenom to, co je příjemné. Tím bychom jim nepomáhali. Ani dětem. Vždy, když Ježíš mluví o tom, že jsme získali svého bratra, tak to neznamená, že jsem ho přetáhl na svoji stranu. My mnohdy chceme v takové diskuzi jako opravdu jako mít pocit, že jsme my ho zachránili v tom smyslu, že jde stejným krokem jako my. Znamená to, že on sám došel k tomu, aby se otevřel Bohu a hledal to správné řešení. My někdy jenom třeba vyprovokujeme to jeho přemýšlení. A možná, že zpětně opravdu někdy můžeme říci, ta tvoje varianta je lepší než ten můj nápad. Ale já jsem tou službou otevřel toho druhému cestu, aby u Boha hledal správné řešení, sílu, odvahu změnit svůj život. Po napomínání by se dotyčný neměl nějak trvale cítit ponížený. Ale možná to nejdůležitější, co pro nás v tuto chvíli je. Nepřemýšlejme teďka o tom, komu já teda mám po té mše svatý nebo v tomhle týdnu, jak ho napomenout. I to může být. Nebo poradit. Ono někdy nemusíme jako vyhmátnout chybu, ale vidíte, že ten člověk se nějak motá, že nemá odvahu vykročit. A chcete mu pomoct v nějaké těžké situaci, nějak ho nasměrovat. A taky někdy nevíte, jestli už je ten čas pravý. A zkusme o tomhle teď nepřemýšlet. Zkusme se při této mše svaté modlit za ty, kteří napomínají nás. Na ty, kteří nám slouží tím, že nás na něco upozorní. Poděkujme za lidi, které nám Bůh posílá jako strážce našeho života, který nás usvědčují někdy z nepravdy, v které žijeme, které nám ukazují, že nemáme ještě dostatek lásky. Prosme za to, abychom měli Ducha Svatého, který si nás připraví proto, že k nám někdo s užitkem může být poslán v následujícím týdnu. Prosme.
jsme za sebe, abychom po takových lidech, kteří nás budou mít rádi, budou mít životní zkušenost a budou s Bohem hledat ta správná slova a správný okamžik, aby nám je poslal. Abychom po nich upřímně toužili. Ono to není snadné, protože nám takový člověk pak náš život zkomplikuje a rozbourá naše zajeté koleje. A tak svědomím, že Kristus je uprostřed nás. Prosme za tyto bratry a sestry, kteří nám mohou pomoci na cestě za Kristem. Kteří nás můžou pomoci v tom, abychom byli víc otevření Duchu Svatému. Protože vždycky, když někoho chceme měnit, musíme nějak poctivě začít u sebe. Přijď, Duchu Svatý, a nauč nás druhým sloužit a dej nám vděčnost za službu druhých, kteří nás napomínají.

0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za ty, kterým je svěřena moc a s nadějí, že svět může žít v pokoji a bezpečí, volejme.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za ty, kdo trpí nedostatkem lásky a za ty, kdo jsou přehlíženi a s vírou v nový začátek, volejme.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za všechny, které tíží vina a také za ty, kterým jsme ublížili a v touze po odpuštění, volejme.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za těžce nemocné, zoufalé a umírající a v naší bezmoci tváří v tvář utrpení a smrti, volejme.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme tě, pane, za všechny posluchače Rádia Proglas, kteří jsou nyní s námi v přítomni přes rozhlasové vlny, aby si provázel svým požehnáním a posiloval v situacích, které nyní prožívají.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za naše farní společenství, naše rodiny a za toto město a s vírou, že Ježíš je mezi námi, volejme.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi, Bože, oběty tomše svaté za pokoj a milost obrácení v rodině. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, vyslyš tyto prosby a pomoz nám nést břemena druhých, abychom naplnili tvůj zákon lásky. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Bože, původce pravé zbožnosti a pokoje, dejať společné slavení Kristovy oběti je projevem naší opravdové úcty k tobě a upevňuje naši vzájemnou lásku skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi, z hůru srdce, vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Vzdáváme ti díky, svatý Bože, Pane nebe i země. Ty jsi stvořil svět a

určuješ běh jeho dějin. Tvůj syn se stal člověkem, zvěstoval nám tvé slovo a volal k následování. On je cesta, která vede k tobě, pravda, která osvobozuje, život, který naplňuje radostí. Skrze něho spojuješ v jednu rodinu všechny, které jsi stvořil k slávě svého jména. Vykoupil krví jeho kříže, označil pečetí svého ducha. A proto nyní vždycky a na věky hlásáme s anděli a svatými tvou slávu a radostně voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi hodný chvály, miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. V pravdě je požehnaný tvůj syn, je zde mezi námi a shromažďuje nás k hostině lásky, jako kdysi učedníkům putujícím do Emaus, tak dnes i nám otvírá písmo a láme chléb. Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme, sešli svého svatého ducha, ať posvětí dary chleba a vína, aby se nám staly tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díku, dal ho svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme. Dobrý Oče, slavíme památku Krista, tvého syna a našeho spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě zkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud to nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Shlédni, milosrdný Oče, na oběť své církve. Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev. A tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla. A když máme účast na tomto tajemství, prosíme tě, všemohoucí Oče, oživuj nás svým duchem, ať se podobáme tvému synu. Upevni pouto tohoto našeho společenství s papežem Lvem, s biskupem Janem, pomocným biskupem Prokopem a ostatními biskupy, kněžími a jáhny a celým svým lidem. Dej, aby věřící uměli poznávat ve světle víry znamení času a ochotně dávali své síly do služeb evangelia. Nauč nás vnímat potřeby lidí, ať sdílíme jejich smutek i úzkost, radost i naději. Ukazujeme jim cestu k spáse a jdeme společně s nimi do tvého království. Pamatuj na naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé. Vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář a ve vzkříšením daruj plnost života. Až skončí i naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou, Panou Marií, s apoštoly a mučedníky, se svatým Bartolomějem a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat skrze tvého syna Ježíše Krista.

S důvěrou se obraťme k nebeskému Otci a volejme, jak nás Pán naučil. Oče náš, jen si na nebesi, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království. Pane Ježíši Kriste, Ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem, pozdravení pokoje.

Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostní Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel a řekni slovo.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Bože, ty jsi poslal svého milovaného syna, aby tvým slovem a svátostným pokrmem sytil a živil tvůj lid. Dej, ať nás přijímání těchto jeho darů přivádí k trvalé účasti na jeho životě, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Abyste si ode mě odpočali, tak tady poprosím Martu o první ohlášku.
1: Tak pěkné odpoledne vám všem. Já bych vás ráda pozvala na kurzy Alfa, které se v naší farnosti budou konat letos již po čtvrté. Kurz Alfa je určen pro hledající i pro všechny, kteří chtějí svůj vztah k Bohu oživit, případně patří do nějakého společenství. Z technických informací kurz Alfa začíná 30. září a končí 9. prosince. Celkem se tedy jedná o 11 setkání. Budeme se setkávat každou středu a letos je změna, budeme se setkávat v 19 hodin u Salesiánů v Salesiánském centru v Pardubicích. Součástí kurzu je také společně strávený víkend ve Slavoňově, a to 1. listopadový víkend 6. až 8. listopadu. Více informací o kurzu můžete zjistit na stránkách farnosti, kde si také můžete stáhnout leták, případně ho někde i vyvěsit, pokud máte možnost v práci nebo ve svém společenství. A teď ta nejdůležitější informace ode mě. Ráda bych vás všechny požádala a vyzvala, protože zapojit se může opravdu každý. Máme tu nabídku 3 možností zapojení a první z nich je určitě možnost se zúčastnit, případně pozvat někoho. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo máte pocit, že hledá, že by se rád o Bohu něco dozvěděl, případně někoho, kdo by se rád prohloubil svůj vztah k Bohu, tak určitě ho pozvěte. Budeme moc rádi. Druhá možnost, a to myslím, že může tady opravdu každý z vás, žádáme a prosíme o modlitbu za kurz Alfa, případně zúčastnit se adorací, které probíhají každý čtvrtek v kostele svatého Bartoloměje, adorací u Salesiánu i každodenní modlitbou za to, aby kurz Alfa proběhl tak, jak si Pán Bůh přeje. A poslední možnost, prosíme o pomoc s občerstvením pro účastníky kurzu, protože součástí každého středečního kurzu je i společná večeře, následně káva, čaj a nějaké drobné občerstvení. A na to hledáme dobrovolníky, ideálně skupinku 2-3 lidí, kteří by byli ochotní pomoci tuto službu pro účastníky zajistit. A tady bych vás požádala, ať se ozvěte Věře Pavlíčkové, prostřednictvím e-mailu, telefonu, kontakt na ní určitě najdete i na webových stránkách farnosti. Takže pojďme se společně začít modlit a prosit o požehnání pro kurz Alfa pro letošní rok. Děkuji vám.
0: Já moc děkuju, Martě. To je tak hezký poslouchat ohlášky od někoho jiného než od sebe. Tak začínáme nový školní rok, tak prosím vás, budete muset vydržet trošku informací. Především vám chci poděkovat za minulou neděli, když jsme vybírali na energie v kostele a celkem i s těmi dary, které jste poslali na účet, tak se vybralo 45 628 korun. Tak Pán Bůh zaplať. Druhá důležitá informace. Za 14 dní 20. září bude farní den. Už to tady bývá zvykem září. To znamená, že dopoledne nebudou nikde v okolí, myslím tím v těch farnostech, které spravujeme, nebude bohoslužba. Cílem je, aby jsme se všichni setkali na jedné tady. Takže zkuste poprosit i manželi, když třeba jako by chtěli, no to nebudu rozebírat, tak. Prosím vás, takže tady mše svatá bude v 9:30, je to záměrně, aby to nebylo v 9:00. Aby jsme všichni měli jistým způsobem nezbytnost k tomu, jako udělat něco jinak, než jsme zvyklí, kvůli tomu, abychom mohli být spolu. Pak bude pokračovat program na farní zahradě, oběd, program pro děti, který bude mít na starost ním, i pro dospělé, bude to součástí, bude i třeba prohlídka fary, zjistil jsem, že mnozí ani nebyli ve vyšším patřech, tak ať poznáte, jakou máme faru a kde žijeme, třeba my kněží. A zároveň a ukončení bude ve 14 hodin zde v kostele. Součástí farního dne, protože patříme všichni dohromady, Rosice, Mikulovice, Třebosice, bude také varhaní koncert 17 hodin v Mikulovicích A to využívám teďka pro glas, vidíte, to se nám to hodí, kde prostě začne sbírka na varhany, historické varhany, kde a možnost adoptovat píšťaly na tyto varhany. A zahájí se to koncertem, už je to na webových stránkách možné objednat, ale koncertem a budou to otec a syn Uhlířovi, ale se mnou nemají nic společného, takže, ale bude to moc hezké. Takže v Mikulovicích to završíme koncertem. Bude potřeba také pomoc organizací farního dne a to se dozvíte příští neděli nebo na webových stránkách bude tabulka, kde poprosíme třeba po půl hodinách, aby jsme se vystřídali u míst, které potřebujeme k tomu, aby se nám dobře strávil tento čas. Takže za 14 dní dopoledne pouze mše svatá zde v 9.30. Setkání seniorů bude ve středu, ve čtvrtek bude setkání členů pastorační rady, budeme hovořit o liturgii, zajímá mě, co komu vyhovuje a nevyhovuje v liturgii, kterou slavíme, ale také budeme hovořit o tom, jestli není dostatečné, abychom měli ve všední dny tady v centru pouze dvě bohoslužby. Pak také příští týden Salesiáni, víceméně pro celou naši farnost také, pořádají pout na Chlumek u Lože a to 12. září, více na ohláškách na webu. Také příští týden diecézní pout v Koclířově v sobotu. Příští sobotu je den evropského dědictví a kdyby vás zajímala nějaká přednáška, tak historik umění Jan Ivanega velmi poutavě vypráví a bude mít přednášku v 15.30 v klášterním kostele. Více na na ohláškách si najdete. Příští týden také bude poutní mše svatá v Kokešově a to v 15 hodin. A můžete jít i pěšky od Svítkovské kapličky ve 13 hodin. Kontakt na případ na Milana Klase, který to organizuje, je v ohláškách. V Máteřově se sejdeme u křížku. No vidíte, že to září je opravdu bohaté. Tak přihlášky na náboženství prosíme také v tomto týdnu, aby jsme dostali od rodičů. Poslední věc. První neděle v měsíci jsme zvyklí na kavárnu, na faře. A po té zkušenosti o pouti svatého Bartoloměje, když se rozdávali koláče a tím se nějak lidé trošku zabrzdili, aby tak nespěchali domů a mohli jsme si popovídat aspoň třeba 10 minut, tak dneska to kafe nebude na faře, anebo čaj, nebo voda, ale bude před kostelem. Tak zkuste se zastavit a aspoň v neděli nespěchat. Takže jste zváni. Poslední věc, a teď se bojím, aby to nebylo další kázání, ale ta liturgie prostě v člověku evokuje nové myšlenky. A já, když jsem skončil to kázání, tak jsem se podíval do vašich řad. A najednou jsem zjistil, že jsem na jeden bod zapomněl. Je tam napsáno, Ježíš říká, jdi ve dvou, ve třech, a pak, když to není, pak to řeď církvi, a když to není možné, tak se k němu chovej jako pohán. Já jsem si uvědomil, že jsem zapomněl říct si něco k vám, kteří jste se snažili napomínat, snažili měnit sebe i toho druhého. Křičeli jste o pomoc. A ono to nedopadlo. Co myslím? Třeba rodiče, kteří napomínali své děti, ale pak toho feťáka museli říct ne, naše společenství ohrožuješ, bereme ti klíče, máme tě dál rádi. Museli jste odejít z manželství, zkoušeli jste to, hledali jste, ale bylo to ohrožující třeba i pro vaše děti. Nebo biskup, papež musí někdy udělat nějaké rozhodnutí, které není příjemné, ale musí nějak i tímto dát najevo naše společenství, tímto. Toto není, co chceme oslavovat, co chceme tolerovat. Toto je věc, která ohrožuje naše společenství. V práci museli jste někdy udělat rozhodnutí, protože jste věděli, že to ohrožuje celý kolektiv. A možná máte i výčitky svědomí. Důležité je, jednej s tím jako pohan. To znamená, modli se na něj. Ale nemůže, nenech zasahovat jeho život. Nenech ohrožovat svůj život někým, kdo nechce změnit svůj život. Ale modli se za něj, měj ho rád. Doufej, že se obrátí. A tak za tyto lidi, kteří prožívají tuto bolest, tento neklid, kteří bojují možná o to, aby se dokázali pomodlit za toho, kterého museli opustit nebo dokonce vyhnat, tak se nyní pomodleme k paní Marii. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, k synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Přeji vám požehnanou neděli. Pán s vámi. Požehnej vás a ode všeho zlého ochraňuj. Všemohoucí a milující Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. S pokojem a s radostí v srdci jděte ve jménu Páně.

0: Na Proglasu dozněl přenos mše svaté z kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích. Celebroval ji pater Jan Uhlíř. Dnešní nedělní biblická čtení s krátkým komentářem naleznete na webu www.víra.cz.
1: Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
0: A na Proglasu už začíná koncert varhanní hudby, ve kterém vyslechneme 8 skladeb. Ve všech hraje na varhany Hana Bartošová. Jejich autoři jsou Josef Ferdinand Norbert Zéger, Jan Křtitel Kuchař a František Xaver Brixy. Přeji vám příjemný poslech.

0: S 10:30 na Proglasu začíná pořad Dotýkání světla. Tentokrát téma Masaryk, iritující a fascinující, první část s názvem Glorifikace, rozpaky i nenávist k Tomáši Garrigovi Masarykovi. Přeji vám příjemný poslech.
1: Masaryk, iritující a fascinující, včera, dnes i zítra. To je název sedmidílného cyklu, kterým nás bude provázet profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad životem a dílem prvního československého prezidenta se zamýšlí z pohledu teologa. Pořady jsou příspěvkem Radia Proglas ke stému výročí vzniku samostatného státu Československé republiky v roce 1918.
2: Já bych nejdřív řekl vůbec, proč to děláme. Děláme to proto, že spousta katolíků, možná i křesťanů obecně, o Masarykovi dnes ví jen velmi málo. No a já se setkávám, když mluvím s některými lidmi, spolubratřími a sestrami z církve, s názory, které jsou naprosto neudržitelné. Že Masaryk byl neznaboh, že byl náš nepřítel a tak dál, že bořil Rakousko. Ano, je to mnohem složitější. Za prvé, pokud takhle budeme hovořit, před soudným člověkem se ztrapníme. A za druhé, víte, až si řekneme, kdo Masaryka nenávidí, tak zjistíme, že se ocitáme ve společnosti, která je velmi, velmi nevábná. Navíc realita je úplně jiná. Za druhé, jde o to, abychom před naší společností jednak prezentovali katolicismus inteligentní, ale, a to je asi za třetí, kdo se Masarykem dlouhodobě zabývá, tak zjišťuje, že Masaryk byl velmi zbožný člověk a že my, pokud ze něho nechceme mít spojence, tak se prezentujeme jako velmi nemoudří lidé. My jsme obklopeni praktickým ateismem. No a pan Masaryk v této věci by určitě byl člověkem, jehož pomoci bychom se měli také dovolávat. No a nakonec si dovolím říct, je tady ještě jeden účel. Prosím vás, ten vznik samostatného Československa bývá prezentován jako schoda zahraničně politických záležitostí a výsledek boje pana Masaryka a těch, kdo byli s ním. To jistě je pravda, ale ne celá. Věřící člověk, a Masaryk v této věci by se s námi ztotožňoval, by v tom viděl taky dílo boží prozřetelnosti. Viděl by, že ta republika je boží dar a že taky byla vyprošená a vymodlená. Čili proto teď se budeme panem prezidentem a panem profesorem

0: trošku víc zabývat.
1: Náš cyklus Masaryk iritující a fascinující má 7 dílů. Každý má své téma. Ten dnešní je úvodní.
0: Začneme tak, že vyjdeme z toho dnešního současného stavu věcí. Čili nejdřív se budeme zabývat tak trošku druhým životem pana prezidenta. A já bych tady ten tematický okruh nazval glorifikace, nenávist, rozpaky. Takhle, když si někdo pustí televizi nebo rozhlas dneska, tak si myslí, o, všichni Češi musí pana profesora, pana prezidenta milovat a obdivovat. Ona to není tak docela pravda. A teď já bych začal takovým prvním rozlišujícím bodem, jestli můžu. A nazval bych to Masaryk nekritizovatelný i oprávněně kritizovatelný. A řeknu to naplno. Víte, já mám někdy z toho, jak je pan prezident prezentován v médiích, dojem, že se z něho dělá český Lenin. Čili, že je neomylný, každý se ho dovolává. A jenom řeknu takovou zkušenost ze života mého, když jsem byl dítě, 8-9 let, a říkám, maminko, jaký byl ten pan prezident Masaryk? Maminka se narodila v roce 1933 a říká, no já ani moc nevím. Určitě dobrý, ale toho tatička, jak z něho dělal, já furt se musel chválit, to mi lezlo na nervy. Takhle ta přehnaná, nekritická glorifikace ve skutečnosti Masaryka lidem zprotivuje. Tak, a jak je to s tou kritizovatelností a nekritizovatelností? Já jsem s tím dlouho zápasil, pak jsem si uvědomil, že je to asi takhle. Masaryk jakožto nositel humanitního ideálu, lidskosti, korektnosti, poctivosti, řekněme demokracie v tom nejlepším slova smyslu, je nekritizovatelný. Pokud bychom ho kritizovali, dostáváme se do rozporu sami se sebou. Vždyť my taky chceme mít svoje práva, chceme, aby s námi bylo jednáno korektně. Čili v tomto ohledu je nekritizovatelný. Ve všem ostatním je kritizovatelný jako každý jiný člověk, jako filozof, jako politolog, politik a asi mnohé překvapím, jako amatérský teolog. Je pochopitelně kritizovatelný. Jak by se na tohleto díval sám pan prezident? Určitě by řekl výborně, protože on sám byl velmi kritický, spravedlivý a je taky zaznamenáno, že to tatíčkování za první republiky mu jaksi bylo velmi nepříjemné. Čili já řeknu ještě jednu věc. Ono se tím totiž takovým tím, jaksi tím kultem osobnosti zakrývá pravý člověk Masaryk a my se dozvídáme o tom myšlenkovém poselství jenom útržkovitě a v podstatě se nám tak nenápadně zprotivuje. No a já bych tedy řekl, že k lidem se pak nedostávají ty úžasné myšlenky, ty myšlenky, které velmi často by posloužily naší věci, čili víře.
1: Glorifikace, ano, to znám, pro moji mnohem starší maminku. To byl tatíček Masaryk. K jeho narozeninám se ve škole učili básničky. Nikdy by si ho nedovolila posuzovat.
0: Tak, to by byl ten první bod. Podívejte se, až budeme mluvit o postoji pana prezidenta k církvi, tak tam je potřeba si uvědomit jednu zcela zásadní věc. A tady bych navázal na podobenství našeho pána, který mluví o poli, na kterém je dobré osení i koukol. A ta církev je tím polem a evidentně my se musíme naučit, že na tom poli neroste jenom dobré osení, to platí pro nás, nesmíme si namlouvat, jak je to úžasné, A ti, kdo nejsou našimi příznivci, by zase neměli říkat, že tam je jenom koukol. Je tam prostě koukol i dobré osení. A to, že to dobré osení tam bylo i v době života pana prezidenta, no tak dokladem toho je skutečnost, že tady ještě jsme. Kdyby tam nebylo, tak už bychom tady nebyli. No a teď trošičku k tomu uctívání. Už jsme se o tom zmínili. No jistě, i na tom poli úcty k panu prezidentovi je koukol a dobré osení. Čili je taková ta, řekněme, nekritická úcta, falešná úcta, dovolává se ho kde kdo v nějaké věci, třeba politici, ale už vám neřeknou, že Masaryk byl úplně jiný politik, než jsou oni. Masaryk rozhodně nebyl populistický, on držel určité zásady. Ono, takhle upřímně řečeno, to, že se stal v Čechách prezidentem, člověk, který hlásal abstinenci, sexuální zdrženlivost a čistotu, že se nesmí lhát a že se nesmí krást, to samo o sobě už je paradox a do jisté míry zázrak. On, pan prezident Masaryk, předtím, než se stal prezidentem, tak byl v tom českém prostředí jaksi výrazně nepopulární osobností a těch, kteří ho měli rádi a byli s ním, bylo minimum. Naprostá většina té společnosti ho nesnášela a někdy i nenáviděla. Já zase říkám, tady tím laciným, jo, kultem osobnosti se pak zastírá to velké poselství. A já vůči těm, kdo Masaryka takhle prázdně uctívají, tak já bych jim připomněl jeden výrok z Matoušova evangelia, 23. kapitola, verš 29 až 30. Stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte, kdybychom my žili v době našich předků, neprovinili bychom se proléváním krve proroků. Tak svědčíte sami proti sobě, že jste potomci těch, kdo proroky vraždili.
1: Glorifikace, nenávist, rozpaky. To je téma prvního pořadu ze sedmidílného cyklu věnovaného prvnímu československému prezidentovi.
0: Teď ale k té druhé stránce té úcty. Podívejte se, máme ty sochy na veřejných prostranstvích. A ty sochy se tam postavily, pak se sundaly za nacismu, pak se vrátily na chvíli, za komunismu se zase odendavaly a teď se vracely nebo se dělaly repliky, aby se to obnovilo. Jako kdyby přes ty sochy a obrazy pan prezident prožíval s tímhle národem jeho další osudy. A tady bych rád podtrhnul jednu věc, ať si každý křesťan a katolík uvědomí, že když ty sochy tam stály, tak jsme měli svobodu a dýchalo se nám dobře. Když tam ty sochy nebyly, tak se nám dýchalo velmi těžko a naše existence byla ohrožena. A tady bychom z toho mohli nějakým způsobem vydedukovat svůj postoj k Masarykovi. V čem je nekritizovatelný, v čem je vzácný. A z tohohle hlediska, že ty sochy tam zase stojí, to je známka toho, že dneska máme svobodu.
1: A třetí bod, který probereme, nenávist.
0: Podívejte se, kdo Masaryka nesnáší a nenávidí. No, nenáviděli ho komunisti. Proč? No, protože pan prezident byl člověk s velikým sociálním cítěním, on si přál sociálně spravedlivou společnost, ale jasně, už v roce 1898 vydává knihu, úžasnou knihu Otázka sociální, to je špičková kritika marxismu. Jasně ukazuje, že to nemůže fungovat. Teď nechci jít do těch jednotlivých detailů, ale já bych rád jenom připomněl, že tam se mluví o té ekonomické základně a jakési nadstavbě. Bohužel takhle vlastně postmarxisticky dneska uvažují manažeři. A manažeři se roztahují i po církvi, že? A Masaryk jasně dokládá, že takhle to není. Nefunguje to tak, že nejdřív máte peníze a pak ducha. Duch se nelepí na peníze. Vy musíte mít nejdřív ducha a pak schánět peníze. Čili jsou to komunisti. Byli to nacisti, kteří neuznávali humanitu, demokracii, tyhle ty hodnoty. A všichni víme, kam to vedlo. A teď vás možná překvapím. Nemají ho rádi právě liberální ekonomové a politici. Ne, ne. Protože oni, Masaryk to na jednom místě říká, já vám to přečtu, ideál humanitní. A ještě něco, liberalismus měl a má také nechuť k morálce. Všichni ti liberální teoretikové, zejména národní hospodáři, kteří zřejmě a výslovně morálku také odmítají, jsou a byli také učiteli marxismu. Konec citace. No já když jsem tohle přečet, tak jsem si říkal, a ouha, teď už tomu rozumím, jak se z bývalých velkých soudruhů ze dne na den stali průbojní podnikatelé a pravicoví liberální politici. No teď oni mají stejného boha. Peníze a moc. Čili Masaryka nenávidějí komunisti, nacisti a fašisti a liberální prostě, řekl bych, takový ten manažerský proud, který tady je tak silný. Protože Masaryk jim říká, ano, peníze jsou dobré, ekonomie je dobrá, ale nad tím je etika, lidskost, Bůh. To oni nechtějí, že jo. No a teď by se katolík, který se jistě neinformován, tedy vyjadřuje velice nepěkně o panu prezidentovi, měl zamyslet. Když o něm bude vykládat, že byl neznaboh, což není pravda, že byl kdo ví co, dostává se do společnosti, která mu asi příjemná nebude. Že? Ve které by se křesťan vyskytovat neměl. Je tady ještě jedna skupina, která Masaryka nesnáší, a jsou to, já bych je definoval jako monarchističtí staromilci. Tak za prvé, tihle lidé zapomínají na jednu věc. Jsou různé druhy monarchie a dnes v Evropě existuje 7, 8, možná 9 konstitučních demokratických monarchií. Mezi jaksi konstituční monarchií a demokracií není protiklad, že? Čili to, že se rozhodli naši předkové pro republiku, je historická záležitost, ale my bychom klidně mohli být konstituční monarchie, akorát, že nevíme, koho bychom si posadili na trůn. Ale to teď nechme stranou. Prosím vás, tihle lidé mají za zlé Masarykovi, že boural staré dobré Rakousko. To není pravda. Masaryk, kdybychom se ho zeptali, jestli je škoda, že se Rakousko rozpadlo, tak by určitě řekl, no určitě. Proč? Tak se podívejte na mapu. Na jedné straně Německo, na druhé straně Rusko a mezi tím prostor se spoustou malých národů. Čili abychom se ubránili, abychom ekonomicky mohli existovat, tak se musíme dát dohromady. Čili pan profesor, prosím vás, Masaryk byl v politice těžký profesionál. On byl filozof, ale on inklinoval, on byl vlastně ve skutečnosti první český sociolog a politolog. V politice už od 90. let byl v zemském českém sněmu, pak byl několikrát zvolen do Říšské rady, čili do rakouského parlamentu. Založil politickou stranu vlastní, čili on byl profesionální politik, ale on byl taky, dalo by se říct, dělal politiku s vědeckou přípravou, čili žádný politický amatér. No a on tohle, teď se vrátíme k tomu Rakousku, on tohle všechno věděl. On vycházel z palackého ideje, takzvaného austroslavismu. Palacký řekl, že kdyby Rakouska nebylo, my bychom ho museli vytvořit. Že? Někteří autoři používají slova, že ho označují jako rakouského loajalistu, čili on byl vůči Rakousku loajální. To je jedna strana mince. Masaryk ale dobře věděl, jako sociolog, politolog, že má-li Rakousko obstát, tak se musí modernizovat, demokratizovat, federalizovat. A o to až do roku 1915 usiloval. Jenomže, prosím vás, takhle Rakousko se nerozpadlo proto, že by ho rozbil pan profesor Masaryk. Ono se rozpadlo kvůli své naprosto hloupé zahraniční a ještě hloupější vnitřní politice. Pokud by těm národům sloužilo a popřávalo jim prostor ke svobodnému rozvoji, by federalizovalo, tak to Rakousko je tady dodnes. Jenomže oni ve Vídni šli na hloupou pangermánskou ideologii a úplně podlehli tomu, já mu říkám, šílenec na trůnu, císaři Vilémovi. Že? A ten zavlekl Rakousko do první světové války. To Rakousko v podstatě bylo v jeho vleku. Čili tahle hloupá, neprozíravá zahraniční politika a špatná vnitřní politika zapříčinila co? Že ty národy už to Rakousko nechtěli. Čili Masaryk byl svým způsobem donucen jít do odboje. On vlastně 1915 zjišťuje, že to Rakousko je nereformovatelné. A kdyby ústřední mocnosti zvítězily, tak tady by nastoupila tuhá germanizace a s českým národem by bylo velmi zle. Velmi zle. Ono by se to propojovalo s tím Německem a takhle, když vidíte Adolfa Hitlera a císaře Viléma, tak ono tam je hodně podobného. Rozdíl je snad v tom, že Hitler byl plebejec a Vilém byl teda, měl modrou krev, ale jinak, co se týká rozhledu a záměrů, tak jako Hitler nevymyslel úplně všechno. Ono to tam v tom Německu bylo. Tak to teď nechme stranou. Masaryk byl vlastně donucen. Má-li ten národ přežít, nezbývá nám nic jiného, než proti tomuhle Rakousku bojovat. A tady bych si dovolil drobnou aktualizaci. Takhle, Masaryk řekne, Rakousko ano, ale ne jakékoliv Rakousko a ne za každou cenu. No a ono to Rakousko vlastně tak trošku připomíná Evropskou unii. No. Stejně jako jsme potřebovali to Rakousko, tak my jako malý národ zoufale tu unii potřebujeme. A vystupovat z ní je nesmysl. Na druhou stranu bychom měli ale také říkat ne jakákoliv unie a ne za každou cenu. Měli bychom se snažit jako pan prezident poctivě, trpělivě usilovat o určitý posun k lepšímu v té unii. Nakolik se nám to podaří, na tom možná závisí i další existence té unie, ale odcházet z ní to ne. Čili vidíte, jak Masaryk i v této otázce je aktuální. To je první věc. A druhá věc, ta pomluva, že Masaryk nenáviděl Rakousko a chtěl ho rozbít, je neopodstatněná. Jo? Čili ti naši staromilci by si měli tedy uvědomit, když říkají tyhle věci, že to není pravda a že tomu, prosím vás, nerozumějí.
1: Tomáš Garrigue Masaryk, oslavovaný, ale také někdy s rozpaky i nenávistí přijímaný. To bylo téma prvních úvah, jimž nás v sedmidílném cyklu Masaryk iritující a fascinující provázel teolog profesor Ctirad Václav Pospíšil. Stejnojmenou knihu vydalo nakladatelství Karolinum. Pořady ke stému výročí vzniku samostatného československého státu uvedlo Radio Proglas v roce 2018. Připravila Jana Beránková ve studiu Christian Praha.

0: Magalinko, já bych chtěl jednu sloku o autíčku.
1: Děti popleto, autíčko přece není zvíře.
0: Ale krásně tuta.

ať klidně pošlou do dálky prázdné obálky, vždyť jde hlavně o úlovek. Ať klidně pošlou do dálky prázdné obálky, vždyť jde hlavně o úlovek.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, je tu 11. nedělní hodina a to znamená, že začíná Proglaso.
1: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví celý nažhavený do dnešního vysílání Jožka Javůrek a Tamara Suchánková. My jsme se na vás oba dva moc těšili a jsme rádi, že jsme se opět potkali, tentokrát už ve školním provedení, dá se říct, našeho Proglasa.
0: Přesně tak, no a asi půjdeme na vyhodnocení písemné otázky z minulého týdne. Začneme první otázkou, která zněla, kolik listů napsal Pavel Solunianům. No jak koukám, tak koukám, že všichni jste napsali, že dva. Jmenuji Eliáš Loveček, Václav Baričiak nebo Bernadeta Lovečková a mnoho dalších.
1: Řekněme 12 dětí nám napsalo. Druhá otázka, najdi Soluně na mapě, napiš ve kterém státě a u kterého moře leží. Opět všichni jste odpovídali stejně, že u Středozemního moře nebo v Řecku u moře Egejského. Takže jo, Řecko, Egejské moře.
0: Pak přišla třetí otázka a tam jsme se zeptali, kdo napsal listy Solunianům a chtěli jsme tři jména. No tak všichni jste správně odpověděli, že Pavel, Silvanus a Timoteus. Opět jmenuji Aneška Lovečková nebo Aneška Jelínková. Například.
1: Například. A čtvrtá otázka. Tam jste se měli zamyslet nad nějakým úryvkem z listu Solunianům. A tam třeba Aneška Lovečková psala. Tesalonickým, první list Tesalonickým, 16-18, vždycky se radujte, neustále se modlete, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. A apoštol Pavel říká, že se máme radovat, i když to zrovna nemáme lehké. Radovat se i děkovat jde vždy za něco, i když máme pocit, že to horší být už nemůže. Pokud znáte hru Poli, ta, kterou srazilo auto, tak máme hrát vlastně její hru a zároveň se máme pořád modlit. Aneško, krásná myšlenka. Vašík Baričiak řekl, že ho zaujalo, že má vlastně tato kniha dva názvy. Někdo ji popisuje jako knihu Tesalonickým, někdo jako Solunianům. Možná to bude tím, že apoštol Pavel napsal křesťanské komunitě v řeckém městě Tesalonika, která je vlastně, nebo byla Soluní. No, nebudem se do toho úplně zaplétat, ale přesně tak to bude. No a pak ještě Eliška Baričiaková, která se zamyslela nad tím, že když my budeme Bohu věrní, tak i on nám bude pomáhat a přesně tak to je. Jak se říká, nic neplánuj dopředu, Jožko, protože Pán Bůh se na tvým plány bude smát.
0: Ale já si jednu věc plánuju a plánovali jsme ji, že vylosujeme dva z těch, kteří odpověděli na tuto písemnou otázku
1: přesně
0: z minulého týdne. Tak tam čo?
1: Zavírám oči, bodám tušku. Tak, první výherkyní je Klárka Přikrylová.
0: Gratulujeme.
1: A budeme losovat ještě jednoho výherce.
0: Já se do toho pustím.
1: Pustce.
0: Losuji a je to Zuzana Machová.
1: Super, takže gratulujeme.
0: Gratulujeme.
1: Oběma.
0: Tak, možná je čas na to říct dnešní SMS otázku, která zní, co je na cestě falešníka podle 22. kapitoly knihy Přísloví. Co je na cestě falešníka podle 22. kapitoly knihy Přísloví?
1: A vy nám můžete psát odpovědi buď SMS-kami na číslo 775 132 132 nebo mailem, adresu už znáte, živie@proglas.cz.
0: No a ještě než si pustíme první písničku, o kterou jste si napsali, tak vám řekneme, jaké máme dnes okruhy. Je tu samozřejmě nedělní liturgie.
1: Potom umučení Jana Křtitele.
0: Čísla v Bibli.
1: A poslední, kdo to řekl.
0: No a teď už narozeninová Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř.

0: To byla první písnička, o kterou jste si napsali. Na začátku se nám deska trochu zasekla.
1: Ale dobrý, vyřešili jsme to, takže
0: pak,
1: jdeme.
0: Pak se zase rozběhla. No a teď už dáváme prostor vám na čísle 739850345. Těšíme se na vás. Zatímco hrála písnička, tak už se nám telefon rozezvonil, teď to trošku ustalo, ale je ta pravá chvíle, abyste vytočili naše číslo.
1: Neváhejte, 739 850 345.
0: A je to tady. Ahoj, tady Joška a Tamča.
2: Dobrý den, tady je Magdalena Lovečková a je mi 11 let.
0: Ahoj Magdo.
1: Ahoj.
0: Tak jaký první okruh si vybereš?
2: Prosím se opakovat.
0: Nedělní liturgie, umučení Jana Křtitele, čísla v Bibli, anebo kdo to řekl?
2: Ještě jednou, prosím se opakovat.
0: Nedělní liturgie, umučení Jana Křtitele, čísla v Bibli, anebo kdo to řekl?
2: Tak čísla v Bibli, prosím.
0: Za kolik bodů?
2: Za 5 bodů.
0: Tak pojďme na to. Kolik knih má Nový zákon? 13 nebo 25 nebo 27 nebo 43?
3: Nebo 23 nebo 43.
2: Prosím, ještě jenom opakovat.
0: Kolik knih má Nový zákon? 13 nebo 25 nebo 27 a nebo 43?
2: 27.
0: Správně.
1: Výborně, Magdalenko. A další okruh si vybereš jaký? Buď se tady můžeme podívat na dnešní nedělní liturgii, nebo také na umučení Jana Křtitele, anebo se budeme ptát, kdo to řekl.
2: Tak nedělní liturgii, prosím.
1: Za kolik bodů?
2: Za 5 bodů.
1: Ty do toho dneska jdeš statečně. Tak, dobře, poslouchej. V žalmu se mluvilo o dvou místech v poušti. Jak se jmenují? Buď to bylo Sinaj a Choreb, nebo za B, Meka a Medina, nebo za C, Masa a Meriba, a nebo za D, Moab a Edom. Dvě místa v dnešním žalmu, která leží v poušti. Sinaj a Choreb, Meka a Medina, Masa a Meriba, Moab a Edom. Vy chodíte na mši večer, že jo? Ty jsi ještě dneska žál neslyšela.
2: Myslím, že v Masa a Meriba.
1: Přesně tak, je to Masa a Meriba, výborně. Co uděláme s výhrou, Magdalenko? Uložíme.
2: Tady se ještě započítává do bodu.
1: Já nevím teď, to nám Dan upřímně úplně neřekl, ale já myslím, že už jdeme asi nové kolo. No, já tuším, že ještě říkala, že se započítávala některá ta letní, ale za mě, kdyby to mělo být spravedlivé, tak teď už bychom měli do nového.
2: Dobře, tak asi prosím poslat.
1: Pošlem, výborně.
2: Děkuji.
1: Tak, Magdalenko, jak pak se máš?
2: Mám se dobře.
1: Už jste se začali učit?
2: Ano.
1: Statečně. A to se chci ještě zeptat. Tatínka máte doma nebo opět někde létá?
2: Už je doma, týden.
1: Už je doma, takže si ho plně užíváte a on vás.
2: Ano.
1: To je super. Koho bys chtěla pozdravovat?
2: Všechny, kdo poslouchají. Poslouchají vás do Proglasa, Pavla, Mazenkou Fličkovou, Vašlíky, Sebíka a úplně všechny.
1: Tak to je to hezká. My ti se Šku taky pozdravujeme.
0: Ano.
1: A chceš někomu předat? Máš tu možnost jako první volající?
2: Ano.
1: Tak,
2: dobrý den, tady je Eliáš Loveček. Je mi 8 let.
1: Jo, už 8, Eliášku, výborně. Předám tě Joškovi.
0: Ahoj, Eliášku. Jakou si vybereš první otázku? Jaký okruh? Máme tu nedělní liturgii.
2: Nedělní liturgii.
0: A za kolik bodů to bude?
2: Za 3.
0: Tak, v dnešním evangeliu Kristus říká, že je uprostřed každého kostela nebo těch, kde jsou 2 nebo 3 v jeho jménu, anebo za C každého shromáždění v čele s biskupem.
2: Opakovat, prosím.
0: V dnešním evangeliu Kristus říká, že je uprostřed za A každého kostela, nebo za B těch, kde jsou 2 nebo 3 v jeho jménu, a nebo za C každého shromáždění v čele s biskupem.
2: Opakovat, prosím.
0: V dnešním evangeliu Kristus říká, že je uprostřed za A každého kostela, nebo za B těch, kde jsou 2 nebo 3 v jeho jménu, nebo za C...
2: To druhý.
0: Tak je to správně. Těch, kde jsou 2 nebo 3 v jeho jménu.
1: Přesně tak. A Eliášku, kam se podíváme spolu? Haló?
2: Opakovat?
1: Máme otázky o umučení Jana Křtitele, nebo čísla v Bibli, anebo kdo to řekl. Tak co si vybereš?
2: Ještě je prosím jednou opakovat.
1: Jaškovi dneska ulovečku špatně slyšíte. Umučení Jana Křtitele, čísla v Bibli a kdo to řekl?
2: Tak čísla v Bibli.
1: A Eli, za kolik bodů?
2: Tak za 2.
1: Dobře. Tak poslouchej. Kolik osob je v Bohu? No, takže za A 1, teda Bůh Otec, za B 1, teda Ježíš Kristus, nebo za C 3, Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Kolik osob je v Bohu? Přesně tak. Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Výborně. Můžeme hrát fanfáru.
0: Co uděláme s výhrou? Uložíme nebo pošleme?
2: Tak pošleme.
0: Tak my posíláme.
1: Gratulujem.
0: Pověz nám, jakou máš neděli a co chystáš na odpoledne.
2: Mám dobrou neděli.
0: A jaký máš program? Budeš si hrát nebo půjdeš ven? Je ještě hezky?
2: Ještě nevím.
0: Ještě nevíš. Tak já doufám, že to bude něco hezkého, třeba se sourozenci nebo s rodiči. Moc ti děkuji, že jsi zavolal a budu se těšit zase příští týden. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Tak my pokládáme a teď už se nepředává, teď už se jenom telefonuje a telefonní číslo k nám za Joškou do studia je 739-850-345.
0: A bereme dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Tamča.
4: Dobrý den, tady Václav Bariček z Valašského Meziříčí, 14 let.
0: Ahoj, Václave, ahoj. Tak jaký první okruh si vybereš?
4: Mohl bych prosím nedělní liturgii za 5 bodů?
0: Samozřejmě. A ty jsi říkal, že ti je 15, takže to bude 14.
4: 14.
1: Takže ještě tak to máš nápovědy. Unikl,
0: to si unikl tomu, že by to bylo bez nápovědy. Tak dobře, tak teda dostaneš 4 nápovědy. Otázka zní, co se dělo v místech Masa a Meriba? Za A. Izraelci reptali proti Hospodinu. Za B. Izraelci zvítězili v boji proti Amalečanům. Za C. Izraelci dostali desatero, nebo za D, Izraelci slavili poprvé svátek Pesach?
5: Mohl bych prosím zopakovat?
0: Určitě. Co se dělo v místech Masa a Meriba? Za A. Izraelci reptali proti Hospodinu. Za B. Izraelci zvítězili v boji proti Amalečanům. Za C. Izraelci dostali desatero. A nebo za D. Izraelci slavili poprvé svátek Pesach.
5: Za A.
0: Správně, Izraelci reptali proti Hospodinu.
1: Tak, a Vašíku, ráda tě slyším, kam se rozběhneme spolu. Můžeme se podívat?
5: Mohl bych prosím umučení Jana Křtitele za 5 bodů?
1: No, výborně, tak jdeme na to. Takže poslouchej, po kolik měsíců byl starší Jan Křtitel než Ježíš? O 3? O 6? O 9? A nebo o rok? Zkus zapřemýšlet.
5: O 6?
1: Přesně tak, o 6 měsíců. Mhm. Když šla Panna Marie za Alžbětou, tak už byla Alžběta v poženaném stavu. Asi 6 měsíců. Super, tak co uděláme s tvou výhrou?
5: Mohl bych prosím uložit?
1: Ukládáme. Vašíku, jak se máš?
5: Jo, jde to.
1: Co škola, už to začalo?
5: Už to začalo, ale já jsem byl ještě na seznamováku.
1: No ty seznamováky jsou báječné, tak to je úžasný. Můžu se zeptat, prosím tě, na jaké škole jsi?
5: Já jsem teď ve druhém ročníku na arcibiskupském gymnáziu.
1: Kde?
5: Kroměříži.
1: Kroměříži, tak to se můžeme potkat. To je báječné, Vašíku, to si musíme někdy dát schůzku. A chodím vám kolem arcibiskupského gymnázia skoro každý den, tak třeba bych chtěla spolu.
5: Na 6 letem jsem.
1: No to je báječné úplně. Gymnáziu. Tak to se domluvíme. Super. Tak jo, koho chceš pozdravit?
5: Já bych chtěl pozdravit všechny, co tam studují a všechny, co tam jsou třeba zaměstnaní. A chtěl bych pozdravit otce Pavla, otce Sláva, otce Káňu, všechny, kdo poslouchají a vás do Proglasu.
1: Moc děkujem.
0: Moc děkujeme.
1: Otce Káňu, taky zdravím, Peťu. Ahoj.
0: Ahoj.
5: Děkuju, nashledanou.
0: Tak to byl náš věrný volající Václav. Určitě se potkáte.
1: No to bude super, já se musím najít. Já jsem teď zrovna byla ve čtvrtek, tuším, to bylo ve čtvrtek večer na hostinku, se tak podívat na výlet a bylo tam hodně veselo, běhalo tam spousta mladých studentů a bylo mi vysvětleno právě, že to byl slučák z arcibiskupského gymnázia, kromě Říží, to jsou krásné momenty tam. Mhm.
0: Tak, kdo další se k nám dovolal? Ahoj.
6: Dobrý den, tady je Mirek z Újezda u Sezemí.
1: Výborně, Mirečku, prosíme tvé příjmení.
6: Čapák.
1: Mirek Čapák, ty už jsi nám volal?
6: Volal.
1: No vidíš, kolik jsi máš roku, už jsi mi to říkal, nebo jsem to přeslechla?
6: Mám 10. 10.
1: Výborně, tak Mirku Čapáku mám tě zapsaného.
0: Jaký první okruh si vybereš?
6: Asi umučení Jana Křtitele.
0: A za kolik bodů?
6: Za 3, prosím.
0: Tak pojďme na to. Co slíbil Herodes Herodiadě? Za A. Hlavu Jana Křtitele. Za B. Cokoliv až do výše půl království. Nebo za C. Zmrzlinový pohár.
6: Za B.
0: Je to správně. Já jsem typoval ten pohár.
1: Ty bys si zdal pohár, jo. Řekni, ne, že jsi typoval. Tak Mirko, fajn, kam půjdeme dál? Nedělní liturgie, čísla v Biblii, nebo kdo to řekl?
6: Asi kdo to řekl.
1: Uh-huh. A za kolik bodů?
6: Kolik je bodů tam?
1: 1 až 5. Můžeš si vybrat, ještě tam nikdo nestřílel.
6: Tak jestli můžu poprosit 5.
1: Za 5? Dobře. Uh-huh. Tak poslouchej. Překonal jsi moudrosti a blahobytem pověst, kterou jsem slyšela. A to mi nebyla sdělena ani polovina. Kdo tuto větu řekl? Buď to mohla být královna ze Sáby, nebo Ester, nebo Máří Magdaléna. Překonal jsi moudrosti a blahobytem pověst, kterou jsem slyšela. A to mi nebyla sdělena ani polovina.
6: Teďka si typnu, tak třeba...
1: Královna ze Sáby, Ester nebo Máří Magdaléna?
6: Máří Magdaléna?
1: Královna ze Sáby.
7: Hmm.
1: Královna ze Sáby. No a to vůbec nevadí. Tak Mirku, co ty? Jak začalo září?
6: Jo, dobrý začalo. Přečetl jsem si ten časopis, co jste mě poslali, ten Davy.
1: Mm.
6: A je moc hezký a tak jel jsem na kole do školy, tak paráda. A máme nový téma, hezčí, než bylo to minulý.
1: A jaké to je, víš to, z hlavy?
6: Loni bylo Harry Potter, to se mi úplně teda nelíbí. Harry Potter, ale to máme cestování.
1: Tak to je krásný. No, Mirku, my tě moc rádi slyšíme a budeme se těšit, že budeš volat častěji. Co říkáš?
6: Jo, říkám na to, že jo.
1: Jo, tak to je super. Chtěl bys někoho pozdravovat?
6: Všechny, kdo poslouchají.
1: Výborně.
6: A vás.
1: Děkujeme.
7: Děkujeme.
1: Tak se měj moc hezky. Ahoj, je naslyšenou.
6: Mějte se, naschledanou.
7: Tak to jsme si krásně popovídali. No a ještě předtím, než si pustíme druhou písničku, tak stihneme jednoho volajícího. Tak kdo pak to bude teď? A tady Joška a Tamča.
8: Dobrý den, tady je Aneška Lovečková, je mi 13 let.
7: Ahoj Aneško, ahoj. Rádi tě slyšíme. Tak jaký bude první okruh?
8: Můžete to prosím zopakovat?
7: Nedělní liturgie, umučení Jana Křtitele, čísla v Bibli, anebo kdo to řekl?
8: Nedělní liturgie, prosím.
7: Tak a za kolik bodů?
8: Za 3, prosím.
7: Kdy dostaneme podle Pána Ježíše od Otce to, co si přejeme? Za A, když se dva shodnou na nějaké věci a prosí oni v jeho jménu? Nebo za B, když dáme dost peněz do kasičky v kostele? Nebo za C, když se naučíme hebrejsky, protože Ježíš umí nejlíp hebrejsky?
8: Když se dva shodnou?
7: Správně.
1: Je to přesně tak, Aneško. Tak pojďme dál. Umučení Jana Křtitele, čísla v Biblii, anebo kdo to řekl?
8: Čísla v Bibli, prosím, taky za 3 body.
1: Taky za 3 zlatý střed, říkáš, dobře. Kolik bratrů měl Josef Egyptský? 3, 11, anebo 7?
8: 11.
1: 11, výborně. Aneško, s tvou výhrou uděláme co?
8: Prosím, uložit.
1: Ukládám.
7: Tak a pověs nám, co... Tvoje neděle, co se doma vaří na plotně? Naše oblíbená otázka.
8: No, to nevím, protože jsem se právě vrátila z plotní
1: kost. Jsi...
8: Bude maso s bramborama.
7: Maso s bramborama.
1: Já si myslela, že se šla podívat. Super, a ty bys chtěla někoho pozdravovat, Aneško?
8: Maninko Housličkovou. Všechny, kdo poslouchají, Věrku Václava, Pavla Hrajna, dědu druhýho dědu, babičku i druhou babičku do nebe, a Vojtu, Mašlíky, Aničku a Petra.
1: Tak. A na všechny, na koho jsi zapomněla ještě?
8: Do rádia a tátu.
1: To si moc hodná. My ti taky děkujeme, Zuzko. Přejeme vám celé rodince hezký zbytek neděle. Naslyšenou, Aneško.
7: Ahoj. No a my si teď zopakujeme dnešní SMS otázku, která zní, co je na cestě falešníka podle 22. kapitoly knihy Přísloví. Co je na cestě falešníka podle 22. kapitoly knihy Přísloví?
1: A vy nám můžete psát své odpovědi SMS-kami 775 132 132 nebo mailem živezavináč@proglas.cz.
7: A teď už to bude další písnička, o kterou jste si napsali, tentokrát skupina Adoráre.

0: a jsme v druhé půlce, chcem chtěla říct barvínku pro Glaso. Ano, když už jsme u toho.
1: No ale když jsme u toho, můžeš pozvat na barvínek.
0: Tak můžu, můžu. Ano, samozřejmě, protože celé prázdniny barvínek byl v reprízách. Tentokrát na úterý pro vás máme první barvínek jako premiéru a navštívila jsem základní uměleckou školu v Rousínově. A je to moc milé vyprávění i s jedním příjemným studentem Karlem. Docela se i zasmějete, takže na to vás zvu.
1: No a já teda taky přispiju troškou do mlýna. 30. září rozjíždíme opět po prázdninově městečko. A já vím, že pro Glaso poslouchají i soutěžící z městečka, takže opět se můžete těšit na naši klasickou sestavu, která vás bude provázet dalším školním rokem.
0: To je dobře, že to říkáš, protože minulý týden nám právě volal Zdeněk, který s vámi hraje v městečku a ptal se, kdy už začnete.
1: Kdy to bude? No tak bude to ve středu 30. A já už beru dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Tamča.
0: Haló.
1: Haló.
2: Já jsem Maruška.
0: A, Maruška,
1: ahoj. Ahoj. Tak jaký první okruh si vybereš?
2: Viktorie, neděle.
1: A za kolik bodů?
2: Za dva.
1: Tak dobře, za dva. A ještě jsem se zapomněl zeptat, kolik je ti let?
2: 11.
1: Tak jo. Pokud hřešící bratr neposlechne ani církev, má být pro nás jako za A hřešící bratr, nebo za B pohan nebo celník, a nebo za C zajíc nebo veverka?
2: Veverka?
1: Veverka, tak to opět jsem si to taky typoval, ale bohužel to tak není. Je to pohan nebo celník, tak.
0: No, a ta veverka byla maru dobrá. Ten zajíc, ten ještě lepší.
1: Myslíš, že měli ve starém Izraeli veverky? Asi jo?
0: No, nevím, asi jo.
1: Musím se podívat na Wikipedii, jestli tam žijí veverky.
0: Tak, tak. Maruško, kam se dál podíváme spolu? Můžu ti ještě nabídnout, kdo to řekl, čísla v Biblii umučení Jana Křtitele? Co vybereš?
2: Umučení Krista.
0: Dobře, Jana Křtitele, jo? Se budeme bavit.
2: Jo.
0: A Maruško, za kolik bodů?
2: Za dva.
0: Taky za dva, dobře. Tak, Maruško, co vyčítal Jan Křtitel Herodovi? Za A, buď mu vyčetl, že si vzal za manželku ženu svého bratra, nebo za druhé, že žil v přepichu a nestaral se o podané, a nebo za třetí, že jej uvěznil bez soudu. Co vyčítal Jan Křtitel?
2: Bez soudu?
0: Maruško, on mu vyčítal, že si vzal za ženu manželku svého bratra a byl hodně rozlobený, ale nejvíce tím rozlobil právě tu manželku, tu královnu, a ta nakonec se vlastně postarala o to, že jednoho dne poradila své krásné dceři, která před králem tancovala, aby si vyžádala je hlavu Jana Křtitele. To je celý ten příběh. Takže, Maruško, jak se máš?
2: Já dobře.
0: No to rádi slyšíme. Chodíš hodně ven?
2: Chodím ven.
0: Chodíš hodně ven. A Maruško, kreslíš ráda?
2: Kreslím ráda.
0: A co třeba? Co ráda kreslíš?
2: Kytičky, stromečky.

0: přírodu. Proto ta veverka. Mně to bylo hned jasný.
1: Tak jo. A jsme doma. Tak to bys nám někdy mohla nakreslit nějakou veverku a tak poslat nám ji do Proglasu. My si ji tady dáme na nástěnku.
0: Tak ne, my si ji nedáme. Já mám v kostele jednu paní, jmenuje se Monika a ona celý život sbírá obrázky a figurky veverek. Tak já bych ji to o tebe, Maruško, předala, ona bude mít velkou radost.
1: To je nápad.
2: Jo, pošlu.
0: Tak pošli a já jí to předám. Koho bys chtěla pozdravovat?
2: Vanku, vás a moji sestru.
1: Tak jo, děkujeme. Vyřizujeme, pozdravujeme, děkujeme.
0: Ahoj.
1: Ahoj. Tak.
0: A Maruška byla radostná.
1: Vidím, že umělecké zakázky fungují i v Proglasu.
0: No, proč ne? A to je fakt perfektní náhoda. No. Náhody neexistují.
1: Je to krásné.
0: To víš.
1: Tak a hned máme dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Tamča. Kdo se dovolal?
3: Tady je Benedikt Koleček.
1: Ahoj, Benedikte.
0: Ahoj.
1: Zopakuj nám prosím, kolik je ti let?
3: 9 let.
1: 9 let. Tak jaký okruh si vybereš?
3: Čísla v Bibli.
1: Čísla v Bibli za kolik bodů?
3: Za 3.
1: Tak pojďme na to. Kolik hodin visel Ježíš na kříži, než zemřel? 0,5 hodiny, 3 hodiny, anebo 6 hodin?
3: 3 hodiny.
1: Správně.
0: Kam na Benedikta s tak lehkou otázkou, že jo? Benedikte, kam půjdeme spolu? Kdo to řekl?
3: Leděliturgii.
0: Liturgii, dobře. A za kolik bodů?
3: Za 3 body.
0: Je, počkej, tu už nemám.
1: Ale máme za 2.
0: Za
1: nebo za 4.
0: Za 2 nebo za 4, tak co?
3: A jaký má zjení okruhy?
0: Umučení Jana Křtitele. A kdo to řekl?
3: Umučení Jana Křtitele, prosím.
0: Dobře, takže za 3 body. A tam otázka zní. Proč splnil Herodes přání Herodiadiny dcery? Před chvilkou jsem to vyprávěla Marušce. Proč to Herodes splnil, to přání? Protože už se od něj dověděl všechny potřebné informace, anebo kvůli tomu, že jí dal slib, ten byl veřejný před hosty, anebo třetí možnost, protože mu to Herodiada přikázala. B, přesně tak. Herodes to splnil kvůli tomu, že jí dal před všemi slib o tom, že jí splní všechno, co si bude přát. Výborně. Co uděláme s tvou výhrou?
3: Poslat.
0: Posíláme.
3: Mohli byste zopakovat SMS otázku?
1: Určitě. Pojďme na to. Co je na cestě falešníka podle 22. kapitoly knihy Přísloví? Co je na cestě falešníka podle 22. kapitoly knihy Přísloví?
0: A kdybyste úplně nevěděli, kam to poslat, tak SMS-kou 775-132-132 nebo mailem živě@proglas.cz. Všechno, Benedikte?
3: Děkuju.
0: Za maličko. I ty bys chtěl někoho pozdravovat? Na koho jste zapomněli ještě tví sourozenci?
3: Lenku Hausličkovou, Pavla Herajna, Ašlíky, všechny, kdo poslouchají a vás do Proglasa.
0: Moc děkujeme.
1: Děkujeme, měj se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak to byl Benedikt. Já jenom, ještě než někdo zavolá, jsem chtěl k té otázce říct, že některé sliby by se plnit neměly, nebo aspoň, že by se nemělo slibovat, že se splní úplně všechno.
0: No, to je no. A ten příběh je opravdu jako krásný a je hodně hluboký, no. Mě teď napadlo, jak jsi tak moudře začal o tom rozmlouvat, ještě znám písničku, že sliby se mají plnit do Vánoce, jo, že jo?
1: Tak, pojďme na dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Tamča.
4: Dobrý den, tady je Eliška Verčáková.
0: Ahoj. Eliško, už jsem se lekla, že se z nás lekla. Eliško, ty už jsi 15 měla, že?
4: Ano, měla, no.
0: Takže tebe už čeká přímá střelba.
1: Tak jaký okruh,
4: jo, no.
1: Jaký okruh to bude?
4: Máte tam ještě nějaké volné okruhy, nedělní turgie, v kolik máte bodů?
1: Máme obě otázky za 4, jednu za 2 a pak za 1.
4: Tak zkusíme za 4.
1: Tak to zkusme. A dostaneš otázku, která zní, Jaké přikázání v sobě podle apoštola Pavla zahrnuje všechna ostatní?
4: Přikázání?
1: Ano. Jaké...
4: Jaké... Jo, nebudeš... Ono to hodně vypadává, nevím. Jo,
1: jaké přikázání v sobě podle apoštola Pavla zahrnuje všechna ostatní?
4: Jo, všechna ostatní.
0: Chtěla jsem upozornit. Miluj svého
4: blížního jako sám sebe.
1: Správně.
0: Super. Tak. Zrovna nedávno jsem o tom psala myšlenku na den. Tak, Eliško, co dál? Tak můžeme umučení Jana Křtitele, můžeme čísla v Biblii, anebo kdo to řekl a body máme všechny. Kromě tří umučení.
4: Čísla v Biblii, tak kolik máte bodů?
0: Kromě tří všechny.
4: Tak dáme zase ta čtyři.
0: Dobře, poslouchej. Kolik dní ležel Lazar v hrobě, když poprvé zemřel?
4: No. Tak tři.
0: Eliško, čtyři.
4: Čtyři.
1: Otázka za čtyři body a čtyři dny.
0: Čtyři body.
1: To byla vlastně nápověd.
0: Super. Tak Eliško, co ty? Já se chci zeptat.
4: Teď si to zapamatuju.
0: Přesně, všichni si to zapamatují. Eliško, ty studuješ jakou školu teď?
4: Já studuju pedagogickou školu střední.
0: A kde?
4: V Kroměříži.
0: Eliško, tak pozor, já jsem taky bývala studentka střední pedagogické školy v Kroměříži, jo? Takže...
4: Jo.
1: Tak čo, vy tam uděláte nějaký mejdan
0: v uděláme Kroměříži. V Kroměříži mejdan na náměstí s Vaškem Baričákem, s Eliškou. Musíš jste s bráchou přijet a my se musíme potkat na náměstí, výborná kavárna. A tam si musíme všechno povykládat. No, tak to je báječné. Trenci ročníku, Eliško?
4: Ve druhém,
0: jo. Ale poslouchej, pedagogická škola v Kroměříži, jak já říkám, vyplivuje absolutně děvčata, které zvládnou jakoukoliv práci. Teď zrovna máme sraz s mými spolužečkami po mnoha letech, ani to nechci říct kolik, a zjistila jsem, že opravdu jsme se rozběhli, nezůstali jsme všechny u školství a všechny jsou úspěšné. Ve všech oborech, kam se vrhli. Dobrou školu jsi vybrala. Tak jo, Eliško, chceš někoho pozdravovat?
4: Jo, chtěla bych pozdravit všechny, kdo poslouchají a vás do Proglasu.
1: Děkujem.
4: Do Kroměříže taky.
0: Do Kroměříže taky, potkáme se, já se ozvu. Ahoj.
4: Dobře. Ahoj, naschledanou.
0: No to je příjemné, já ji tam potkávám a vůbec nevím.
1: Je to tak? No ale čas dnešního Proglasa se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci a máme posledních 5 minut. A já už beru dalšího volajícího.
0: Patrně posledního.
1: Možná předposledního. Kdo je tam? Halo?
0: To bude Lele? Elizabetka Lovečková. Mně to bylo jasné.
1: No to je krásné. Budeme soutěžit?
5: Ano.
1: Ano? A bude to něco jednoduchého?
0: Jo. Tak, Elizabetko, dáme něco moc jednoduchého, jo?
5: Ano.
0: Tak, dáme. Kolik přikázání je obsaženo v desateru?
5: 10.
0: Hoho, no, výborně.
1: Taková těžká otázka.
0: Máš budík. A chceš i druhou?
5: Ano.
0: Tak já se tady tak dívám. Dobře. Tak, protože ty jsi úplně nejmenší soutěžící, tuším, ty máš 4 roky, že? Máš? 3? Elizabet?
5: Ano.
0: Jo, tak Elizabetko, ještě ti dám druhou, tebou udělám takovou výjimku. Víš, kolik měl pán Ježíš apoštolů?
5: 12.
0: To... Dívej, jak tleskám. Výborně. Výborná. Tak Elizabetko, pošleme výhru?
5: Jo.
0: Pošleme, jo, já se taky těším. Přidáme do balíčku k sourozencům. No a koho bys chtěla pozdravovat?
5: Maminku, tátu. Pavla, Aničku, jedu.
0: A všechny, že jo?
5: Barvičku, jo.
0: Jo.
5: Všechny.
0: Super, my tě máme moc rádi a jsme rádi, že jsi taková naše nejmenší statečná soutěžící. Tak jo, Elizabetko, ahoj.
5: Ahoj.
6: Ahoj. Tak, to byla milé. Naše nejmenší soutěžící, možná i v historii. No a před námi ještě čas na jednoho volajícího, tak toho využijte, protože další šance bude až za týden.
0: Je tam někdo?
6: Je tam a vidím. Ahoj, tady Joška a Tamča.
7: Dobrý den, tady je Filoména.
6: Ahoj Filoméno, my se známe z městečka.
7: A kde bude věštečko, můžete zeptat?
6: No já už jsem to dneska jednou říkal, ale zopakuju, že městečko začíná 30. září ve středu.
7: Jo. Takže, a bude soutěžit ještě.
0: Tak teď můžeme soutěžit.
6: Teď můžeme soutěžit, no ano. A kolik je ti let?
7: 21, jestli to nevadí.
6: No nevadí, vůbec. Nevadí. Tak, ale bude to bez nápovědy.
7: Jo.
6: No tak pojďme, chtěla bys, jaký okruh si vybereš?
7: Jaký tam máte ještě?
6: Nedělní liturgii, umučení Jana Křtitele, čísla v Bibli, anebo kdo to řekl?
7: Máte tam ještě jeden bod?
0: Určitě.
6: No, tak dáme teda nedělní liturgii za jeden bod, ano?
7: Ano.
6: V dnešním evangeliu mluví Ježíš o tom, co máme dělat, když někdo zhřeší. Tak co máme dělat?
7: My máme... Můžete mi dát nápovědu?
6: Tak dáme nápovědu. Máme... pokárat mezi čtyřma očima, nebo mu máme napsat e-mail, anebo se s ním vůbec nebavit? No, to je taky možnost. I ten e-mail by šel, ale správně je za A.
0: Takže pokárat mezi čtyřma očima. Přesně jo. Tak. A pak to pokračuje, že když to nepomůže, tak pak si máš pozvat k tomu ještě někoho. Dobře. Tak, Filomenko, kam půjdeme spolu? Umučení Jana Křtitele, čísla v Bibli a kdo to řekl? Ty chceš zas něco lehkého za jeden bod?
7: Ano.
0: Dobře. Tak, máme tady za jeden bod otázku z Jana Křtitele. Kdo dal Jana Křtitele zatknout? Víš to bez nápovědy, kdo ho nechal zatknout?
7: Ne.
0: Nevíš?
7: Nevím.
0: Tak dám ti nápovědu. Buď to byl Herodes, Antipas, nebo Poncius Pilát, anebo Kajfáš. Kdo nechal Jana Křtitele zatknout? Herodes, Antipas, Poncius Pilát, nebo Kajfáš?
7: Pilát.
0: Byl to Herodes Antipas. Když nás posloucháš dnes, my už jsme hodně o tom mluvili, tam je zajímavé, jak oni mají... To je škoda, ale to nevadí, ale třeba si o tom někde přečteš, třeba v písmu, příběh, jak byl král Herodes a královna Herodiada a ti měli krásnou dceru taneční, která tancovala. A ta si pak vyžádala hlavu Jana Křtitele. Dobře, tak Filomenko, jak ty se máš? Máš se dobře?
7: Jo, ale já jsem toho vážit nevyhlála.
0: Oho, o to vůbec nevadí.
6: To nevadí.
0: To vůbec nevadí.
7: To vadí.
0: Ale to vůbec nevadí. Víš, co je taky krásné pro křesťana, když umí prohrát?
7: Nevím.
0: No, nemusíme být vždycky první. Bůh nás miluje úplně všechny, Filoménko, i když zrovna nevyhrajeme. A to je úplně to ze všeho nejdůležitější. Ale my tě máme rádi. Tak a gratulujeme ti k tomu, že ses dovolala a že znašla tu odvahu, protože ne všechny děti volají. Takže Filoménko, měj se moc hezky a zase příště naslyšenou.
6: Ahoj.
0: 30.
6: září. Ahoj. Tak to byla naše Filoména.
0: Se nemůže dočkat.
6: A my si pustíme poslední písničku a zatím vyhodnotíme SMS otázku.

0: Skončila poslední písnička Jožin z Bažin, no a my si teď vyhodnotíme dnešní SMS otázku. Zněla, co je na cestě falešníka podle 22. kapitoly knihy Přísloví?
1: A správná odpověď. Háky a osidla jsou na cestě falešníka. Kdo střeží svůj život, vzdaluje se od nich. Tak a my jsme s Jožkou losovali vaše odpovědi a vylosovali jsme dva výherce jako vždy. Oba jsou Lovečkovi, tentokrát Benedikt Loveček a Bernadetka Lovečková.
0: Gratulujeme. Tak. No a vyhlásíme si písemné zadání soutěže na příští týden. Zadání najdete na internetové adrese junior.proglas.cz/proglaso. První dvě otázky jsou pro všechny, třetí pro 11leté a starší, čtvrtá pro 15leté a starší.
1: Ta první zní, kdo odsoudil Ježíše k smrti ukřižováním.
0: Druhá, kdo pomáhal Ježíšovi nést kříž.
1: Třetí, jak se jmenovali synové člověka, který pomáhal Ježíšovi nést kříž?
0: Za čtvrté, najdi v listech apoštola Pavla nějakou zmínku o kříži a napiš nám ji. Pokud tě k ní napadne nějaká myšlenka, tak se s námi o ní rozděl.
1: Své odpovědi nám zasílejte na adresu Proglaso, Radio Proglas, Pelikova 2C, 602 00 Brno, nebo nám i nejraději odpověste pomocí formuláře na stránkách junior.proglas.cz/proglaso.
0: A vám, kdo máte narozeniny mezi 7. a 13. zářím, přejeme vše nejlepší. Pokud správně odpovíte na soutěžní otázky, budete zařazeni do samostatného narozeninového slosování.
1: A to už je pro dnešek vše.
0: Loučí se Jožka.
1: A tam čau.
0: A zase nashledanou příští neděli.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

Krátce před 12. hodinou vám nabízíme myšlenku na den. Při nedělní polední modlitbě papež František hovořil o důležitosti bratrského napomínání, o praktikování po vzoru Ježíše. Čte Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium k nám promlouvá o bratrském napomenutí, které je jedním z nejvyšších projevů lásky a zároveň jedním z nejnáročnějších, protože není snadné druhé napravovat. Když se bratr ve víře dopustí chyby vůči tobě, ty mu bez zášti pomoz, naprav ho. Pomáhejme tím, že opravujeme. První, co se stává, jsou pomluvy. O provinění se dozvídají všichni, i s podrobnostmi, kromě dotyčného. To není správné. Neunavuje mě opakovat, že pomluvy jsou pohromou pro život jednotlivců i společenství. Přinášejí rozdělení, utrpení, pohoršení. Nikdy nepomáhají ke zlepšení ani k růstu. Svatý Bernard říkával, že neplodná zvědavost a povrchní slova jsou prvními stupni na žebříku pýchy, která nevede vzhůru, ale dolů a sráží člověka k záhubě a zkáze. Ježíš nás naproti tomu učí chovat se jinak. Dopustí-li se tvůj bratr hříchu proti tobě, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Promluvte si s ním tváří v tvář, spravedlivě, abyste mu pomohli pochopit, kde dělá chybu. A dělejte to pro jeho vlastní dobro, překonejte stud a najděte pravou odvahu, která spočívá v tom, že se mu nebudete posmívat, ale řeknete mu věci do očí s mírností a laskavostí. Ptáme se tedy sami sebe, jak mám jednat s těmi, kdo se dopouštějí chyb proti mně. Držím to v sobě a hromadím v sobě zášť? Mluvím o tom za jeho zády? Nebo jsem statečný a zkusím si s ním nebo s ní promluvit? Modlím se za něj nebo za ní? Prosím o pomoc, abych konal dobro? A ujímá se naše společenství těch, kteří padli, aby se mohli zvednout a začít nový život? Kéž nám Maria, která nepřestala milovat, i když slyšela, jak lidé odsuzují jejího syna, pomůže, abychom vždy hledali cestu dobra.

0: Dobré poledne z Proglasu. Zveme vás ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
2: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
3: Připojíme modlitbu před jídlem. Bože, náš nebeský Otče, ty nám všem s láskou přicházíš na pomoc. Požehnej nás a také jídlo, které nám dáváš, a dej, ať lidé všech národů mohou užívat tvých darů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
0: Amen. Svatý Magnusi,
2: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
3: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
0: Amen. Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

popolední modlitbě vás zvuk hudební siestě právě v pravé poledne dnešní neděle. Připomínáme si 185. výročí narození Antonína Dvořáka. Hned v úvodu uslyšíme slovanský tanec číslo 1 C-dur opus 46 s označením Furiant. V orchestrální úpravě zazní z nahrávky České filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna.

Slyšeli jsme slovanský tanec číslo 1 C-dur opus 46 s označením Foriant v orchestrální úpravě z nahrávky České filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna. Hudební siesta, připravená ze skladeb Antonína Dvořáka, teď k poslechu nabídne klavírní koncert G-moll opus 33. Autor se jeho kompozicí zabýval v roce 1876 ve svých 35 letech. Poprvé zazněl o dva roky později v podání solisty Karla Slavkovského. Tiskem vyšel po několika úpravách až v roce 1883 v Polsku. Byl věnován hudebnímu estetikovi Eduardu Hanslíkovi. Klavírní koncert G-moll Antonína Dvořáka je ve srovnání s ostatními romantickými koncerty zcela mimořádný. Není prvoplánově virtuózní, přestože je technicky velmi náročný. Solový part a orchestr tvoří jednotný, dokonale prokomponovaný hudební celek. Dvořákův koncert pro klavír a orchestr G-moll nyní uslyšíte z nahrávky Bamberských symfoniků. Solo přednese klavírista Ivo Kahánek, dirikuje Jakub Hruša. Příjemný poslech.

Dozněl Dvořákův koncert pro klavír a orchestr G-moll z nahrávky Bamberských symfoniků. Solo přednesl klavírista Ivo Kahánek, dirigoval Jakub Hrůša. Na závěr hudební siesty, která je dnes věnována dílu Antonína Dvořáka, si poslechneme skladatelovu osmou symfonii. Ta nese označení anglická. Byla totiž vydána londýnským nakladatelem Vincentem Novelem, autor ji napsal v roce 1889 na letním sídle ve Vysoké u Příbrami pro Českou akademii věd, literatury a umění. O rok později Dvořákova symfonie číslo 8 G-dur anglická poprvé zazněla v Praze pod taktovkou samotného autora. Dnes zazní z nahrávky České filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem.

0: Dvořákova symfonie číslo 8 G-dur anglická dnes zazněla z nahrávky České filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Na Proglasu vás dnes ještě pozveme na koncert vážné a duchovní hudby ve 21 hodin a 15 minut, který nabídne slavná díla významného českého skladatele Antonína Dvořáka. Uslyšíme například biblické písně Te Deum opus 103, dále preludia a fugy a slavný smyčcový kvartet číslo 12 F dur, známý jako americký. Zazní rovněž klavírní kvintet A dur opus 81 a na závěr večerní písně opus 31.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je půl druhé, neděle 6. září. Vy posloucháte Radio Proglas, ze studia vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. No, máme za sebou hudební sejestu, před sebou spoustu dalších pořadů a také půlhodinkový proud hudby až do pohádky ve 14 hodin. A já vás během toho pozvu na další pořady, nejen u nás v rádiu, ale také v naší kamarádské televizi Noé.

Tak pojďme se podívat ještě na ten dnešní den trošku jinýma očima. Katolický kalendář připomíná svatého Magnuse švýcarského opata misionáře v Německu a ve Francii, apoštola Švábska, přímluvce při očních chorobách a uštknutí při ohrožení dobytka a úrody. Zemřel v tento den roku 772. Před 235 lety byl v Praze korunován českým králem Leopold II. K té příležitosti se v Nosticově divadle na Starém městě konala premiéra Mozartovy opery Titus, zkomponované na počest panovníka. No a v tento den před 150 lety se narodil britský biochemik John McLeod, nositel Nobelovy ceny za objev inzulínu. Zemřel v roce 1935. V 135 let by dnes oslavil herec Saša Rašilov. Jeho pozemská pouť skončila roku 1955. No a kdo by znal dnes nějakého muže jménem Boleslav, tak mu určitě popřejte, protože dnes slaví svátek. Je to jméno slovanského původu a znamená více slávy. Tak Boleslavové, všechno nejlepší.

Utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ času si dej.

No to byla krásná písnička Bratři Orfové a píseň Co nejdál. My se pojďme teď podívat, co vás čeká dnes ještě na Proglase. Tak například ve 2 hodiny to bude již známá pohádka. Když se řekne domácí zdravotní péče, většina lidí si možná představí přivazování ran, podávání léků nebo píchání injekcí. Ve skutečnosti ale sestry, které za pacienty docházejí domů, zvládají mnohem víc. O tom, jak vypadá práce domácích zdravotních sester a proč je jejich lidský přístup stejně důležitý jako odborné znalosti, o tom jsme si povídali s Ludmilou Kučerovou, manažerkou pro oblast zdravotnictví Charity Česká republika. Reprízu pořadu Charitalk poslouchejte dnes v 16 hodin a 55 minut. A dnešním kolem hitparády vás provede v 19.15 Milan Tesař. Raymond Nader, křesťan z Libanonu, který od mládí hledal Boha. Nalezl jej skrze mystické zážitky se svatým Charbelem. On sám vystudoval elektromechanické inženýrství, jadernou fyziku a během libanonské války sloužil jako vysoký důstojník. Po válce se stal ředitelem katolické televize Nursat, působící na celém Blízkém východě. O svých zážitcích během rekolekce v Polsku pohovoří v pořadu před kostelem o 8:45 večer pater Jan Vojnar a jeho hosté. No a po další písničce vás také pozvu na nějaké večerní pořady televize Noé.

0: To byla píseň Pod hladinou řeky a skupina Piráti, ale jak jsem slíbila, pojďme se podívat do televize Noe. Pro věrné diváky mám pozvánku na 20. hodinu a 5. minutu a film Marcellino, chléb a víno. Vypráví příběh opuštěného chlapce, který se stal legendou. Na Velký pátek je u španělského kláštera nalezen v záhonu zelí opuštěný novorozenec, kterého se ujímá společenství mnichu. Chlapec dostává jméno Marcellino a vyrůstá obklopen jejich péčí. Přesto touží poznat mateřskou lásku a jednou už se zdá, že mu to vyjde, protože jej k sobě přijme jeden velmož, ale ani tam není Marcellino šťastný a opět se mu stýská po klášteře a po lidech, které považuje za svou rodinu. No jeho cesta zpět bude vyžadovat velkou víru, odvahu a možná i zázrak. Víc už nebudu prozrazovat, to vše můžete vidět ve 20 hodin a 5 minut. No a po skončení filmu jste ve 21 hodin a 45 minut zváni ke sledování hudebního pořadu. Jak zní světová opera v podání jednoho z nejvýraznějších českých pěvců současnosti? Přesvědčit se o tom můžete v záznamu koncertu z jubilejního 40. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův maj. To tedy 21:45. Tolik pozvání k pořadům televize Noe a my se vracíme k nám do programu. Hlasu.
1: Raz, dva, tři.

0: Dospíval Michal Krásný písničku Když jdou na mužský let. Možná jste si vzpomněli, že původní zpíval Valdemar Matuška a byla vlastně průvodní skladbou jednomu seriálu se tuším panem Růžkem. No ale v tuto chvíli už se blíží hodina pohádky. Přesně taky 14 hodin. No a na vlnách Proglasu je pro vás připravena nedělní veselá pohádka o tom, že i slavný detektiv potřebuje při pátrání trochu nadpřirozené pomoci. Máte nabité baterky? Tedy chci říct, máte nachystané uši? Tak já pouštím pohádku.
1: Daniela Fischerová o baterce, která se stala bludičkou.

0: Detektiv Klička měl ten nejchytřejší rozum na světě. A připravit ho o něj uměla jenom teta Mína. Ta to taky s chutí dělala. A jejich host, pan herec Habásko, ten slavný Habásko, co hrával v televizi Čerty, z nich měl vždycky švandu, ale dneska se nesmál. Dneska byl oteklý jako meloun a tichý jako meloun a moc ho bolel zub.
1: Pračka čoudí.
0: Začala nevinně teta Mína. Mrkla očkem, aby viděla, jak sebou detektiv trhne.
1: Jestli ona není zakletá.
0: Klička zbledl a v hlavě mu něco udělalo kotrmelec.
2: Teto, neplácejte a probuďte se. Žijeme ve století vědy. Netahejte sem ty čáry máry. Jestli pračka pere divně, tak jste ji asi divně zapnula.
1: A to je možné. Jsem dnes nějaká divná. Asi mě uřknul ten nový pošťák. Nelíbí se mi ani zamák. Má nějak moc fousů a kouká jako satanáš.
2: Já se z vás zblázním. Co to motáte vy, osobo jedna středověka? Nezvládne věda a pošťáci můžou mít vousy třeba popupek.
1: Jo, věda, to je pravda. No ale, že máš už třetí den na ruby triko, to děláš dobře. To máš pro štěstí.
2: Pomoc! Triko mám špatně, protože už nevím, kde mi hlava stojí. Dny utíkají a lupič vař nohami taky utíká. Čtěte si denní tisk, teto. Z těch vašich čárymárů už na mou duši přijdu o rozum.
0: Práskl novinami o stůl a utekl z pokoje, ale o rozum nepřišel. Jen si smutně sedl a hloubal, jak chytit zlého važnohu. Po minutce se otevřely dveře škvírkou, nakoukla teta a řekla ještě sladčeji.
1: Tak čtu ty noviny, abych byla vědečtější a koukej, co tu je. Z obory utekl statný hrnec. To má být srnec, ne? No vidíš, to provedl tiskařský šotek. No, rozumný člověk by to nenapsal.
0: Detektiv zavil a vyrazil ven málem tak rychle, jako statný srnec z obory. Ne, tady se nedalo vymyslet, jak chytit važnohu. Teta Mína vycouvala a uchychtla se. Protože zlobit slavného detektiva patřilo k jejím milým zábavám. A krom toho věděla, že i když je tak chytrý, stejně jí naletí na každou hloupost. A tak si připadala mnohem chytřejší než on. A tahle teta měla i tajnou kouzelnickou knihu, kterou detektiv nesměl ani vidět, aby se ten jeho slavný rozum samým úžasem nad tetiným nerozumem nesplašil. V té knize byla spousta divných věcí. Tak třeba tam stálo, jak udělat flintu, která střílí za roh, nebo jak přimět žížalu k hledání pokladů. Ale hlavně tam byl návod na potvornou lucerničku, neboli bludnou svítilnu. Tou, když někdo svítil, tak začal strašně bloudit a navíc došel někam, kam za nic nechtěl jít. Asi jako když šlápnete na bludný kořen, nebo si šňupnete bludného pepře. Prostě jdete a jdete, dokud to světlo nezhasne. Zní to náramně, ale vyrobit si bludné světlo není taková legrace. Protože nad svítilnou musí někdo strašně zaklít, což by snad ještě bylo možné, jenomže pozor, on musí taky nezaklít. Kouzelnická kniha doslova píše, že musí klejt i neklejt, mlčet i nemlčet. To je rada, co jenom to zkuste. No naschvál, pokuste se o to. Tak zaklejte třeba krucibrko a přitom nemluvte, to prostě nejde. No tak buď to krucibrko řeknete a nemlčíte, nebo mlčíte, ale neřeknete vůbec nic. V té knize bohužel není psáno, jestli to vůbec někdy někdo na světě dokázal. Teta Mína mrkla na pana Habáska, vzala baterku a šla do sklepa. pan Habásko si zatím pustil televizi, protože právě dávali film, ve kterém hrál čerta a strašně krásně mručel. A on tajně doufal, že sám sebe tím čertem tak rozveselí, že zapomene na svůj bolavý zub. A jak ta teta zaslechla televizi, vyběhla zpátky jako čečetka. Pohádky měla totiž k smrti ráda a ty s panem Habáskem jako čertem zvlášť. Baterka ležela v koši brambor, klimbala, nudila se a jenom tak slabě svítila. Když teta přiběhla, čert zrovna plival oheň a mručel.
3: Mokry, mokry.
0: Pak krásně zametelil chvostem, uplivl a zaklel.
3: Kruci, brko, pruci, brko, fix.
0: Tetě se to moc líbilo, ale pan Habásko, tedy ten skutečný pan Habásko, co seděl u televize na židli, teskně zavrtěl hlavou a zjistil, že zub ho bolí dál. Pozor, kdo to vlastně zaklel? No přece pan Habásko. To vědělo každé malé dítě, protože děti pana Habáska vždycky po tom nádherném mručení poznali. No jo, ale pan Habásko neklel. Pan Habásko smutně mlčel a tíše si žížlal jazykem zub. Tak jak to bylo? Zaklel pan Habásko? Zaklel, slyšelo ho naraz 1 028 000 dětí, jedna teta Mína, jeden pan Habásko a jedna baterka. Všichni to mohou i dosvědčit. A přitom pan Habásko vůbec neklel. Tak jednak to byl člověk slušně vychovaný. Navíc měl právě pusu jak balón. A to jeho zaklení i nezaklení dobře slyšela stará baterka. Teta si ničeho nevšimla, protože právě přišel fousatý pošťák a přinesl černý telegram. Ani pan Habásko si nevšiml ničeho, protože mu právě cuklo v zubu. Ale baterka se zavrtěla a probudila se. Dosud se válela po bramborách, líně pomžikávala, byla v onom mdlém polospánku, kde jsou všechny věci, když na ně zrovna nikdo nemluví. Ale jak zaslechla kruci brko v tu chvilku, v tu zázračnou vteřinu, se kouzlo událo. V jejím otravném baterčím životě konečně k něčemu došlo. Škublo to v ní, jako by dostala novou baterii, jenomže aspoň 3x silnější, potom ji začalo všechno svrbět a konečně do ní vyjel blesk. V koši to skutečně blýsklo, dokonce to přičmoudilo pár brambor. Ale teta pořád nic neviděla. Proč? Právě četla telegram. Ty detektive uhoněnej, mě stejně nedoženeš a abys věděl, tak vykradu i tebe, chacha, tvůj važnoha. No to uznáte, děti, je drzost. To je telegram k vzteku, co? Jenže teta Mína se nevstekala. Dobře věděla, že kdyby byla detektivkou ona, chytí važnohu raz, dva. Ohlédla se po fousatém pošťákovi, ale pošťák už byl pryč. Tak dala telegram aspoň panu Habáskovi, aby se taky zasmál. Ale pan Habásko si detektiva vážil, takže se nesmál. Naopak mračil se jako čert z televize a oteklou pusou mručel. Teta popadla baterku a vyšla do sklepa. Baterka se nedočkavě třásla a jemně bzučela. Svítila teď trochu do zelena, jako vlčí oko, a občas mžikla duhově. I když to teta neslyšela, baterka se jí tiše tichonce pochechtávala. Probrala se z mráku od všech obyčejných věcí a byla zlomyslná jako bludička. Dovedla tetu do temného sklepa a tam ji očarovala. Zabzučela tichou bludnou píseň a teta se začala motat. Sem a tam běhala od rohu k rohu, šplhala do schodů a zpátky a baterka se strašně bavila. Ale pak si s odpornou bludičí potěuchlostí usmyslela, že je to všechno málo. A teď ji vezme někam, kam by teta za nic nechtěla. A jak už jsou bludičí nápady veskrze hloupé a scestné, řekla si, že naloží tetu k prádlu do vany. pod měšilem mrkla. Teď je zavířila v očích duhová kola a už šla jako zmámená. V tu chvíli se vrátil detektiv Klíčka. Už na Prahu spatřil svou nerozumnou tetu, jak v šatech leze do napuštěné vany a navíc si k tomu svítí baterkou.
2: Zas nějaké čáry, Máry, to je k zbláznění.
0: Skočil, vytáhl tetu z vany a zhasl baterku a v tu ránu pohaslo i kouzlo. A baterka zase usnula. Teta vytřeštila oči na své promáčené boty a ihned zaječela.
1: Potvorná lucernička, bludné světýlko.
0: Protože teta těmhle věcem rozuměla a dobře věděla, že by v životě nelezla do vany v botách, nebýt v tom nějaké čáry. Ale detektiv se chytil za uši.
2: Dost, konec, jestli tu padne ještě slovo o zakletých pračkách a o fousatých listonoších, tak na mou duši přijdu o rozum.
0: Teta se chtěla ozvat, ale v tom se rozletěly dveře a dovnitř jako vichr vrazil pan Habásko. Byl celý rudý a oteklou pusou vydával hrůzy plné zvuky. Všichni vyběhli za ním. Za dveřmi byla hrozná spoušť. No pokoj vypadal, jako by jim právě prošel slon. Skříně byly prázdné. Slavnému detektivovi stačil jen pohled. Byl vždycky geniální, hned měl úsudek.
4: Pane Habásko, to je jasné, vás někdo vykradl.
0: Ale teta Mína se zachechtala, pochopila všechno, bylo to jasnější než den.
1: To vykradli tebe, detektive Kličko. Pan Habásko je u nás přece jen na letním bytě. Ale já vím, kdo to udělal. Sám lupič Varnoha to byl.
2: Tetičko, plácáte. Varnoha se mě bojí víc než celé policie a netroufl by si do mé blízkosti.
1: A co je tohle?
0: Řekla vítězně teta, pleskla ho přes nos černým telegramem.
1: A? Abys věděl, Varnoha se tě bojí jako kočka myši a tohle udělal naschvál, aby tě před všemi detektivy světa zesměšnil. Ale neboj se, já tě nedám. Já Varnohu chytím, já už ho odhalila. Varnoha je ten fousatý pošťák, co kouká jako satanáš.
0: Detektiv si honem zacpal uši, aby tu hloupost radši neslyšel.
2: Dost? Tetičko, nemelte. Pošťák je pošťák a Varnoha není blázen, aby mi lezl do bytu. Varnoha přede mnou utekl až na severní točnu, ale já ho tam stejně vědecky a neomylně dopadnu. A vůbec, nepřekážejte ve výkonu služby, tetičko, zmizte, má úcta, sypte pryč.
0: A práskl dveřmi. Téta se jenom uculila a tiše vzdychla.
1: Je to ale mameluk.
0: Věděla všechno. Varnoha se schválně dal najmout k poště, nalepil si falešné vousy a tak se k ním klidně dostal do bytu. Donesl telegram, ale neodešel, jako každý jiný pošťák. Schoval se do pokoje a pak ho vykradl, to bylo jasné jako facka. A teď je už taky bylo jasné, jak ho dopadne. Neřekla ani slovo, hodila baterku do kabelky a vydala se rovnou na poštu. Usmála se na poštovní slečnu a zabrebentila.
1: Slečinko, prosím vás, kde pak má věci ten fousatej pošťák? Zapomněl si u nás tuhle baterku.
5: Fousatej, jo, tamhle má brašnu, hoďte mu to tam.
0: Teta Mína zalovila v brašně. Obyčejnou pošťáckou baterku stopila šikovně jako kapsář, hodila tam bludnou a honem zmizela. A když byla venku, tak udělala něco, nad čím by Klička zešílel docela jistě. Vytáhla prak a krásnou trefou rozstřílela všechny svítilny. Teprve pak se spokojeně zachechtala a jako kůzle hopkala dál.

0: Velký detektiv stál nad mapou severní točny, zahloubaně v ní ryl tuškou, aby věděl, kde hledat Vařnohu. Pan Habásko smutně seděl před vykradenou skříní, ale teta neřekla ani popel, jen se uculila a klidně si vzala na klín pletení. A přišla noc. Na poště zhasli a fousatý pošťák právě vyšel ven. Brašnu měl těžkou, sotva ji nesl. Tma byla jako v pytli a na ulici nesvítila ani svítilna. Pošťák sjel po nose do výmolu, zasakroval a vyndal baterku z brašny, rozsvítil ji a hnal se z města pryč. Jenže v tom se baterka probudila. Mrkla vlčím okem, zlomyslně se zatetelila. He, kam tak spěcháš, pomyslela si škodolíbě. S tebou si hochu hezky pohraju. Pošťák se zastavil v běhu, otočil se třikrát jako káča a pak se zabludným světlem vydal přímo zpět. To se mi líbí, pískla baterka tiše a hnala ho výmol nevýmol. Pošťák přeběhl 5 ulic a přeskákal už 10 výmolů. Teprv pak se vzpamatovala s hrůzou, viděl, že běží právě tam, kam nechtěl jít ani za nic.
1: Fuj!
0: No zaklel, vší mocí se otočil a rozběhl se pryč, ale potvorné světýlko z něj mělo švandu. Zasmálo se tichým bludným smíchem, chytlo ubohého listonoše a bez milosti ho vleklo dál, drželo ho pevně. Před pošťákem se roztočila barevná kola, dal se do šíleného klusu, svištěl duhovým mžením jako střela, až konečně rozrazil dveře detektiva Kličky. A celý spitomělý řekl.
1: No tak jsem tu.
0: Detektiv zvedl oči od severní točny. Pan Habásko udělal překvapeně. Ale teta Mína vítězně vstala a vyšla zděšenému pošťákovi vstříc.
2: Jen račte.
0: Řekla sladounce a potrhla mu nohy.
2: Tak, tohle je Vařnoha, největší lupič naší doby.
0: Levou rukou mu mistrným hmatem strhla fousy, pravou ho píchla pletacím drátem do břicha.
2: A naval brašnu, stejně tam nemáš žádné řádné věci, ale neřádné, nakradené věci pana Habáska.
0: Vyjevenému Vařnohovi zhasly před očima poslední duhové mžitky. Pustil tašku a z ní se opravdu vykulily všechny věci, které nakradl. Ale to už se velký detektiv vzpamatoval, odstrčil severní točnu a zařval.
3: Jménem zákona!
0: A to je všechno. Detektiv Klička je dnes ještě slavnější. Protože pověst o tom, že zatkl Vařnohu ve vlastním bytě, ho proslavila všude po celém světě, ale on už si nemyslí, kdo ví, jak je chytrý. Víte, na bludné světýlko sice neuvěřil, to je pravda, ale dobře ví, že s tím Vařnohou v tom musely být nějaké čáry. Dokonce prý snad čte i pohádky. Pan Habásko si dal spravit zub, zas hraje v televizi čerty a mručí teď ještě o moc líp. A teta Mína se pořád dobře baví. A co baterka? Jo, baterku teta zhasla a pečlivě ji zahrabala někam do sklepa. Bludné světýlko se nejdřív snažilo rozsvítit se samo sebe samo, protože mělo chuť na potvorné kejkle, ale pak zjistilo, že všechna námaha je marná. A zase usnulo. Spí teď spánkem všech obyčejných věcí. Vypadá jako věc, tváří se jako věc, ale pozor. Nerozsvěcejte ji. A vůbec nikdy nerozsvěcejte baterky, o kterých nevíte určitě, že nejsou bludné. Poznali jste, kam to vede. Přijdete někam, kam vůbec nechcete. Jako třeba ten Vařnoha, který nikdy nechtěl do vězení. No, vidíte? A stejně už je tam.

Zazvonil zvonec a pohádce byl konec. Pohádku o baterce, která se stala bludičkou, vyprávěl Dušan Baur. Teta Mína, která umí dobře zacházet s prakem a ospalá poštovní úřednice, byla Dana Holubová. Vědecky založený a trochu popletený detektiv Klička byl Pavel Chaloupka a herec Hábásko na letním bytě byl Stanislav Beránek. Příští týden uslyšíte pohádku. Pohádkový příběh o talířku, který uměl předpovídat počasí. To také napsala Daniela Fischerová, stejně jako tu pohádku dnešní. No a nám ještě zbývá do pořadu blahopřání pár minut, tak si pustíme hezké písničky, co tak třeba Pálíš, Doutnáš, Nehoříš a skupina Trabant.

Milí posluchači, je 14 hodin 30 minut, neděle 6. září, vy posloucháte Proglas, od jehož mikrofonu vás zdraví a opravdu krásné požehnané nedělní odpoledne přeje Tamara Suchánková. Tento čas je jako vždy určený pořadu blahopřání vám všem, kteří nejen slavíte, ale kterým hlavně prostřednictvím Proglasu budou přát. No ale také pro vás, kteří byste třeba nejen rádi někomu popřáli, ale třeba celého srdce někoho pozdravili, popřáli mu šťastnou cestu, nevím, zrovna teď nic mě nenapadá, ale vás určitě ano a můžete jim poslat písničku, tak právě pro vás tento pořad dnes opět přichází a já jsem ráda, že nám ty neděle spolu tak pěkně klapou. No, pojďme se hned podívat na první přání, které tu přede mnou leží, ať to nezdržujeme, protože věřím, že už čekáte u rádií, takže to první poputuje pro paní Milku Zelínkovou z Kyjova. Ta 10. září oslaví své 75. narozeniny a já čtu přání. Milá Milko, k tvým 75. ti přejí všichni, kteří tě mají rádi a váží si tvé obětavosti, modliteb a starostlivosti o uchování vzpomínek na otce Miroslava Čechala, Milana Borovičku a kostelnici Terezii Maradovou, hojné boží požehnání a ochranu a pomoc Panny Marie. Přijmi prosím jako poděkování od nás všech následující písničku. No, milá paní Milko, písničku vám vybrali pěknou. Okraso moravské země. Všechno nejlepší.

Dozniela písnička pro paní Milku Zelinkovou a já už tu mám další přání. V měsíci září celý Vranov září. Pana Maria narozeniny slaví a též obětavý duchovní otec Pavel Havlát z Velkých Němčic své narozeniny 10. září slaví. Milý otče, všichni vás máme moc rádi a ze srdce vám do dalších let přejeme mnoho božího požehnání, darů Ducha Svatého, mocné přímluvy Panny Marie Vranovské a pevné zdraví. Zvláště vám mnohokrát děkujeme za úžasná kázání, poutě, mše svaté, vaše úsměvy a boží lásku, kterou kolem sebe rozdáváte. V modlitbách vám vyprošují a obdivují vás vaši vděční farníci z Velkých Němčic, Uherčic, Křepic, duchovní otec Bohumil Urbánek a všichni z širokého okolí, kteří vás mají rádi a obdivují vás. To bylo krásné, milý otče Pavle, i Radio Proglas se přidává k tomuto přání a pouštíme písničku, kterou vám vaši milí vybrali. O Matko Páně, Matko rajských krás.

Dozněla další písnička k narozeninám a já mám v rukou dopis. No, proč to tak říkáme? Protože dnes dostat dopis, který je psaný rukou a ještě tak krásně, to už jsem dlouho neviděla a také se to jen tak někde nevidí. Takže já přečtu. Přeji krásný, dobrý a požehnaný den. Srdečně vás zdravím do Radia Proglas a chtěl bych touto cestou popřát sestře paní Marušce Koblíškové z penzionu Ivančice. Milá Maruško, přeji ti k tvým 75. jubilejním narozeninám ke dní 6. září hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání a ať jsi stále veselá, rozdáváš lidem dobrou náladu a maluješ krásné obrázky. Přeji ti z celého srdce vše nejlepší a prosím o písničku, která pohladí na duši a na srdíčku. Děkuji vám všem, všechny zdravím, bratr Leopold Bartoš z Třebíče. Pane Leopolde, opravdu s velkou radostí jsem si přečetla tento dopis. Moc krásně píšete. Fakt, máte krásný rukopis. Tak já už Marušce Koblíškové pouštím písničku, protože tam nebylo úplně psáno, která vybrala jsem, tu, kterou mám sama moc ráda.

tolik další přání. No a teď už máme před sebou jedno poslední. Tak. Poputuje panu Jiřímu Rybenskému a zní takto. Milý Jiří, všechno nejlepší k tvým narozeninám. Hodně božího požehnání, zdraví, chutí do práce, do zkoumání kytiček v přírodě, do cestování a hezkých zážitků s manželkou a vnoučaty přeje sestra Marie s rodinou. Milí Jiří, my se také připojujeme k tomuto přání a pouštíme písničku, kterou vám vybrali. Je to lokálka s alba Všichni tají a v naší hitparádě se hrála docela dlouho. Tak všechno nejlepší.

dozněla poslední narozeninová písnička, o kterou jste si přímo napsali do rádia. V tuto chvíli už vlastně tato část našeho pořadu končí. Pokud byste i vy chtěli opět příští týden někomu nechat zahrát, pište nám na adresu Radia Proglas Pelikova 2C Brno 62 00, úplně nejlépe mailem blahopřání@proglas.cz, samozřejmě bez háčku a čárek, anebo přes formulář na stránkách Radia Proglas v oddílu slovesné kontaktní pořady. V tuto chvíli zapínám linku k nám do studia Radia Proglas. Vy můžete začít volat. Telefonní číslo sem ke mně do studia je 739 850 345. Ještě jednou opakuju, 739 850 345 pro ty méně odvážné, kteří by chtěli někoho pozdravit nebo někomu něco popřát, tak máme číslo na SMS-kách 775 132 132, 775 132 132. No a ten, kdo je ještě dál a může nebo umí využít e-mail, tak mi klidně může napsat e-mail na adresu živě, opět bez háčku čárek, @proglas.cz, živě@proglas.cz. No a já pouštím další písničku, tentokrát je to Eva Pilarová, Naďa Ulurbánková a Jiří Šlitr a písnička Amfora, Lexikon a Preparát.

No a než nám někdo zavolá, tak si pojďme připomenout, kdo ještě má narozeniny. Dnes by oslavila své 80. narozeniny Hana Zagorová, herečka, zpěvačka, textařka, moje srdcová záležitost. Zemřela 26. srpna 2022 ve věku 75 let. Tak myslím, že tato dáma na našich pódiích, na naší scéně chybí, ale zanechala po sobě opravdu stopy v krásných písničkách. No a jednu z nich, která je má srdeční, maluji zase obrázky na její vzpomínku, vám teď pošlu i já.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

To byla Hana Zagorová, která by dnes oslavila své 80. narozeniny. No a další hudebník, velký hudebník české scény, který by dnes oslavil svých 81 let a taky se jich nedožil, je Petr Novák. Zemřel v roce 1997 ve věku 51 let. A já tu mám od něj fakt pěknou písničku a myslím, že se vám bude taky líbit. Klaunova zpověď.

Dozněla písnička a já mám první volající. Haló, tak první volající se nám lekl a vypl to. Tak nemám, ale to nevadí. A než najdete odvahu, zavoláte po druhé, tak podíváme se na další osobnost, která se dnešní den nedožila svých narozenin. Udělala jsem si z toho takový blok, protože jsou to poměrně velmi známí a milí lidé. Tak třeba 94 let by se dnes dožila herečka Jana Štěpánková. Zemřela v roce 2018 ve věku 84 let. Vy ji znáte ze spousty divadelních scén, filmů. V současné době zrovna běží na jedné z televizních stanic, běží seriál Doktor Martin, kde hraje v hlavní roli s Miroslavem Donutilem. Svých 55 by dnes také oslavila irská písničkářka Dolores O'Riordanová ze skupiny The Cranberries. Ta zemřela roku 2018. No a když se ohlédnu za včerejškem, tedy 5. zářím, tak velká slava, protože 80 let by se v sobotu dožil Freddie Mercury, producent, zpěvák, skladatel, muzikant, frontman skupiny Queen. No tak trošku to zrychlíme, přidáme jednu písničku od Queenu a tím na ní vzpomeneme. A já tady právě vybírám, já si myslím, že to nás zrychlí a třeba si i zaspíváte, Bicycle, Queen.

0: dozněli Queeni, písnička Bicycle a já už mám na lince první volající, která se nelekla. Dobrý den, paní Marie.
1: Přeji krásnou neděli. Tady Marie od Přibyslavy. Chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, božího požehnání, lásky, pohody a naděje všem zaměstnancům Rádia Proglas, vám, paní Tamaro, a vaší rodině, všem, kteří teď poslouchají toto rádio, hlavně všem nemocným, smutným, osamělým, všem lidem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče, v hospicích, v domovech důchodců, všem, kteří se o ně starají, a také paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubravice nad Svitavou, Zbyňkovi Švehlovi a jeho mami k hranicím na Moravě, paní doktorce Dvořáčkové a její rodině do Žďáru nad Sázavou, všem klientům Fokusu v Havlíčkově Brodě, Karlovi, Pavlíkovi, Petrušce, Pavlínce a dalším, Honzovi Šuntilovi a jeho kamarádům do domova ve Věži, paní Haničce Jandové do domova důchodců v Ústí nad Labem k 95. narozeninám, také Janu Rytířovi a jeho mamince do jižních Čech, Dáše Hybenové a její mamince do Drahelčic, Janě Kupkové a Janě Rybářové do Prahy, všem členům Mariánské legie v Praze i paní Evžence, Soně a všem ostatním a všem, kteří teď poslouchají toto rádio, přeji krásné požehnané dny, na všechny myslím v modlitbě a děkuji za povzbudivé vysílání Rádia Proglas.
0: I vám děkujeme, paní Marie, za to, že jste nám věrná a pravidelně v neděli vždy voláte a na všechny si vzpomenete. Já vám děkuji za vaše přání. Naopak, my bychom chtěli popřát vám hlavně to zdraví a spoustu božího požehnání a radosti. No a posílám písničku a mějte se moc krásně. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

To byl Simon Garfunkel s jejich písní Mrs. Robinson. No a já připomínám, že pokud byste chtěli někomu popřát, buď můžete zavolat 739 850 345 anebo také napsat SMS-ku na číslo 775 132 132. V tuto chvíli tu mám krásnou písničku Paula Habera Láska necestujícím vlakom.

0: To byl Paolo Habera a já už mám dalšího volajícího. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Eduard Doležal, Židlochovice.
0: Dobrý
1: já bych
0: den.
1: Chtěl vzpomenout a poděkovat paní Maruše od Přibyslavy za krásná slova, vlídná, která od ženy pohladí a prostě je to něco nádherného. Už mě scházela, protože už jsem si říkal, jak se dneska nerozve v neděli, takže bych ji už se ozval taky a popřál ji hodně zdraví, všechno nejlepší a božího požehnání. A tím končí Eduard Doležal z Židlochovice.
0: Pane Eduarde, to bylo moc milé. Ano, souhlasím s vámi, paní Marie, vždy pozdraví, pohladí všechny ty, co to potřebují. Tak jsem ráda, že jste se dočkal. No a co říkáte, pošleme jí písničku, já tu mám třeba teď Hanu Hegerovou a písnička nese krásný název Můj dík, tak poletí. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.

dospívala Hana Hegerová a já se ještě dívám, kdo nám zbyl z dnešních oslavenců. No, nesmíme zapomenout taky na například otce polského rodáka, otce Zbigniewa Jana Čendlíka, děkana v Lanškrouně, který se dnes dožívá 62 let. 53. narozeniny neslaví dominikánská sestra Benedikta Hübnerová, historička a učitelka ve Veselé škole v Praze, také keramička. 55. slaví trenér a bývalý hokejový útočník s olympijským zlatem Pavel Patera. O rok mladší než Zbyněk Čendlík je farní vikář u Nejsvětějšího srdce Páně v Praze na Vinohradech, redemptorista Petr Augustín Beneš, autor knihy a libret oratorií. No a 65. narozeniny dnes také slaví slovenský zpěvák a skladatel Richard Miller. Když se tak ještě dívám a ohlednu za včerejškem, tak včera oslavil narozeniny další zpěvák Igor Tymko, 48 let, frontman skupiny No Name. Tak pojďme na No Name a zkusme si pustit písničku Čím to je, čím to je.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak te stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den dá.

voda pádí kolem zhromáždění hráců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

Váha ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu, co já vím.

To byl Ivan Mládek. Zrovna dnes mi vyprávěl Jožka Vůrek, když jsme si střídali směny, že byl na jednom z jeho koncertů nedávno a že to bylo báječné. Což je krásné slyšet, když si představím, jak velký věk

A nechte zvony znít. Byli jsme v roce 1967. No a v tuto chvíli znovu připomínám, že máte posledních 15 minut na to, pokud chcete ještě někomu zavolat nebo popřát, nebo nechat zahrát písničku, že mi můžete volat na číslo 739 850 345, případně napsat SMSku na číslo 775 132 132. No a v tuto chvíli nechám zahrát písničku já a to všem řidičům, kteří touto dobou jsou někde na cestách, v zácpách. Doufám, že třeba zrovna právě neopravujete píchnutou pneumatiku. Tak šťastnou cestu, cesty toulavý a Michal Tučný.

lásky. Všechno je prosté, když budeš myslet logicky. Můžu ti pomoct, chceš-li být volný navždycky. Je přece 200 cest, jak s Bohem dávat.

jestli se omílám, pak zkus to ještě snést, je přece 200 cest, jak s Bohem dávat. 200 cest.

dá. Dala mi pusu a já připustil, že asi pravdu má. Je přece 200 cest, jak s Bohem dávat. 200 cest.

dozněla nám další písnička a mi to přišla prosba o jednu písničku od paní, ne od pana Venci, ale já tu písničku nemohu najít a dohledat. Měla být pro všechny, kdo poslouchají, tak snad vám nebude vadit, když pustím písničku jinou, než jste si přál, nicméně s vaším přáním. No a protože jste mi nedávno psali, že by to taky chtělo trošičku toho art rocku, tak jsem našla krásnou písničku Šaty z šátků od Leška Samelky.

0: Dospíval nám Lešek Semelka a Šaty z šátku. No a my se pomalu blížíme ke konci. Ke konci pořadu blahopřání. Samozřejmě, že rádio bude vysílat ještě dlouho a naproti mě už sedí moje milá nejmilejší Alenka Rubášová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: My jsme s Alenkou začínali. Alenka to byla dřív v rádiu, že?
1: O něco. O Já něco. Si myslím tak o 3/4 roku, možná o půl roku. No.
0: A pak, když jsem přišla ještě celá nedotčená rádiem a obsluhou, odbavení, jak my tomu tady říkáme, tak Alenka se mě ujala a tak s takovou láskou mateřskou mě provedla všemi zákoutími moderátorství, takže...
1: A teď si úplně profesionální.
0: No teď jsem úplně celá ty... si vidí, tak tady hezky, hezky notujeme. No to je proto, protože kdo prožije uvádění pořadu a dostane záchvat smíchu, že není schopen dál vysílat, což nám dvěma se v začátcích stalo, tak už přežije úplně všechno.
1: To tak, si myslím, ano, ano.
0: Takže než pustím poslední písničku, chci se s vámi pro dnešek rozloučit. Předávám mikrofon Alence, no a já se na vás budu těšit opět s páteční myšlenkou a v dalším vysílání. Mějte se hezky a naslyšenou. Už

Je 16 hodin, od mikrofonu vás na Proglasu zdraví Alena Rubášová. Máme krásnou zářijovou neděli a já vám ji s příjemným písničkami z archivu. Začneme s Deňkem Vřešťálem a nahrávkou z roku 2007.

z kacity a nadávání se bude líbat. Jen s pošťákovou dlaní a nikde tvoje rty a nikde zapomnění jsou stava nálepek, na tom nic nezměním. Naždávat prozítka na cizí nápisy,

To byl Folk Team a píseň z roku 1977. My teď uděláme velký skok v čase a poslechneme si píseň, která vznikla pro seriál Vinaři. Sólo má Michal Malátný.

Hrála nám kapela Nahoru po schodišti dolů Band a nahrávka byla z roku 1987. Vystřídá ji píseň Petra Linharta Železniční most z alba Autobus do Sudet.

Miláčku, za to zvíře, vem mi hlavou kopyty. Miláčku, za to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou očima hraje na city. Lovci

Zpíval nám František Janče, doprovázeli Jan Jeřábek a Jan Burian. Nahrávka vznikla v roce 1992. Teď nás čeká píseň od skupiny Blue Effect, Slunečný hrob, ovšem v podání kapely Kale. Nahrávka je z roku 2006.

Poslouchali jsme Tomáše Linku, kapelu Přímá linka a píseň z roku 2004 Volný pád. A písničky z archivu zakončíme s asonancí a irskou lidovou baladou Ptákům křídla nevezmou. Je z roku 1994.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 16 hodin a 30 minut a v pravidelné nedělní půlhodince s jazzem budeme tentokrát na Proglasu poslouchat hudbu v podání japonské pianistky Hiromi, a to z alba Electrifying Piano, které je retrospektivním výběrem z různých období její dosavadní kariéry. Na nahrávce se setkávají ukázky z jejího tria s baskytaristou Anthonym Jacksonem a bubeníkem Simonem Phillipsem s novějšími nahrávkami její skupiny Sonic Wonder. Album tak ukazuje několik podob Hiromiina energického a technicky mimořádně náročného stylu. Výběr otevřeme skladbou Caravan, slavným standardem Duka Ellingtona, který Hiromi se svou tehdejší skupinou Sonic Bloom pojala velmi osobitě a výrazně proměnila jeho harmonickou podobu.

Posloucháme Hiromi, japonskou pianistku, skladatelku a jednu z nejvýraznějších osobností současného jazzového klavíru. Album Electrifying Piano zachycuje její tvorbu napříč několika obdobími. Od nahrávek Striem Project z let 2011 až 2016 až po současnější Sonic Wonder. Skladba BQE, kterou teď budeme poslouchat, pochází z jejího solového alba Place to Be z roku 2009. Název odkazuje na Brooklyn Queens Expressway v New Yorku, kterou Hiromi ve skladbě proměňuje v hudební obraz města, jeho pohybu a energie.

Jedním z charakteristických rysů hudby japonské pianistky Hiromi je spojování mimořádné technické virtuozity s melodickou nápaditostí a schopností přecházet mezi různými hudebními světy. Na albu Electrifying Piano to dobře ukazuje například kontrast mezi jejími staršími nahrávkami s Anthonym Jacksonem a Simonem Phillipsem a novější tvorbou se skupinou Sonic Wonder. Na závěr pořadu zazní skladba Haze, Opar, z alba Voice. Na něm Hiromi hraje právě s Jacksonem a Phillipsem. Synkopy na kanapy pro vás připravil Milan Tesař.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Anjel s jedným krídlom chodí po světě.

my sme anjeli s jedným krídlom, blúdime po svete.

my se usmejeme, do neba letíme, našli jsme druhé.

0: 16 hodin 55 minut je tu repríza Charitóku Nadeždy Hávové.
1: Domácí zdravotní péče se odehrává za dveřmi našich domovů. Právě tam sestry každý den pečují o nemocné, často v nejtěžších chvílích života těch potřebných. Jak se za jejich práci bojuje na ministerstvech? Proč je potom budoucnost v takzvané domácí nemocnici? A co dává sílu ženě, která hájí zájmy zdravotních sester? Tak i na to se budu v následujících minutách ptát. Ze studia dnešního Charitóku zdraví Nadežda Hávová. A jsem ráda, že naše pozvání dnes přijala také manažerka pro oblast zdravotnictví Charity Česká republika, Lída Kučerová. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lído, když se řekne domácí péče, tak si většina lidí představí takové to převazování ran nebo nějakou aplikaci injekce v domácím prostředí pacienta, ale to zdaleka nebude všechno. Co se za touhle prací ještě skrývá ve skutečnosti?
2: No, ta domácí péče se ubírá dopředu mílovými kroky, čili není už to, co jsme kdysi dělávali a proč jsme tahali ty lidi, pacienty z nemocnic, protože mohli být ošetřováni doma, protože třeba měli složitější převaz. V dnešní době i díky telemedicíně a novým prostředkům, tak můžeme v domácí péči opečovat vlastně všechny, kteří nejsou přímo v akutní fázi, ale někdy i právě monitoring té počínající akutní fáze se díky včasné intervenci dá zaléčit a ošetřit v tom domácím prostředí a pacient nemusí do nemocnice k hospitalizaci.
1: Co je to ta telemedicína? Co si pod tímhle pojmem představit?
2: To jsou stále další prostředky, které můžeme využívat k monitoringu a ke vzdálenému monitoringu zdravotního stavu u našich pacientů. Často se to využívá právě třeba v kardiologii, kdy pacient má třeba chronické srdeční selhávání a pak první příznaky toho, že ten stav se zase nějak zhoršil, že není udržovaný dobře léčbou, tak se dá právě vysledovat na monitorinku životních funkcí a třeba na monitorinku váhy a podobně. Tak to je nejčastější, nebo nějaké třeba arytmie, podobné věci, ale může to být i monitoring třeba jiných funkcí, třeba při chronickém selhávání ledvin a podobně, takže ta telemedicína, to je velký skok dopředu a určitě teprve bude, na to se těšíme.
1: A v takové chvíli sestřička, která dostává informace o tom, jestli se selhávají orgány, jak pravidelně bije srdce a tak podobně, rozhoduje o tom, jestli přivolá lékaře nebo záchrannou službu a pojede se do nemocnice.
2: Přesně tak. Ta sestra v tu chvíli buď ten monitoring dělá přímo na místě, anebo právě vzdáleně a záleží na tom, jak je s daným lékařem, specialistou domluvená a může konzultovat na dálku a můžeme na dálku konzultovat i právě změnu léčiv a přímo je aplikovat u pacienta. Takže ten zásah může být během několika minut.
1: Zkuste, Lído, vzpomenout na nějaký takový konkrétní případ. Za jakých okolností vás pacienti, anebo za jakých okolností pacienti zdravotní sestřičky rádi vidí? Jak se navazuje vztah sestra, která pravidelně navštěvuje starou dámu, starého pána, ten vztah důvěry a nějakého vzájemného porozumění? Jak se na sebe ti dva naladí?
2: No, ta sestřička v domácí péči musí mít hodně oblastí, které vlastně ovládá. V první řadě jsou to znalosti, které si nese ze školy, z dalších kurzů, pak jsou to dovednosti, to znamená šikovné ručičky, pak je to, jak já říkám, ta schopnost improvizace, která je nejdůležitější v té domácí péči, protože kde rychle seženu, třeba stojan na infuzi, musím zaimprovizovat a takových věcí je spoustu a pak je to právě to umění komunikace a to je nejdůležitější. Já vždycky říkám, že to, co nás učil vlastně v těch různých kurzech pan docent Fesl, když ještě jsem pracovala třeba na ARu, takže nejdůležitější u toho člověka je potěšit, povzbudit a pak teprve odborně ošetřit. A to dneska dokázat je, myslím, nejdůležitější, protože víme, jak často člověk přijde do nemocnice a zpětná reakce je, se mnou tam nikdo nemluvil, já nevím, na čem jsem, já nevím. On byl odborně ošetřen, ale on neví. On neví, co se s ním děje, už je prostě jenom číslo, náramek na ruce a podobně. A k tomuhle by v domácí péči nikdy nemělo dojít. Tam vždycky musí být ten člověk jeden jediný a já jsem tu pro tebe, teď jsem tu pro tebe. Takže ta komunikace a to provázení tou nemocí, ať už je to k úzdravě, anebo potom třeba ke sklonku života, to je na té sestře.
1: Vy říkáte, že budoucností je takzvaná domácí nemocnice. Hm. Jak si ji tedy představit, co všechno dnes doma umíme léčit? Jak domácí nemocnice bude fungovat?
2: No to je obrovský projekt. Na to já mám prezentaci, nad kterou žasl i takový ten institut, co je při ministerstvu zdravotnictví, kde děláme projekt Kompas. Když jsem řekla, že tohle všechno my už v Charitě máme, tak skutečně myslím, že se stáváme takovými lídry toho projektu. To znamená, že nejen máme ty znalosti, které jsme vždycky se snažili shromažďovat a dávat na jedno místo tak, aby všechny sestry v Charitě, ať už je to Plzeň anebo Olomouc, dělali ten výkon naprosto stejně, čili standardní ošetřovatelské postupy. Ale to je jenom jedna z malých součástí, které teď máme. Sestry, které pouštíme do terénu, tak pravidelně auditujeme ty, které nastupují, tak když nesplní audit, tak vlastně se s nimi loučíme. Tak to je taková ta nástupní platforma, ale potom jsou to další a další možnosti, které navazují a třeba teď takovou velkou oblastí je jednodenní péče, jednodenní chirurgie, která potřebuje dozor nad tím pacientem doma. Před nedávnem na konferenci jsem říkala, je špatně zavolat v pátek odpoledne. Sestřičko, potřebovali bychom dohlídnout na toho a toho člověka. Potřebujeme dopředu tu informaci, abychom za tím člověkem došli dřív, než půjde na ten výkon, seznámili se s jeho prostředím. Bude třeba potřebovat pomůcky. Má třeba bariérový byt, to může být operace oka, může to být nějaký zásah kožní, cokoliv. A třeba několik dní bude částečně handicapovaný. Ani rodina si často neuvědomuje, že dojde k nějakému posunu, anebo je ten člověk sám. A v tu chvíli my potom už toho člověka přijímáme někdy i přímo z té nemocnice a opečujeme ho během několika dní, takže se vrátí zase do svého produktivního života.
1: Platí, že domácí péče je nejlevnější způsob léčby?
2: Určitě to platí, říká se, že zhruba třetinově oproti nemocnicím a to říkám jenom oproti těm základním lůžkům a ne těm specializovaným, která vždycky budou muset ta intenzivní lůžka být, ale tak třetinově rozhodně a právě díky tomu, že můžeme v domácí péči mít i pacienty na umělé plicní ventilaci, provádíme třeba hemodialýzu, to znamená, pacienti nemusí odjíždět dvakrát, třikrát v týdnu na takzvanou dialýzu do nemocnice, když jim dobře nefungují ledviny, tak to šetří vlastně úspory toho zdravotnictví jako ve velké míře. A domácí nemocnice, to bude vlastně trend tohoto a příštího století v každém případě, protože nebude důvod, proč ty pacienty do nemocnice vozit.
1: A uvědomuje si stát dostatečně, že náklady v domácí péči jsou o třetinu nižší než v klasické nemocnici. Vychází vám vstříc?
2: No, já myslím, že stát už si to uvědomuje. Letos v dohodovacím řízení, což je takové řízení o cenách, které budou pro příští rok, tak domácí péče byla jednou z priorit. Ale v realitě a v nějakých nabídkách toho, aby skutečně jsme viděli posun v tom, že příští rok bude ta domácí péče skutečně dobře zasaturována, aby se mohla rozvíjet, tak to bohužel ještě úplně nebylo.
1: Vy taky řadu let zastupujete domácí péči při jednáních nejenom s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami. Když dojde k takovým schůzkám, kde se v uvozovkách bojuje o saturaci, o prostředky, peníze, podporu, co je při takových jednáních nejtěžší?
2: No asi zvládnout v klidu celou tu situaci, tam vždycky, když je to, jakoby říkáme segment, to znamená ta skupina poskytovatelů, která zastupuje tu stejnou péči, tak tam je někdo mluvčím, ten, kdo měl třeba nejvíce hlasů, získal nejvíce hlasů, to znamená plných mocí od dalších poskytovatelů, ale samozřejmě pak se přidávají ostatní. A záleží taky, jak má kdo promyšlené návrhy, co je potom akceptovatelné. Někdo se tak zvaně veze, že nepodá žádný návrh a jenom si to tam odsedí. No a pak jsou ti aktivní, kteří navrhují, propočítávají a smlouvají, což si myslím, že to mě docela baví.
1: Co je to dohodovací řízení a jak ovlivňuje potom fungování zdravotnického systému?
2: Je to dohodovací, že má dojít k dohodě, není to dohadovací, což někdo používá, že se tam jako hádáme, až se dohádáme, i když někdy též, jak jsem říkala. A je to vlastně řízení, které vyplývá ze zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění, kdy mezi poskytovateli a pojišťovnami dochází k diskuzím o tom, co by bylo třeba změnit, zlepšit, posunout a tak dále. Takže to vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví, probíhá to většinou v prvním pololetí a na základě těch dohod nebo nedohod, tak Ministerstvo zdravotnictví potom připraví vyhlášku. Čili teď je ta fáze, kdy se bude připravovat vyhláška a kdy ještě mohou poskytovatelé ovlivňovat přímo ministerstvo s tím, že říkají, ještě tohle bychom tam chtěli, nebo tohle bychom tam nechtěli, tohle by bylo nutné, takže nějak komunikovat s tím ministerstvem. Ta vyhláška je potom vydaná tak nějak září, říjen.
1: Když se při jednáních tedy rozhoduje o úhradách, o co ve skutečnosti, Lído, bojujete? Je to o peníze? Je to boj za podmínky práce? A nebo je to hlavně o dostupné péči pro pacienty?
2: No v tom dohodovacím řízení o tu dostupnost víceméně nejde, protože ta se může řešit potom individuálně s pojišťovnami. V současné chvíli pojišťovny tvrdí, že domácí péči mají dostupnou na celém území České republiky. Nemyslím si, že je to tak úplně. V této chvíli, myslím, jestli to tak mohu říct, probíhá porcování domácí péče, tak jako proběhlo porcování všech už segmentů ve zdravotnictví, tak nyní ještě ta domácí péče se různě těmi velkými řetězci skupuje, dělají se v tom různé taktiky, ovlivňování a tak dále. Dokonce jsem slyšela, že do 2 let i domácí zdravotní péče Charity bude spolknuta velkými řetězci.
1: Věříte tomu?
2: No, nevěřím, protože myslím si, že vyhraje kvalita. No. Takže jako po téhle stránce ty dohody spějí k tomu, abychom třeba se domluvili na bonifikaci něčeho, co třeba nedělají všichni. Mm. Jo, bonifikaci výkonů o víkendech, nějakých složitějších výkonů a podobně. A teď vůbec je doba, kdy ministerstvo si tohle dobře uvědomuje a máme rozpracované různé projekty, kde se sleduje nákladovost té péče. Myslím si, že tady bude teď v brzké budoucnosti nějaký posun a propočítává se skutečně to, co by bylo třeba zaplatit a to, co není v těch jednotlivých výkonech zohledněno. A v důsledku toho se asi změní úplně celý pohled na to financování, že to nebude jako jednotlivý výkon jako převáz, ale že to bude systémem, jako třeba je v nemocnicích, to DRG, platby za ty diagnózy. Protože převaz nohy může být jednoduchý, převaz nohy může být složitý, protože pacient je celý složitý a tak dál. Takže se tohle to jako mění a teď se to zohledňuje a za to chci velice pochválit naše sestry, protože se intenzivně zapojili do toho projektu a předávají ministerstvu data. Je to další práce navíc, která je pro ně, ale zapisují denně data. Je to vtipné, že je to třeba ručně v dnešní době, ale předávají ta data a uvidíme, co z toho pak vznikne.
1: Z toho, jak vás poslouchám, mám dojem, že se za posledních 10 let nebo 15 let domácí práce, domácí péče diametrálně proměnila.
2: Rozhodně, rozhodně.
1: V čem nejvíc?
2: No já si myslím, že právě v tom monitoringu sestry mohou mít a díky i sponzorům Charity, tak jsou vybaveny iPady, které mohou mít přímo u lůžka pacienta, mají právě ty mobilní standardy. To znamená, sestra se podívá do mobilu už při přípravě pomůcek, zkontroluje si, jestli má všechny pomůcky, když to třeba není výkon, který dělá rutinně denně. A u toho člověka třeba si může i otevřít standard rehabilitace, některý složitý, který třeba tam zrovna provádí a může přesně jet podle toho postupu. A tyhle ty postupy my inovujeme prakticky pořád dokola a teď je to na vyšší úrovni. Takže to je jedna z věcí, zároveň záznamy se mohou dělat přímo u pacienta v té dokumentaci, to propojení s těmi lékaři, to už jsem říkala. Takže je to velký posun. Když jsme začínali, tak jsme neměli třeba ani vůbec telefony. Takže to skutečně byla sestra a sám voják v poli. No.
1: Jaké parametry by měla mít ta nejkvalitnější domácí péče a jak ji jako pacient poznám, že dostávám to nejlepší?
2: No určitě ta kvalita se pozná podle toho, že nemám bolest, sestra chodí tak, jak má chodit, sestra má o mě zájem a třeba spolupracuje s rodinou. Teď se objevuje nová taková funkce nebo zavádí se ve zdravotnictví, jmenuje se case manager, to takový průvodce toho pacienta třeba celým tím okruhem té léčby. Je to třeba v onkologii, je to třeba u vzácných onemocnění u dětí, ale právě ty case manažery chceme i my mít v té naší domácí péči a mluvíme o tom, protože jinak zatím pořád tohle všechno dělá ta vrchní sestra a to právě dělá ty obrovské nároky na tu její pozici. Ona nejenom, že musí udělat veškeré ty rozpisy směn, zavádět tu péči a potom všecko účtovat, financovat, předkládat výkazy, výkazy za pracovníky, když jich má pod sebou třeba 15-20, tohle všechno předat, aby dostali řádně zaplaceno i třeba ty přesčasy. Takže je to obrovské množství práce a zrovna dneska ráno jsme měli dlouhou konzultaci s těmi sestrami, co změnit v náplni těch vrchních sester a právě toho case manažera. Já si tam dovedu přesně představit, co by měl za funkce. Právě tak, jako třeba tu AI, která nám vypomůže s rozdělováním těch pacientů mezi ty sestry.
1: Vy jste stála u vzniku odborné společnosti Kvalita z Optima 2020. Ano. Co před těmi už několika lety bylo náplní této odborné společnosti? Proč vznikla tehdy?
2: Určitě proto, že jsme chtěli, aby odborná společnost mohla zastupovat zájmy sester, protože víceméně všech jednání se účastní vždycky nějaké odborné společnosti. Tak právě takovouhle odbornou společnost, dlouho jsme diskutovali, kdo v ní bude, jak tam bude institucionálně zastoupená. Nyní zastupuje tedy všechny nelékařské zdravotnické pracovníky, to znamená především sestry, ale i fyzioterapeuty, nutriční terapeuty, protože ta škála té péče charity je širší než jenom domácí péče, takže zastupuje všechny a jednak v tom dalším vzdělávání, v posunu do vzdělávání, ale jednak právě i při těch vyjednáváních, takže když se nám něco nelíbí, tak dáme vyjádření za odbornou společnost.
1: Ono se mluví o nedostatku zdravotních sester. V čem je tedy největší problém? Je to v počtu lidí, nebo v podmínkách, a nebo v tom, že možná společnost ještě jejich práci nedoceňuje?
2: Přesně, přesně. To si myslím. Velice stoupl počet uchazečů o studium všeobecné sestry v době covidu. Protože to byl okamžik, kdy společnost si uvědomila, že ty sestry potřebuje. Sestry domácí péče byly tenkrát jediní pěšáci, kteří chodili a nebáli se těch covidových pacientů. Charita tenkrát sehnala množství oxygenátorů, těch kyslíkových přístrojů, díky kterým jsme i pacienty ve středně těžkém stupni toho onemocnění udrželi doma, čili ušetřili jsme kolapsy nemocnicím a podobně. A v tu chvíli stoupla prestiž sester. Myslím si, že nyní je ta společnost nastavená ještě na takový ten boj, konkurenci a že neuznává ještě příliš to ženské srdce, tu taktiku, to porozumění, to, že tady a teď jsem tady důležitá, protože já vás tady ošetřím, já vás tu nenechám samotného, já vám prostě ve chvíli, kdy budete něco potřebovat, tak tohle podám a jsem tu pro vás. A tohle, až ta společnost pochopí, že to srdce je u těch sester, tak se to zase posune a automaticky se zvedne zájem, protože v nás ženách, myslím, tohle je to potěšení, povzbuzení.
1: A je to pomoc. I v mužích? Protože mluvíme jenom o ženách. Nevím, jestli má Charita mezi členy týmů domácí péče po celé republice třeba i nějaké muže.
2: Má, není jich mnoho, ale má i, oni se teď nemenují bratři, ale jsou to pořád jako sestry, má je vlastně jakoby manažery, no ale o těchto sestřičkách se nedozvíte na stránkách jako historie, to možná tak omezených případech, jinak se tam mluví o těch lékařích a o těch vynálezcích, ale tady to ženské srdce, to prostě jde trošku jinou cestou a já si pořád vzpomínám, jak jsme měli ten druhý ročník oceňování sester, kdy tam byl Marek Orkovácha a on říkal, je to skvělá věc, že tohle oceňování děláte. To, co dělají sestry, je naprosto svatá práce. A to jsem jako se nadechla, řekla jsem si, to je pravda. Jo. Tohle ty sestry dělají a oni potřebují, určitě potřebují taky dobře zaplatit, aby uživili rodinu, ale potřebují slyšet to ocenění. Oni ho potřebují slyšet, ale pořád.
1: A to je, Lído, i důvod, proč jste stála za oceněním Charitní sestra roku.
2: Určitě.
1: Aby bylo nahlas řečeno, ano. Potřebujeme vás a vaší práce si nesmírně vážíme. Ano. Jste nesmírně potřebné.
2: Tak.
1: Říkáte taky, že sestry jsou neviditelné hrdinky zdravotnictví. A už jste tady nakousla to, že většinou mluvíme o lékařích jako hrdinech, anebo vývojářích, vědcích, badatelích. Proč jsou sestry se svou klíčovou prací pořád trochu neviditelné? Proč se o jejich práci vlastně mluví méně než o práci lékařů? Přitom není méně atraktivní.
2: Určitě ne. A v dnešní době všeobecná sestra je vysokoškolsky vzdělaná sestra a myslím si, že díky právě tomu širokému spektru i těch kompetencí, které už v dnešní době má, tak má i mnohem delší dobu studia za sebou díky různým kurzům a specializacím a je opravdu široce rozkročena. Ale zatím naše společnost a my sami jsme nedospěli k tomu, že bychom to uměli tak jako prodávat. Prostě muži jsou spíš zaměřeni k tomu, že to odprezentují. Ale myslím si, že ten čas přijde, že my ženy, a musíme to říkat, já jsem to říkala teď zrovna na jednom jednání, když jeden z lékařů řekl, že střední zdravotnický personál musíme nějak edukovat. Jsem říkala, pane doktore, to možná ještě někde v nemocnicích. Ale jinde jsou to skutečně vysokoškolsky vzdělané sestry a postupují podle standardů a oni tohle už dávno znají. Takže musíme tu společnost v tomhle otvírat.
1: Mluvíme stále o domácí péči. Povídám si s Lídou Kučerovou, manažerkou pro oblast zdravotnictví Charity Česká republika. Vy se ale v domácí péči, Lído, zdaleka nesetkáváte, vy a vaše sestry především, jenom s uzdravováním, ale taky umíráním, odcházením. Co vás a váš tým, vaše sestry v domácí péči za ta léta pacienti naučili o životě?
2: Víceméně ten člověk, když se dostane na tu úroveň toho, že ví, že mu třeba zbývá několik měsíců života a lékaři zastaví léčbu, že už není přínosná, nějakým způsobem ho poučí o tom, že už třeba teď bude pouze léčba bolesti, tak přesto ten člověk potřebuje to doprovázení úplně nejvíc. Člověk potřebuje vědět, že ten jeho život byl nějak naplněný, že měl smysl. Leží a přemítá. Každý z nás v nemoci leží a přemítá a kouká do stropu a co bude, jak bude. A potřebuje někoho, kdo právě řekne to nebojte se. Nebojte se, to bude dobré a my vás v tom nenecháme. A pomůže mu i vyhodnotit, jak tím životem prošel. Každý má úspěchy i neúspěchy. O tom je život, protože prostě jsme lidi. Jsme lidi, kteří se umí naštvat, ale jsme lidi, i kteří prostě touží, i ty drsní chlapy touží prostě po pohlazení, chtějí spíš třeba uznání, prostě uznání a chceme ho asi všichni. A v tomhle pomoct těm lidem vyhodnotit ten život, jak prošel. A má to také určité fáze, o kterých třeba jsme se my učili, třeba od Kübler-Rossové z té Anglie, kam sem přišlo to doprovázení a tohle všecko. A říká se tomu sladké citrony, tohle všecko prostě nějakým způsobem umět uchopit, pojmout, umět odpustit, vědět, komu mám odpustit, uspořádat ten život, s kým se chci setkat, co ještě mohu, co už nemohu. A nakonec umírat buď s tou vyhlídkou, že je něco krásného přede mnou, a nebo s tím, že jsem ten život skutečně naplnil. Tak.
1: Máte neuvěřitelně náročnou práci. Vychovala jste 5 dětí, dneska už jsou dávno dospělé. Já o vás vím, že taky chodíte dlouhé poutě. Lído, kde berete tolik energie, kde ji dobíjíte?
2: No právě třeba v tom lese. Protože tam se člověku otvírají nové obzory a já když jdu, tak si pořád říkám jenom, tyjo, to je krása, to je krása. A tak prostě jenom koukám a odvírám.
1: A tohle je místo, tak, les je místo, kde dokážete vypnout?
2: Určitě.
1: Načerpat energii?
2: Jsou i jiná místa, protože jsem věřící člověk, takže určitě i ta místa nějakým způsobem promodlená, tak člověk prostě spočine. Spočine a to spočinutí a může ho udělat jakkoliv, kdekoliv. Můžu ho udělat i ve vlaku, můžu koukat z okna na krajinu a říkat si, tyjo, to je taky krásný. A můžu kouknout i na toho člověka, co sedí proti mně.
1: Je to fakt? A když Absolvujete nějakou pouť delší, anebo jenom tak obyčejnou cestu lesem? Přináší právě tohle, nevím, jestli je to usebrání, anebo nějaké chvilky napojení na Boha, na přírodu, na tu krásu kolem, protože tady na planetě je to krásné. Přináší to třeba i odpovědi na nějaké otázky, na které si člověk předtím dlouho nevěděl rady s odpovědí. Dokážete třeba vymyslet i něco nového, co se práce týká, právě protože teď je ten čas na to a ta chvíle pro to jako relaxovat?
2: No, to pracovní nevím, tedy. Určitě člověk tak, jak jde tím životem nebo jde tou poutí, tak mu určité souvislosti dochází, spínají se, asi nachází víc pochopení taky pro ostatní a to je, myslím, strašně důležitý. I taková ta východiska pro mě, což asi není moc prověřící, prostě Darwinova teorie evoluce je pro mě úplně to nejvíc a vidím ji na každém kroku, tu evoluci toho žití, toho vývoje té přírody a i evoluci toho, jak postupujeme právě v té vědě, technice i v těch vztazích a že tohle, jak to říkal papež František, že je to nová epocha, že je to prostě totální změna teď, ke které dochází. Takže asi musíme být strašně citliví na to, abychom ji dokázali uchopit a posunout ve svém životě i v tom, co vlastně máme zatím možnost propojovat.
1: Když už jste zmínila změnu, kdybyste měla, Lído, možnost změnit nějakou jednu věc v českém zdravotnictví, která by třeba nejvíc pomohla pacientům nebo zdravotním sestrám v domácí péči. Co by to bylo? Co by vám teď nejvíc ulevilo, udělalo radost?
2: No, těžká otázka. Takhle jsem nad tím nepřemýšlela. No, určitě by nám udělalo radost, kdybychom mohli ty naše pacienty ještě víc opečovávat podle svého, měli větší kompetence a měli větší pocit toho zázemí. Bylo by nás dost, měli bychom finance na to nejlepší možné ošetření, že bychom nemuseli zvažovat, jestli koupíme ten nebo onen materiál, ale vždycky by to byl ten nejlepší materiál a že bychom měli všechno propojeno, ty výdobytky, které teď jsou, že bychom je mohli využívat. Takže to bych si přála, aby zbytečné diskuze o penězích nebyly, to aby byla samozřejmost, no, což nikdy nebude, ale v každém případě, aby jsme měli všichni dobrý srdce.
1: To? Zkuste ještě vzpomenout, Lído, protože vy jste se potkala se stovkami lidských osudů, s neuvěřitelnými příběhy. Zkuste vybrat třeba, jestli se vám to podaří teď si vzpomenout, jeden, možná dva pacienty nebo setkání osobní, které vám částečně třeba i změnily pohled na svou práci, na práci ostatních zdravotních sester v terénu, možná na celou vaši profesi?
2: No, já musím v první řadě vzpomínat pořád teda na toho pana docenta Fesla, který nás jako vyučil a který nás vyučil od základu, kdy jsme jako sestry přišli třeba na to ARO, kdy nás bral k těm přístrojům a vyučoval nás, co tady a teď. A tam jsem se třeba skutečně jako, dalo by se říct, školačka 18-letá, nebo mě dokonce ještě nebylo ani 18, protože jsem šla o rok dřív do školy, dívala, jak se v lokální anestezii dělá tracheostomie u pacientky po autonehodě a právě nebyla tam možná jako kompletní anestezie kvůli mnohočetným poraněním, která měla. A já jsem tam stála a čučela a takhle pod tím prostěradlem jsem našla tu ruku té paní a držela jsem jí za tu ruku a prostě ona mi vždycky zmáčkla asi, když jí něco taholo, no ní to nemohlo bolet, ale určitě to pro ní byl strašný zážitek. A já si na tohle pamatuju do dneška, protože ona mi potom řekla, Vy jste pro mě byla nejvíc, jako když jste mi tam držela tu ruku. Takže ona ohodnotila víc než tu kvalitu těch odborníků, kteří se tam snažili a kteří skutečně pak vypiplali. A tohle si myslím, že prostě člověk jako nese, jo, že nejvíc je tohle, ten stisk. No.
1: Milá Lido, vy ani nevíte, jak si hluboce vaší práce, a nejenom práce vaší, ale všech sester v Charitě Česká republika, které jsou v terénu, které jsou k dispozici pacientům, jak si vás vážím. Buďte tak hodná, všem to prosím vyřiďte. A jsem moc ráda, že jste si udělala dneska čas a že jste přišla do dnešního studia Charitóku.
2: Tak to já ráda vyřídím. Já se jim snažím to říkat pořád, je to těžké, ale skutečně ráda vyřídím, že jejich práce si váží takováhle esa, zase která jsou tím slovem života do světa a šíří to dobré poslání a tu dobrou zprávu, že ještě na tom nejsme tak špatně.
1: Děkuju. Vážím si toho, že jste přišla. Hostem dnešního Charitóku byla manažerka pro oblast zdravotnictví Charity Česká republika, Lída Kučerová. Mějte se moc hezky.
2: Já moc děkuju za tuhle příležitost a vám taky přeju pevné zdraví a optimismus.
1: Děkuji za pozornost také. Pokud se vám dnešní díl Charitóku líbil, tak my samozřejmě budeme rádi, když nás podpoříte odběrem, když nás podpoříte sdílením, lajkem, nebo třeba jenom tím, že Charitók doporučíte k poslechu dál. I díky tomu se důležitá témata, která pravidelně mapujeme, dostanou k co nejvíce lidem. A Naděžda Hávová se těší zase příště.
3: Poslední člověk vyšel ze sálu, zhasí nám světla. Zbyl jsem tu sám. Ještě než půjdu, musím tu uklidit, přetočit film a zapsat do

Sloucháte odpolední proud písní a zpráv na Proglasu. Od mikrofonu vás v neděli 6. září zdraví Alena Rubášová. V nejbližší hodince vás kromě odpoledního proudu čeká ještě myšlenka na den papeže Františka, po ní blok křesťanských písní, od 18 hodin 15 minut pak týdenní zpravodajský přehled slovenského vysílání Radia Vatikán a od 18 hodin 25 minut modlitba slavného růžence s vysokoškolským katolickým hnutím Brno.

někdy trochu vratky. Některý už nejdou opravit. Ten dohledá nejrychlejší zkratky. Často končí na dně Vltavy. Jsou i místa, co už nejdou spojit. Starý břeh sebral silnej proud. A i když se mi rány rychle hojí, dneska potřebuju obejmout.

Říkám si, že může to být hezký, když se starý věci propojí. Posloucháme pořád stejný desky, i když máme jiný pokoje. Život nejde zkoušet na nečistu, možná, že to stojí za pokus. Každý chce mi najít svoje místo, najít pevnej bod a do něj vrůst.

0: Zpíval nám Jan Váňa. Až do konce září jsou v několika městech v Jihočeském kraji a na Vysočině k vidění sochy a plastiky ve veřejném prostoru. Festival Umění ve městě se snaží o dialog mezi uměním, městským prostředím a komunitou. Jeho zakladatel a kurátor Michal Trpák nám ozřejmil téma letošního ročníku křehkost.
1: Nějaké věci, které se dějí v tom veřejném prostoru, ať už je to například křehkost demokracie nebo křehkost ekosystémů, křehkost vztahů. A když se o to nepečuje, tak se to začne rozpadat a hroutit. Plus k tomu máme v Rabenštejnské galerii, kde spolek umění ve městě sídlí, výstavu Studia Syn, které zde představuje skleněné plastiky, takže je to i o křehkosti materiálu.
0: V Jihočeském kraji jsou instalace v Českých Budějovicích, v Hluboké nad Vltavou, v Lipně nad Vltavou a ve Veselí nad Lužnicí. Na Vysočině má festival dějiště v Pelhřimově, ve Svépravicích a v Hornice Rekvy.
1: Každý rok se té výstavy účastní výtvarníci, kteří už v rámci umění ve městě někdy v minulosti instalovali, protože ten festival letos už je po 19. Ale každý rok také jsou noví výtvarníci, takže vždy to je napříč generacemi, takže jsou tam jako mladí výtvarníci, třeba čerstvě po škole, ale jsou tam i páni profesoři a starší výtvarníci, jako je třeba Jaroslav Rona.

0: nebo Čestmír Suška, který má na Budějovickém náměstí dvě velké sochy rytířů.
1: Říká Michal Trpák, zakladatel a jeden ze zúčastněných umělců festivalu Umění ve městě. V jeho rámci probíhá i doprovodný program, soutěže pro veřejnost nebo besedy a komentované prohlídky. Například v Městské knihovně Pelhřimov se 15. září od 18 hodin uskuteční beseda s vystavujícími tvůrci.

0: Poslouchali jsme Vladimíra Mišíka, kterého doprovázeli Jan Hrubý a Ruda Hálek. Více než 200 autoškol po celém Česku spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory a lidi na rodičovské dovolené. V nich si mohou zájemci zopakovat pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace, aby se bezpečně vrátili za volant. Podle předsedy Asociace autoškol Aleše Hořčičky je aktivních řidičů starších 65 let v Česku 1,5 milionu.
1: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře, než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
0: První 45-minutovou lekci pod vedením zkušeného instruktora dostanou zájemci za 800 korun a druhou k tomu bezplatně. Akce je určena pro seniory od 60 let a mámy a táty na rodičovské dovolené nebo krátce po jejím skončení. Registrovat se mohou přes web zpátkyzavolant.eu.

To byl Jan Spálený a ASPM, neboli Amatérské sdružení profesionálních muzikantů. Nahrávka byla z roku 2002. A než budeme poslouchat kapverdskou zpěvačku Lucibelu, pojďme do Olomouce. Olomoucký kraj chce totiž získat více mladých dárců krve. Spustil proto kampaň Tvůrci zítřka, která cílí na plnoleté středoškoláky, jejich učitele a další pracovníky škol. Zapojit se mohou lidé celkem ze 107 středních škol. Škola, jejíž studenti se do darování krve zapojí nejvíce, získá 500 000 korun. O tom, na co peníze využije, rozhodnou pak společně pedagogové a studenti. Kampaň vznikla ve spolupráci s Českým červeným křížem, který upozorňuje na dlouhodobý pokles počtu dárců. V Česku podle něj aktuálně chybí zhruba 80 000 dárců krve. Podle Českého červeného kříže má iniciativa především mladým lidem ukázat význam dobrovolného darování krve pro pacienty v českých nemocnicích.

17 hodin 57 minut vám k poslechu nabízíme reprízu Myšlenky na den papeže Františka z roku 2023.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium k nám promlouvá o bratrském napomenutí, které je jedním z nejvyšších projevů lásky a zároveň jedním z nejnáročnějších, protože není snadné druhé napravovat. Když se bratr ve víře dopustí chyby vůči tobě, ty mu bez zášti pomoz, naprav ho. Pomáhejme tím, že opravujeme. První, co se stává, jsou pomluvy. O provinění se dozvídají všichni, i s podrobnostmi, kromě dotyčného. To není správné. Neunavuje mě opakovat, že pomluvy jsou pohromou pro život jednotlivců i společenství. Přinášejí rozdělení, utrpení, pohoršení. Nikdy nepomáhají ke zlepšení ani k růstu. Svatý Bernard říkával, že neplodná zvědavost a povrchní slova jsou prvními stupni na žebříku pýchy, která nevede vzhůru, ale dolů a sráží člověka k záhubě a zkáze. Ježíš nás naproti tomu učí chovat se jinak. Dopustí-li se tvůj brat hříchu proti tobě, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Promluvte si s ním tváří v tvář, spravedlivě, abyste mu pomohli pochopit, kde dělá chybu. A dělejte to pro jeho vlastní dobro, překonejte stud a najděte pravou odvahu, která spočívá v tom, že se mu nebudete posmívat, ale řeknete mu věci do očí s mírností a laskavostí. Ptáme se tedy sami sebe, jak mám jednat s těmi, kdo se dopouštějí chyb proti mně. Držím to v sobě a hromadím v sobě zášť? Mluvím o tom za jeho zády? Nebo jsem statečný a zkusím si s ním nebo s ní promluvit? Modlím se za něj nebo za ní? Prosím o pomoc, abych konal dobro? A ujímá se naše společenství těch, kteří padli, aby se mohli zvednout a začít nový život? Kéž nám Maria, která nepřestala milovat, i když slyšela, jak lidé odsuzují jejího syna, pomůže, abychom vždy hledali cestu dobra.

0: Dobrý večer. Dnes se s vámi budou modlit Štěpán,
1: Větka,
2: Jasmína,
3: Janek,
4: Maruška,
5: Kristýna.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
5: Amen.
0: A nyní chvíle pro naše úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jež se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpět pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, prosi nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, a na věky věku. Amen.
2: Otče náš, jen se na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvod nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží,
0: pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši,
0: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravas Maria, milosti plná,

0: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako bylo na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria.

0: Milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pán od nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pán do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako bylo na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši,
1: prosť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královno, matko milosrdenství, života, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdychá melkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista, našeho Pána.
3: Amen.
1: A nyní modlitba na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usně nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
0: Děkujeme, že jste se s námi pomodlili.

Ahoj, holčičky a kluci. Nyní nás opět čeká čtení z knížky Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko. Celá Procházkovic rodina s naší hrdinkou Lucinkou pojede na chalupu a vezmou sebou i kocourka Bubáčka, který se jim postará o pestrý program.

0: Listopad teprve začne, ale listí už padá. Každý ten list je jako obrázek, barevný a krásný. Javorový je větší než tátova dlaň, vrbový je úzký jako prstíček, kaštanový to je vějíř, lipový žluté srdíčko, rybízový je kolem dokola jako opálený plamínkem svíčky. Jabloňový má červené žilky a jiný je žlutý, rezavý, každý jinačí.
1: Všem na očích i potají, list za listem se svlékají stromy a keře. Chtějí spát v mlhách, co tká jim listopad. Košilky noční zmlhité, pro všechny stejně ušité, je budou hřát, až první sníh zavíří měkce ve větvích.
0: Do sněhu je však ještě daleko. Vždyť teprve dozrála jablíčka, ale i ona už padají. Procházkovi je přijeli trhat a zatím je sbírají. Ve větvích zbyla sotva polovička úrody.
1: Škoda, že jsme se na tu chalupu nerozjeli dřív,
0: zalituje maminka, která opadaná jablíčka přebírá na dvě hromádky.
1: Podívej, Michale, co jich uhnilo.
0: Tatínek je nahoře v jabloni, trhá ta krásná, lesklá, červená a tváří se spokojeně.
2: A mohlo to být horší, pár košíků jich pro nás ještě zbylo.
0: Tatínek zrovna moc šikovný není. Však je filozof a co nemá v rukách, o to víc má v hlavě. Zastává se ho vždycky babička, když maminka někdy povzdechne, že musí každý hřebík doma přitlouct sama. Tatínek hřebíky nepřitlouká. Za to po stromech leze jako veverka. Žádný žebřík nepotřebuje.
2: Lucie, chytej! Tohle si dáme na talířek, než je sníme. A nebo je můžete přivést babičce.
0: Hop! Tak, že Lucka jabko chytla. Ale to bylo. Bez jediné poskvrnky, celé jako navoskované, vonavé a ze všech největší. Určitě ho na talířek položí, pěkně doprostřed stolu, aby je všichni obdivovali.
1: Proč tolik stydí se, jablíčko na míse? Proč je tak rudé? Že nám tu nahaté, sladké a kulaté na očích bude?
0: Tahle říkanka je o něm. Ať jí vymyslel, kdo chtěl. To Lucie poznala hned. Dneska jí napadají samé básničky. Jak by ne, vždyť je po dlouhé době zase na chalupě. A na chalupě je vždycky tak krásně. Dokonce nemusí ani svítit sluníčko. Stačí, když pofukuje chladný vítr jako právě teď. Na chalupě je všechno jinačí než doma, ve městě. Jakoby tu byl každý den svátek. Ani obědvat se nemusí. Tatínek říkal, že je škoda zdržovat se s vařením. Ať si raději na ohni ze suchých větví a spadaného listí opečou špekáčky. Onže vyryje pod rybízem křen, maminka křen nastrouhá s jabkem, k tomu bude chleba a malinovka, co zbyla v kuchyni od léta. Lucie zhrabuje listí a cpeje do prádelního koše, aby bylo ohýnek čím přikrmovat, až se rozhoří. Barborka je malá, ale trochu pomáhat už by taky mohla. Kde vlastně lítá, napadlo najednou Lucii. Měla ráda spravedlnost, zamrzelo ji, že pracuje sama. A v tom sestřičku uviděla. Přihrnula se od někud ze dvora a div nefňuká.
3: Bubák nemůže dolů, co kdyby spadnul?
1: Jen ho nech, však on si poradí,
0: odbyla to maminka.
3: Ale on je vysoko a pláče.
2: A kde vlastně je?
0: Zeptal se tatínek, který právě seskočil z jabloně.
3: Tam, v kůlně, až docela nahoře.
2: Všechny kočky lezou po trámech, protože se jim to líbí.
3: Ale Bubákovi ne, vidíš, jak křičí.
0: No, vidět nebylo nic. Za to, když se člověk zaposlouchal, uslyšel zoufalý hlásek. Zrovna jako by někdo s krátkými přestávkami tahal kocoura za ocas.
1: Ono se mu vážně něco stalo,
0: lekla se maminka. Celá rodina se hrne do kůlny. Bubáček je až pod střechou, vřeští, tiskne se bříškem k trámu, zatíná do něho drápky, nejistě popojde a zase přilehne, nad rozšklebenou tlamičkou bledě modře svítí vyděšené oči.
1: Co takhle podat mu koště?
0: Maminka si musela stoupat na špičky, aby ke kocourovi dosáhla. On ale stejně nepochopil, co má udělat. Před koštětem opatrně ucouvl a kvílel ještě zoufaleji. Táta přinesl žebřík, ten ale až k trámu nedosáhl.
3: Budu muset vypůjčit další.
2: Radši bych držel pár pohlavků, než někoho takhle obtěžovat, mračil se tatínek.
3: Já taky, ale vím, že ty bys nešel, no tak co mi zbývá?
2: A dej pokoj, řekl tatínek a pro ten žebřík šel. Byl obrovský, že se pod ním tatínek jen prohýbal, jak ho vlekl. Ještě horší bylo přistavit ho k trámu, ale po delším úsilí celé rodiny se to podařilo a tatínek kocoura sundal. Měl ruku, jako by ji protáhl ostružením celou rozdrápanou, tak křečovitě se jí bubák chytil. Tebe nám byl čert dlužen, zlobil se tatínek. Ale kocourek si z jeho zlobení vůbec nic nedělal. Sotva ho děti postavili na zem, už se znovu sápal po žebříku vzhůru.

Bubáčka se tedy podařilo zachránit. Zítra prý tatínek spraví kamna. Ale kdo ví, jak to dopadne, protože tatínek Procházka není tak šikovný jako Ferda Mravinec. Spíš připomíná Brouka Pytlíka. No tak to nás čeká další dobrodružství. A na řadě jsou dnešní písničky. Mám tady pro vás 5 myšů a štrůdl. Tak si to pojďte poslechnout.

A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li

tak snad vás dnešní písničky pobavily, děti. Ale teď už je čas se společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkuji ti za celý pěkný týden, Pane, za spoustu novinek, které v něm byly. Děkuji za nové kamarády a taky za setkání s těmi starými a děkuji ti za to, že jsi a mohu se o tom přesvědčovat i tak, že se o mě stále staráš. Amen. Tak holky a kluci, náš zíváček je u konce, dávejte na sebe pozor a dobrou noc.

9 písní z minulého kola a 3 nové. 10 textů v češtině a 2 ve slovenštině. Zpívající muži, ženy i smíšené duety. To je stručná statistika 15.38. kola hitparády na Proglasu, které právě začíná. Pořadem vás provede Milan Tesař. Příjemný poslech. Jako obvykle se můžete těšit na pozvánky, na koncerty, na informace o nových albech i na tipy ke sledování našich hudebních pořadů. S radostí budu číst i vaše anketní odpovědi na téma mýty a pověsti. A také vyhlásím novou anketu. Teď už pojďme k první nové písni. Skupina Elektra 5 letos úspěšně prošla konkurzem na velkém scénu festivalu Slunovrat, kde si také zahrála. V srpnu pak vystoupila na maratonu hudby v Brně a při té příležitosti nahrála také vystoupení u nás v rádiu. Nabídneme vám je 7. října a už teď si poslechneme malou ochutnávku z tvorby této zajímavé kapely. Místo 12. Elektra 5 a Ty nebo já.

0: Stručně si zopakujeme pravidla hry. V hitparádě uslyšíte 12 písní. Vyberte si z nich 3. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Uzávěrka je ve středu v poledne. Do té doby bych tedy váš e-mail nebo hlasování přes formulář na našem webu měl dostat. 11. místo je posluchačský tip a o málo koho si píšete tak často jako o Pavla Čatka. A tak sahám po jeho nejnovějším albu Čelem vpřed a vybírám píseň Tamten, tamto.
1: Hlad

0: Jde řešit a neřeší, ty, kteří řeší. A stejně poprvý i postý Franta protáhne si prsty a přiloží ruku k tílu, nestrácí sílu.
1: I dnes vám slovy představím několik zajímavých hudebních novinek. Na albu Belle Histoire se sešly dvě německé skupiny, jazzové kvarteto Quadro Nuevo a soubor Marion and Sobo. Pod názvem How Did We Get Here vyšla společná nahrávka německého saxofonisty Mula Francela a hráče na vibrafon Tima Collinse. Italský akordeonista Riccardo Tesi a flétnista Paolo Zampini nahráli společné album Camerock. V září vyjde nové album skupiny Boudoir Staré dámy, nazvané V úplně pitomé době. A Jana Infeldová, někdejší zpěvačka skupiny Jananas, natočila společně s triem Nob album Sny. 10. místo duet Tomáše Kluse a Věry Martinové, Magnetické bouře.

Do naší hitparády můžete hlasovat klasickým e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo můžete vyplnit formulář na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Občas si někdo stěžuje, že hlasování je příliš složité, že by se to přece dalo udělat tak, že by se jen kliklo na jména písní a bylo by to. Jenže to já právě nechci. Ano, jsem rád za každého hlasujícího, ale přece jen jsem raději za ty, kteří si pořad opravdu poslechnou, stráví u něj nějaký čas a třeba i napíšou, co a proč se jim líbilo nebo nelíbilo. Netvrdím, že každé hlasování má nebo musí být dopis, ale kliky, za kterými nevnímám konkrétního člověka, jsou mi vlastně k ničemu. Co si myslíte vy? Jak moc by podle vás měla být hitparáda vstřícná k těm, kdo si ji třeba ani neposlechnou, ale chtějí hlasovat, aby podpořili svého oblíbeného umělce nebo kapelu? Má to smysl? To je moje dnešní anketní otázka. Děkuji za vaše názory, třeba i na to, jak strašný a předpotopní je náš systém hlasování. Na 9. místě dnes máme Markétu Irglovou a Petra Rybíze Tomana a píseň Proč právě já, zhudebněný text Michala Horáčka z projektu Pozemský prach a Boží dech.

Na mou otázku týkající se mytologií odpověděl posluchač Pavel. Žádné antické ani jiné hrdiny nemám, žijí přítomností, dneškem a řídím se Matoušovým evangeliem. Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti, den má dost svého trápení. Já děkuji za odpověď. Osmý je písničkář Semiš se zpěvačkou Eliškou Hlubinkovou a Rovnodennost.

Maďarska. Všechny tyto pořady začínají ve 7:45 večer. 7. místo Lenka Filipová a Norský dřevo.

zvu na koncerty. Pokáč, Vesna a Fast Food Orchestra vystoupí v pátek 4. září na zámku Belkredy v Brně Líšni. Starolískovecký festák se koná v sobotu 5. září v Brně Starém Lískovci. Vystoupí na něm například Věra Martinová, Slávek Janoušek nebo Roman Dragoun. Akce s názvem Zahradní chvilka poezie se koná v sobotu 5. září od 15 hodin ve Vycházkové ulici v Brně Medlánkách. Účinkují například Radim Babák, Petr Čichoň, Jan Sojka, Martin a Veronika Švandovi nebo skupina Hrozně. Skupina Metastavy zahraje 9. září v kabinetu Mus v Brně. V Šumperku se 10. září koná Večer pro duši s Máriem Bihárim aneb díky Zuzce Navarové. V klubu Jazz Dog v Praze vystoupí 12. září britský muzikant Stuart McCallum, 14. září česko-francouzská skupina Le Gardon Bas a 27. září Vertigo. V neděli 13. září vystoupí v brněnském Sono centru skupina Snárky Papy, která pak bude hrát také 14. září ve velkém sále Lucerny v Praze. Ve středu 23. září hraje v Brně na Musilce Jaroslav Samson Lenk a v baru u Kouřícího králíka v ten týžden Jiří Konvrzek. Dominik Miller, kytarista známý z kapely zpěváka Stinga, bude

mít koncert 26. září v pražském kině 64 u Hradeb. Z novinkové pozice na 6. místo hitparády postupuje Petr Janků a píseň Teraz už viem ze stejnojmenného alba.

Posloucháte hitparádu na Proglasu, rádiu, které už více než 30 let funguje díky finanční podpoře svých posluchačů. Současná situace je taková, že pravidelné dary pokryjí běžný provoz, ale dlouhodobě se nám nedaří získat prostředky na umoření dluhů po loňském stěhování a vytvořit si finanční polštář pro případnou obnovu techniky a další investice. Pokud vás tedy naše práce zajímá a dává vám smysl, zvažte prosím možnost pravidelných příspěvků na naše vysílání. Moc děkujeme. Připomínám, že si můžeme domluvit i sponzoring konkrétních pořadů nebo jinou užší spolupráci. Páté místo Filip Pýcha a Koberec.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej

Mám tu další pozvánky. Koncert herce a zpěváka Igora Oroziče proběhne 13. září v Brně na Špilberku. Eva Blondýna Suková s kytaristou Norbim Kováčem vystoupí 15. září v experimentálním studiu v Liberci. Mirek Kemel má koncert 17. září v Měšťanské besedě v Plzni. Skupina Lakomá Barka a Adrien Gio Duo z Belgie budou mít koncert 17. září v klubu Kaštan v Praze. Dorota Barová vystoupí 18. září v Nymburce, 29. září v Olomouci v sále Centrál a 5. října ve Vodojemech v Brně na Žlutém kopci. Milan Kašuba, Dáša Ubrová a Max Wittmann budou mít koncert v neděli 20. září v Jazz Art Bistru v Mikulově. Skupina Spolektiv zahraje 26. září v Třeboni a 27. září v Milevsku. Britská bluesrocková skupina Will and the Bandits bude hrát 1. října ve Valašském Meziříčí. Písničkářka Květách má koncerty 7. října v kulturním domě DKO v Jihlavě. Opavská bluesová skupina Keir Brothers vystoupí 7. října v Brně ve Staré pekárně. Dva koncerty s názvem Zuzaně Navarové do nebes proběhnou v Nové spirále v Praze 14. a 15. listopadu. Účinkují Iva Marešová se skupinou Razam a Filharmonie Hradec Králové. Petr Linhart, píseň Urbex až na ex a 4. příčka naší hitparády.

Dlouhý příspěvek na téma mytologie mi poslal Pavel z Brna. Bohužel nemám prostor přečíst jeho zprávu celou, ale vybírám aspoň kousek. Mýty, mytologii a pověsti mám rád. Navíc, jak bylo bezpečně prokázáno například v případě Tróje, neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Jedna z nejpozoruhodnějších našich pověstí je Býčí skála. Podle pověsti se jmenuje tak proto, že ze skály spadl býk, což je celkem nesmysl, ale nález sošky býka tomu celému dává naprosto jiný rozměr. A Pavel dodává, pověsti není radno podceňovat, aspoň ne ty dobové. Ostatně i biblická potopa má reálné jádro. Já děkuji a Pavlovi přichystám k vyzvednutí u nás v rádiu výhru. Ze všech hlasujících jsem vylosoval posluchače Honzu, který se mimochodem také zapojil do ankety. Napsal. Připomněl jste mi, jak jsem se před lety občas díval na televizní seriál o opičím králi. Pamatuji si i na filmy o Sindibádovi nebo Souboj titánů. Na ty dnešní takzvané velkofilmy už mě ale nebaví koukat. Připadá mi, že filmaři kladou velký důraz na efekty na úkor příběhu. No a jako perličku připojím vzpomínku na jednu novodobou legendu. V době, kdy mi bylo nějakých 9 nebo 10, kdy nikdo neměl doma počítač ani internet a komunistický režim se ze všech sil snažil, aby se k nám nedostalo nic z toho zkaženého nepřátelského západu, dostala se mi do rukou kniha Ludvíka Součka Cesta slepých ptáků. Příběh pojednává o výpravě po stopách hrdinů z románu Žila Verna Cesta do středu země. Tenkrát jsem si skoro až do konce knihy myslel, že je to reportáž ze skutečné výpravy, jak zajímavě autor tento příběh čtenářům podával. Já děkuji i Honzovi a posílám odměnu. 3. místo Duo Mlisto a Ťažná kobyla.

Slovenské duo Hmlisto se tento měsíc dostalo na 16. místo žebříčku World Music Charts Europe. Mimochodem Slovensko má v této hitparádě evropských rozhlasových publicistů ještě jeden zářijový úspěch, a to rovnou čtvrtou příčku pro projekt na pomezí vážné hudby a folklóru Obrázky zo Slovenska. V naší hitparádě klesá z prvního místa na druhé Radúza s písní Stříbrná dýka.

Do dnešního kola hitparády neprošly belgická skupina Hela, Stanislavka Huda a Julie Goetz. Vítězem 15.38. vydání pořadu se stává skupina Papíroví draci a Hladiny.

Dozněla vítězná skladba hitparády na Proglasu. Pojďme si ještě jednou připomenout, kdo se dnes uchází o vaše hlasy.

Markéta Irglová, Petr Rybí Stomán, text Michala Horáčka, Proč právě já? 9. místo.

Uzávěrka je ve středu v poledne. Hlasujte pro tři písně. Pište nám na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: Při poslechu relace Před kostelem vás vítá Antonín Žohnerčík. Na přelomu dubna a května se v Polsku uskutečnila duchovní cvičení rodiny svatého Šarbela, na kterých přednášel pan Raymond Nader z Libanonu. Akce se zúčastnil frář z Dobratic, otec Jan Vojnar a celá řada věřících z České republiky. V ostravském studiu tedy vítám otce Jana Vojnara.
1: Chvála Kristu.
0: A další, kteří vážili cestu do ostravského studia, aby se s námi o zážitcích z duchovních cvičení podělili. Prosím, můžete se představit.
2: Tak já se jmenuji Natálie Ramíková a jsem z Bašky, tady kousek od Frýdku Místku.
3: Moje jméno je Jiří Borík a jsem z Olomouce.
4: Já se jmenuji Josef Trajlínek a jsem z újezdu Hulťova.
0: Oče Jene, o svatém Šarbelovi už je dostatečné povědomí, zvláště po návštěvě papeže Lva v Libanonu. Ale přece jen pro posluchače, kteří o svatém Šarbelovi uslyší dnes poprvé. Můžete svatého Šarbela představit?
5: Ano, velice rád, drazí posluchači. Šarbel Mahluf z Libanonu narodil se roku 1828. Jeho svátek slavíme u nás 24. července. Je považován za velkého asketu, přímluvce, za ochranu a uzdravení a je taky velice známým nejenom na Středním východě, ale burcuje k víře, můžu říct, celý svět. Při křtu dostal jméno Josef, bylo to v době nadvlády Osmanské říše v Libanonu. Když měl Josef 3 roky, zemřel mu otec. Ve 23 letech Josef vstoupil do kláštera, nejdříve v Majfuku, pak žil v klášteře v Anaj a po teologických studiích byl roku 1859 vysvěcen na kněze. V roce 1860 se stal Šarbel svědkem hrozného masakru, kdy členové sekty druzů zabili přes 20 000 křesťanů. Stovky uprchlíků hledalo útočiště v klášteře v Anaj. Mniši se za ně modlili, postili. Šarbel činil pokání, nabídl Bohu sám sebe jako oběť za vykoupení z utrpení a prosil Boha o slitování. Ano, když někdo je takhle oddan zcela Bohu, tak je přemoženo to působení zlého ducha dobrotou, dobrotou Boží. Šarbel již byl tehdy považován za svědce, přemáhal zlo svou dobrotou, svou svatostí. Roku 1875 odchází do poustevny svatých Petra a Pavla, tam nosí říněnou košili, spí pouze několik hodin denně, jí velice málo. Ústředním bodem jeho života je Eucharistie, čte Písmo svaté, pracuje a modlí se. Skrze něj Pán Bůh už tehdy činil zázraky, ať už to byla záchrana úroda před zničením kobylkami, uzdravení princova syna Nagiba, který byl nemocný tyfem, uzdravení duševně postiženého člověka, který byl pro okolí nebezpečím a tak dále. Svatý Šarbel zemřel na Štědrý večer roku 1898, byl vložen do společné hrobky v klášteře, nad kterou se 45 nocí objevovala záře. Hrob byl otevřen, jeho tělo bylo neporušené a z jeho těla vytékala tajemná tekutina. K jeho hrobu začali přicházet ať už křesťané nebo muslimové nebo lidé jiných vyznání a byli uzdravováni. To se děje i dodnes. Papež Pavel VI. Šarbela blahořečil roku 1965 a svatořečil roku 1977 a jeho úcta se šíří po celém světě.
0: V úvodu pořadu jsem říkal, že duchovní cvičení v Polsku vedl pan Raymond Nader z Libanonu. Pro posluchače, kteří o něm ještě nikdy neslyšeli, to je kdo?
2: Tak pan Raimund Nader se narodil v roce 1961. Je to maronický křesťan, pochází z Libanonu a je ženatý a je otcem tří teď už dospělých dětí. No, když mu bylo asi 24 let, tak začal pravidelně navštěvovat poustevnu svatého Charbela, kde se modlil a tam taky prožil takovou hodně jedinečnou a hlubokou duchovní zkušenost. Po tom duchovním zážitku, který měl, úplně změnil svůj život. On opustil svoji práci, kterou v té době měl, založil modlitební skupinu s názvem Rodina svatého Charbela a v současné době jezdí po celém světě prakticky a podává svědectví o tom, co zažil. Tak je ředitelem křesťanské televize Nursat, která šíří vlastně křesťanství v muslimském světě.
0: Tolik svědectví paní Ramíkové. Před chvílí zazněl pojem maronická církev, maronité. O koho se jedná? Otec Jan?
5: Maronická církev je jedna z východních katolických církví, která používá liturgii vycházející z antiochijského ritu, sahající až k prvnímu jeruzalémskému biskupovi a apoštolovi Jakubovi mladšímu. Liturgie dnes je doplněna řadou prvků liturgie římské. Co se týče doktriny, neliší se od římskokatolické církve. Pouze její liturgie je sloužena v odlišném ritu a ženatí muži mohou přijímat kněžské svěcení, což tam odpovídá tradici blízkovýchodní.
0: Oče Jene, Raimund Nader a svatý Charbel, jaká mezi nimi probíhá komunikace? Protože víme, že Raimund Nader vychází z poselství svatého Charbela.
5: Je to tak. Již více než 30 let pan Raimund přijímá ve formě takových, můžu říct, spirituálních zkušeností určité, nazvěme to poselství po smrti svatého Charbela. A u nás byla vydána malá knížečka Myšlenky svatého Charbela karmelitánským nakladatelstvím. Nyní se pracuje na překladu novém z polského jazyka. Na téma soukromých zjevení je nutné říct, že katolická církev odlišuje veřejné zjevení, které vyvrcholilo v Kristu a bylo svěřeno apoštolům, od soukromého zjevení, která se mohou vyskytovat v průběhu dějin. Už dogmatická konstituce Dei Verbum učí, že Ježíš Kristus dovršuje celé zjevení a že apoštolové odevzdali všechno, co Bůh chtěl dát nám, lidem, pro naši spásu. A z toho plyne, že veřejné zjevení je definitivní a nepřekonatelné. A proto se po apoštolské době nemůže objevit nové závazné zjevení. Katechismus katolické církve tuto nauku shrnuje slovy. V průběhu staletí se vyskytla takzvaná soukromá zjevení, z nichž některá církev uznala, jejich úkolem však není vylepšovat nebo doplňovat Kristovo konečné zjevení, nebož pomáhá z něho plně žít v jisté době. Takže katechismus vyslovně uvádí, že soukromá zjevení nepatří k pokladu církve a jsou podřízena tomu hlavnímu Kristovu zjevení, jsou nezávazná, nenáleží k pokladu víry. Ale zároveň musím říct, že pomáhají duchovnímu životu, otvírají prostor pro osobní zbožnost, pevně zakotvenou evangeliu. Kladou důraz na opomenuté takové základní pilíže v životě naší víry. A to je důležité.
0: Tak už zde zaznělo, že duchovní cvičení se konala na přelomu dubna a května v Polsku. Oče Jene, pokolikáté už se konala a jaký byl jejich průběh?
5: Tato duchovní cvičení rodina svatého Charbela v Polsku organizovala již po třetí. Pokaždé přijel pan Raimund Nader a přednášel v jazyce anglickém, bylo to s překladem. Můžu říct, že mě nejvíce zaujaly jeho přednášky, které se opíraly o duchovní poklad maronické církve, o prostě životy církevních otců, poustevníků. Kromě přednášek byly také skupinky, ve kterých jsme pracovali. Samozřejmě každý den byla mše svatá, kterou jsme slavili společně. Modlitba breviáře každodenní, protože svatý Charbel se modlíval v maronické církvi 7x denně breviář a dokonce i v noci. Je to modlitba nejenom kněží a zasvěcených osob, po druhém vatikánském koncilu je také modlitba laiků. Nebo rád jsem se setkával s lidmi u jídla, tvořil společenství, seznamoval jsem se s lidmi. Byl také večer smíření, byla možnost svátosti smíření.
3: Mě na těch cvičeních zaujalo, my jsme se mohli s Raimondem Aderem setkat a mluvit s ním osobně. A Joška, to se omlouvám, teďka mu beru jeho otázku, že se ho zeptal, co je důležité pro duchovní život a ochranu před zlem. A on říkal, že velmi důležitá je svatá zpověď, minimálně 2x za měsíc a půst, kterého si myslím, že hodně teďka ustupujeme.
4: Bych to ještě trošku doplnil, a to asi v tom směru, že ohledně toho půstu, on tam přímo jsme se ptali na takový ten duchovní rozměr, co konkrétně pod tím postem si myslí. A on teda říkal, že doporučoval ten půst, jak doporučuje Panna Maria z Medjugorje, kdy vlastně, že z pohledu duchovního je stejná síla toho postu, jestli je to voda a chléb dohromady, anebo jenom voda. Jo. Takže ve své podstatě, pokud někomu jako dělá problém vyloženě se postit bez jídla, tak není problém prostě si dát i ten chleba. A s tím teda, že moje zkušenost je taková, že teda hlavně v letních měsících teda doporučuji doplňovat i minerály, čili si posolit ten chleba nebo si dát trošku soli do té vody, aby přece jenom to tělo to lépe zvládalo. Já teda osobně jsem to začal dodržovat, takže teďka středa a pátek se postím. No a s tím, že opravdu pociťuji takový ten duchovní přínos a večer teda potom postuje člověk takovej unavený, ale na druhý den, když se člověk vyspí a trošičku nabere síl, tak se úplně perfektně modlí. Jo, můžu říct, že to tělo je takový, prostě smyslí trošičku otupělé, ten duch se dostává do popředí a i běžné modlitby, nemusí to být nic hlubokého duchovního, mají úplně jiný rozměr.
0: To bylo krásné svědectví, pane Josefa, ale chtěl bych se zeptat vás všech, tak jak jste se dozvěděli o tom, že v Polsku někde se konají duchovní cvičení s Raimondem Naderem? Zda jste tam byli poprvé a co vás tak nadchlo, že jste zvážili cestu někam do Polska, do neznáma?
2: Tak já jsem se vlastně vůbec nehlásila na ty exercicie, na to duchovní cvičení s nějakým duchovním záměrem. Mě požádal otec Jan, jestli bych netlumočila v případě, že by se našlo dostatek lidí, kteří by stáli o překlad do češtiny. A nakonec z těch Čechů na duchovním cvičení bylo, myslím, 15, včetně mě, takže ten překlad byl žádaný a já jsem se přihlásila vlastně z takových pracovních trošku důvodů.
0: Ale nakonec jste prožila duchovní zážitek?
2: Ano,
0: plno.
2: Nakonec z toho byl i duchovní zážitek, nejenom pracovní.
0: A pan Jiří?
3: Já jsem se s Raimondem Naderem setkal poprvé, předtím jsem o něm vůbec neslyšel, nevěděl. Pokud bych ho měl charakterizovat jedním slovem, nebo to, jak na mě zapůsobil, tak musím říct, že pozitivně. Je to velmi vyrovnaný, charismatický člověk a vyzařuje z něho obrovský pokoj. A o duchovních cvičeních jsem také nic nevěděl a dozvěděl jsem se to tady od Jošky, který mi zavolal v úterý asi tak kolem poledne a řekl mi, že jede na duchovní cvičení a že si na mě vzpomněl, že se tam uvolnilo jedno místo a že jestli bych nejel s nima, abych se do večera rozhodl a že ve čtvrtek teda odjíždíme. Tak jsem za podpory rodiny teda jel s Joškou a s jeho synem a musím říct, že to byl teda pro mě taky neskutečně silný duchovní zážitek.
0: Pan Josef se o exercicích v Polsku dozvěděl jak?
4: Tak já jsem se o tom dozvěděl z knížky, která tímto by chtěli poděkovat všem, kdo se podíleli na tom, že vyšla v češtině. Tu knížku mi v Olomouci koupila manželka a uvnitř byl takový malý listeček, kde bylo upozornění, že to cvičení v Polsku bude probíhat. Takže po přečtení té knížky, kterou jsem, dá se říct, přečetl jedním dechem, nebylo možné se od toho odtrhnout, tak jsem to četl, myslím, do 2 do rána, až jsem to teda přečetl a pak se mi teda velice krásně usínalo potom. Ta knížečka vyšla u nás v Česku a její název je Poslední úder srdce a napsal ji samozřejmě pan Raimond Nader. Takže jakmile jsem se o tom dozvěděl, tak jsem začal konat a prostě skontaktoval jsem prostě otce Jana, následně polskou stranu a okamžitě jsem tam rezervoval místo. Jsem moc rád teda, že jsem tam mohl být, protože opravdu změnilo to můj pohled na určité věci a i ten způsob, jak pan Nader to prezentoval, je trošičku jako jiný úhel pohledu, samozřejmě mluví o stejných pravdách, které slyšíme i u nás, ale trošku z jiného pohledu a je to velice obohacující.
0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. V ostravském studiu hovoříme o nedávných duchovních cvičeních vedených Raimondem Naderem z Libanonu na téma Spiritualita svatého Charbela Maclufa. Zatím jsme vůbec nehovořili o tom, kolik dnů taková duchovní cvičení s Raimondem Naderem trvala. Oči je ne?
5: Ta duchovní cvičení začínala ve čtvrtek 30. dubna večer, končila v neděli 3. května poledne. Hlavním tématem rekolekcí bylo, jak žít tajemství kříže. První večer ve čtvrtek nám pan Raimond dal body na naší životní cestě. Za prvé jíst Boží slovo, za druhé život z Eucharistie a za třetí vztah k paně Marii. Pátek byla nádherná jeho přednáška, která měla název Proč kříž? Kříž jako oběť? A v sobotu skrze kříž přichází Ježíš do našeho srdce a odpolední, čemu nás kříž učí. Poslední v neděli dopoledne, jak každodenně žít křížem.
0: Otec Jan hovořil o programu duchovních cvičení, tak program to byl jistě velmi nabitý, plný hlubokých myšlenek a usebrání, adorací, rozjímání. Co vám tak nejvíce utkvělo v paměti? Třeba paní Natálie.
2: Tak otec Jan už mluvil trošičku o obsahu těch přednášek, tak já bych řekla konkrétně, co se mě dotklo. A vlastně hned na začátku bych chtěla říct, že pan Nader mluví hodně tak srozumitelně a velmi jednoduchým jazykem o velmi složitých tématech. A to na takových akcích není úplně běžné, takže to mě hodně potěšilo. A asi úplně nejvíc mě zaujala ta poslední přednáška. Pan Nader tam mluvil o tom, jak prakticky v každodenním životě nějak smysluplně prožívat to tajemství kříže. A hodně tam zdůrazňoval, že všechno začíná v rodině a že pokud chceme mír ve světě, tak musíme začít v našich rodinách. A to je myšlenka, která určitě stojí za pozornost. A hlavně, když on mluvil o tom, že my máme v první řadě odpustit svým rodičům, sourozencům, dětem. Na nic nečekat a odpustit hned, teď, v tuhle chvíli. On říkal, zavřete si oči a teď to udělejte. Ony zranění v rodině jsou kolikrát ty nejbolestivější a někdy i nejtěžší odpustit křivdy právě v rodině, tak ten moment byl hodně silný, věřím, že nejenom pro mě.
0: Vy jste přednášky pana Raimonda překládala do češtiny simultánně. Vy jste neměla žádnou předlohu, které byste se mohla držet?
2: Tak on to nebyl úplně simultánní překlad, protože to by znamenalo, že bych musela mluvit zároveň s ním. A tam ještě zdaleka teda nejsem, já nejsem profesionální překladatel, ale pan Nader byl tak laskav, že vždycky řekl nějaký úsek. A mezi tím, co překládal ten polský tlumočník, tak já jsem do vlastně takových sluchátek překládala pro tu českou skupinu do češtiny.
0: Zatím nezaznělo, kolik osob se těchto duchovních cvičení zúčastnilo Očejene, vy jste tam byl podruhé. Můžete porovnat s loňským rokem? Přibylo, ubylo?
5: Úcta k svatému Šarbelovi se stále šíří, a to nejenom v Polsku, ale také jsem rád, že u nás v České republice, na Slovensku, v jiných zemích, vůbec ve světě. Tuším, že loni na těchto duchovních cvičení bylo 150 osob, letos 220. Mně se velice líbí, že to jsou duchovní cvičení nejenom pro samotné lidi, kněze, ale především také pro rodiny, to znamená i s dětmi. Nevím, já bych se zeptal tady otce a matky rodin, jak oni vnímali tuto atmosféru dospělých spolu s dětmi.
3: Jestli můžu mluvit teda za sebe, tak mě se tam líbilo, jak to bylo po této stránce velmi perfektně teda zajištěno. A vždycky, když jsme chodili do té kaple na ty jednotlivé přednášky, tak jsem si všiml těch menších sálků, kde byly různé skupiny malých dětí, měli to asi rozdělené podle věku a byli tam různí animátoři, kteří se těm dětem věnovali, hráli tam míčové hry, hráli tam deskové hry, měli tam omalovánky a další.
0: A kde jste byli ubytováni? 220 lidí ubytovat v nějakém obřím hotelu, paní Natálie?
2: A tak to ubytování bylo vlastně částečně přímo v místě těch duchovních cvičení. Je tam takový exerciční dům, jestli to tak můžu říct, nebo domov mládeže.

0: díl jednou měsíčně. A druhá věc, co jsem teda začal vlastně praktikovat, je ten půst středa a pátek. Takže uvidíme, ovoce ještě asi je předčasné nějak jako sklízet nebo vyhodnotit, ale uvidíme teda, co to přinese pro ten duchovní rozvoj. No a co se týče potom přímo svatého Šarbela, tak jsem se vrátil k modlitbám. Teďka se s manželkou modlíme novénu k svatému Šarbelovi a víceméně jsem se začal víc zajímat o jeho spiritualitu a celkově o spiritualitu maronické církve, protože ty kořeny toho prvotního křesťanství tam jsou. Oni víceméně tu církev až tak moc nezměnili z těch dob Ježíšových a řekl bych, že asi nám má to co říct a i zrovna co probíhá teďka synodální proces, tak jsme nedávno měli s muži v naší farnosti setkání, tak jsme se bavili i tady o tom, jako které prvky, co už církev tady měla třeba převzít do dnešní doby, tak aby prostě ten duchovní život té církvi se prostě zlepšil.
1: A pan Jiří?
2: Tak jak již bylo tady řečeno, tak první cvičení bylo na téma kříž. Mě tam velice zaujala jednoduchost, také jak tady mluvila paní Natálie, s jakou na toto téma Raymond Nader mluvil. A zvláště také to zhrnutí, jak ten kříž žít v každodenním životě. On tam vlastně vypichl čtyři věci: trpělivost, odpuštění, oběť a mlčení. A u toho mlčení mě teda zaujalo, že on říkal, že 90% hříchů pácháme svým jazykem. Tak to jsem si říkal, že na to si člověk musí dávat opravdu pozor a je to kritika do vlastních řad.
1: Tak to byla svědectví mužů a paní Natálie.
3: Tak co mě se týká, tak vzhledem k tomu, že se v posledních letech starám o tři děti, tak mám občas trochu potíž se sklidnit, tak jako stišit a vypnout, protože jsem pořád naladěná spíš na ty dětské potřeby. Ale díky tomu, že mám teda skvělého muže, který se o děti postaral, tak jsem tentokrát měla možnost se soustředit jenom na svoje duchovní potřeby. A už tohle samo o sobě je taková jako velká věc. Taky musím říct, že co se týká nějakého praktického života, tak mě hodně zaujalo, jak se pan Nader chová k lidem, kteří s ním chtějí mluvit, protože, jak tady zaznělo, člověk páchá hříchy jazykem. A když pan Nader mluvil s lidma, tak on jim věnoval plnou pozornost. Poslouchal, nepřerušoval, soustředil se naprosto výlučně na to, co ti lidé říkají. A to je v dnešní době hodně vzácné a pro mě osobně taky do dalšího života hodně inspirativní.
1: Říkala jste, že o tři vaše děti se postaral manžel. Musí to být skvělý muž tedy a jaká byla jeho reakce prvotní, když jste řekla, jedu do Polska, postarej se o děti?
3: Já jsem nejdřív tak opatrně naťukla, že jsem teda po té první zkušenosti v Dobraticích loni byla požádána o ten překlad a že to asi jako nevyjde, ale kdyby náhodou. A on říkal, prosím tě, jeď, po 10 letech doma, jeď, já se o všechno postarám, vůbec nemusíš mít starosti. A taky, že jsem žádné starosti neměla, protože manžel je schopný děti naplno obstarat ve všech ohledech, takže i děti nesmutnily, takže mi to hodně usnadnili všichni. Bylo to moc fajn.
1: Tak to byla svědectví, můžeme říci, laiků, ale otec Jan?
4: Ve mně taky zůstalo mnoho myšlenek a rozhodnutí, co změnit ve svém životě, abych nesl svůj kříž a šel dál za Ježíšem. Jak v těžkých chvílích nestracet víru a důvěřovat Bohu. Uvědomil jsem si, že musím znovu tak bytostně uvěřit srdcem, že kříž je jazykem Boží lásky a transformací, proměnou mojí duše, která se díky zkušenosti kříže může měnit k lepšímu.

0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. V ostravském studiu hovoříme o nedávných duchovních cvičeních vedených Raymondem Naderem z Libanonu na téma Spiritualita svatého Šarpela Maklufa.
1: Jak hodláte vědomosti o svatém Šarpelovi a celou tu jeho úžasnou spiritualitu promítnout do svého dalšího života? To se musí na člověku nějak podepsat. Paní Natálie?
2: Tak já můžu říct, že se svatým Šarpelem zatím spíše seznamuju a vzhledem k tomu, že to je poustevník, který žil někdy před 200 lety v poustevně jako mnich, tak je pro mě trochu těžké si představit, co praktického do života si od něho můžu vzít, ale určitě si myslím, že v dnešním životě nebo v dnešním světě se vytrácí prostor pro ticho, bere se to jako něco negativního a nudného a zbytečného a svatý Šarpel jako poustevník asi chápal význam ticha hodně dobře a Pán Bůh prostě je slyšet jenom v tichu, tam, kde dostane prostor, on se nikam nevnucuje. A další věc z té spirituality, tak jak byla třeba představena na těch duchovních cvičeních, tak je určitě takové jako umění snášet nepohodlí, protože život pro nás asi nikdy nebyl pohodlnější a strašně dobře se na to zvyká. Člověk to považuje pomalu za svoje právo, ale když chceme žít jako křesťané, tak prostě to sebou nějaké určité nepohodlí nese, ať už jenom v tom, že jdeme proti proudu, ale i v tom, že máme nést břemena jedni druhých a to se prostě, jak říkal pan Nader při jedné z přednášek, neobejde bez toho kříže.
1: Otec Jan?
3: Lidé, když se seznamují se svatým Šarpelem, mají představu o mši svaté slouženou ke svatému Šarpelovi, modlitbě, ať už korunky nebo novenny, modlitbě za uzdravení, pomazání olejkem svatého Šarpela. V celém světě, kde působí rodina svatého Šarpela nebo také v Polsku rodina svatého Šarpela, vznikají modlitebně formační skupinky. Lidé jsou pastoračně ve farnostech formováni, aby žili tuto spiritualitu asketickou a mnišskou ve svém životě tam, kde jsou. Praxi uvádějí evangelní rady do života, rozvíjejí teologické cnosti a mají to krásné heslo být mnichy v srdci světa. Já nosím ve svém srdci takovou touhu, aby s touto formační pastorační službou se začalo také u nás.
1: Oči je nevíste, průkopníkem úcty ke svatému Šarpelovi v České republice. Můžete pozvat posluchače do Dobratic, do farnosti. Tam pravidelně jsou večery k úctě ke svatému Šarpelovi zasvěcený.
3: Ano, jistě. Každého 22. měsíci od 16 hodin prožíváme den úcty svatého Šarpela. Lidé přicházejí z okolí i z větší dálky, prožíváme takové vnitřní duchovní uzdravení během svátostí, svatosti smíření, svatosti eucharistie, během modlitby svatého ružence, přímluvné modlitby, lidé mohou využít duchovní rozhovory. Taktéž už je stanoven termín na příští rok těchto duchovní cvičení. Opět to bude od 30. dubna do 3. května roku 2027 a s radostí jsem si přečetl na webových stránkách Hvězda Mořská o prvním poutním zájezdu od nás do Libanonu za svatým Šarpelem, za ostatními svědci, svatou Ravkou, svatým Nimatulahem, blahoslaveným Stefanem. A je tam termín od 12. do 21. listopadu letošního roku 2026. Kéž je velký zájem a i takto lidé chtějí poznat svatého Šarpela. A jinak víme, že v Dobraticích nejsme jediní. V Kladně je uctíván svatý Šarpel, na Cvilině, v Pohořelicích u Napajedel. Jsou to také Kvasice nedaleko Kroměříže a další místa.
1: Já bych vám všem chtěl poděkovat za svědectví, která jste tady vyslovili, ale na závěr přece jen ještě otázka asi na vás všechny, co byste chtěli vzkázat posluchačům a všem, kteří o svatém Šarbelovi slyší třeba poprvé. Pan Josef.
4: Tak já bych chtěl asi vzkázat, že jak se rozvíjí rodiny svatého Šarbela po celém světě, že to má obrovský význam a víme, že ten rozvoj těch rodin je obrovský i na místech, kde by to člověk nečekal, třeba na Aljašce. A naposledy, když jsme byli v Polsku, tak pan Ader říkal, že na Filipínách je aktivní kněz, který v podstatě za jeden měsíc založil 200 poboček. Takže vidíme, že jako nikdo ani nechápe proč, ale prostě oslovuje svatý Šarbel lidi na celé planetě. Asi takový jeho vzkaz, jak to sám říkal, že mnicha nedělá kutna nebo to oblečení, ale prostě nastavení srdce, takže je možný žít to mnišství i v reálném životě a nemusíme utíkat do pouště nebo být v klášteře. A to je asi takový vzkaz pro nás, pro všechny, co by jsme měli zkusit nebo aspoň se na to zaměřit.
1: Pan Jiří, co bych chtěl vzkázat?
5: Já bych se ke Ješkovi připojil na jednoduché aspekty duchovního života, modlitba, půst, almužna. A potom by si zjistili posluchači, kdy Raymond Nader dává duchovní cvičení a jeli na ně.
1: Paní Natálie?
2: Tak já bych to vzala tak prakticky a posluchačům bych určitě vzkázala, že jestli se rozhodují, jestli třeba příští rok taky se nepřihlásit na ty duchovní cvičení, tak určitě ať neváhají, ať se nebojí, protože ta akce byla fakt skvěle zorganizovaná, ať už po stránce ubytování, stravování, ta atmosféra tam byla nádherná, ty přednášky byly opravdu unikátní. A pokud nechcete nebo z nějakého důvodu se nemůžete zúčastnit, tak si aspoň přečtěte knihu pana Nádera Poslední úder srdce, protože to je skutku vynikající.
1: Otec Jan má v rukou útlou knížku, která je ale svým duchovním rozměrem obrovská. Chcete, oče, jen něco přečíst na závěr pro posluchače?
6: Velice rád. Všichni lidé byli obdarováni párem uši, aby slyšeli, ale jen málo je těch, kteří poslouchají. Mezi těmi, kdo slyší, jen málo je těch, kteří chápou. A také mezi těmi, kdo slyší a chápou, jen velmi málo je těch, kteří žijí podle toho, co pochopili. Jen málo je těch, kteří směřují ke království a brána je úzká. Slyšte, chápejte a svědčte. Popřejte sluchu Božímu hlasu. Pochopte pravdu a vydejte o ní svědectví. Žijte ji.
0: Hosty relace Před kostelem byli pater Jan Vojnar, Natálie Ramíková, Jiří Borik a Josef Trajlinek. V pořadu zazněla živá nahrávka modlitby Bože Otče pravdy v aramejštině. Zbývá ještě dodat, že Raymond Nader přislíbil v roce 2027 návštěvu České republiky. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

Krásný večer, milí posluchači. Od mikrofonu Proglasu vás zdraví Alena Rubášová. Je 21 hodin, čas pomodlit se večerní chvály.

0: A k paní Aleně se připojuje z fary od svatého Augustina také otec Martin. Zveme k modlitbě vás všechny, možná zvlášť vás, se kterými jsme si před hodinou mohli vidět ještě na velehradském koncertě ve Starém městě u Uherského hradiště. Strany dnešní modlitby. Je to 23. neděle v mezidobí, tedy třetí týden žaltáře. Strana 1158 v novějším vydání. 1158. Mariánská antifona na straně 806. 806 v původním breviáři, strana 1039 a dál, 1039, Mariánská antifona na straně 715, 715. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Aleluja.
0: Stvořiteli světa Bože, nebe, země, také moře, ty jenž věrné osvěcuješ, Duchem Svatým zapaluješ, rač nás dnes osvítit světlem své božské milosti.
1: Ty, který jsi nazval světlo dnem, s přicházejícím večerem nauč nás tebe chválit, tvou dobrotu velebit. Noční hrůzy zažeň od nás, když se modlíme, uslyš nás.
0: By duše naše nebyly nepravostmi obtíženy, ani zlobou naplněny a tak života zbaveny, myslíce na věci časné, bychom nepřišli o věčné.
1: Dej nám tvou vůli hledat, věcí nebeských žádat a vyvarovat se všeho, co je duši škodlivého. Dej po tvých cestách chodit a tak života dojít.
0: Žádáme si tvé pomoci, Bože, Otče všemohoucí, ty i se svým milým synem, spolu také svatým duchem, si naším jediným pánem až na věky věků. Amen.
1: Hospodine, řekl mému pánu, seď po mé pravici. Aleluja.
0: Dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici. Aleluja.
1: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Aleluja.
0: Oslavím Hospodina celým srdcem, ve zboru spravedlivých i ve shromáždění.
1: Veliká jsou Hospodinova díla, ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.
0: Velebnost a vznešenost je jeho dílo, a jeho spravedlnost zůstává na věky.
1: Památku ustanovil na své divy. Hospodin je milosrdný a dobrotivý. Dal pokrm těm, kdo se ho bojí. Neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
0: Své mocné činy ukázal svému lidu, když jim dal majetek pohanů.
1: Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé. Spolehlivé jsou všechny jeho příkazy.
0: Pevné na věky, navždy, provedené v pravdě a právu.
1: Vykoupení seslal svému lidu, sjednal na věky svou smlouvu. Svaté a velebné je jméno jeho.
0: Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Moudře jednají všichni, kdo tak činí. Jeho chvála zůstává navždy.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Aleluja.
1: Pán náš Bůh všemohoucí se ujal království. Aleluja.
0: Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja. Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte, a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Pán náš Bůh vševládný se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja. Neboť nadešla Beránkova svatba. Jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán náš Bůh všemohoucí se ujal království. Aleluja. Z prvního listu Petrova, z první kapitoly. Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže z mrtvých stáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi, protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době.

0: Požehnaný jsi Bože na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky.
1: Požehnaný jsi Bože na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky.
0: Požehnané je tvé slavné svaté jméno.
1: Jsi velebený a plný slávy na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Požehnaný jsi Bože na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky. Kde jsou dva nebo tři zhromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Bůh obrodil všechno stvoření vykoupením a láskou ho stále obnovuje. Vzívejme ho s radostným srdcem.
1: Bože, prokazuj nám stále svou lásku. Díky tobě, Bože, za to, že zjevuješ svou moc ve všem stvoření.
0: A na běhu světa ukazuješ svou prozřetelnost.
1: Skrze svého Syna, hlasatele pokoje a vítěze na kříži,
0: vysvoboď nás od zbytečného strachu a zoufalství.
1: Dej všem, kdo milují spravedlnost a snaží se o ní,
0: ať poctivě spolupracují na budování světa v pravém míru.
1: Ujmi se utlačovaných, vysvoboď zajaté, potěž ubohé, dej chléb hladovějícím, posilni slabé.
0: Na všech učini zjevným vítězství kříže.
1: Svého Syna mrtvého a pohřbeného si podivuhodně vzkřísil ke slávě.
0: Dej, ať i naši zemřelí přejdou s ním do věčného života. A připojujeme prosbu. Jednak včera se slavil Mezinárodní den Charity, to je shoda s úmrtím matky Terezy v roce 1997. A také bychom chtěli prosit za žáky, studenty, ale také pedagogy, kteří už zítřkem začnou první plnohodnotný školní týden.
1: Bože, prokazuj nám stále svou lásku.
0: Volejme spolu k Otci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty jsi nám poslal vykupitele a přijímáš nás za své syny. Pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Tuto společnou modlitbu, ať se vám daří. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jdeme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Je 21 hodin a 15 minut a na Proglasu vysíláme koncert vážné a duchovní hudby. Dnes bude věnován dílu Antonína Dvořáka. Od jeho narození v úterý 8. září uplyne 185 let. Nejprve si poslechneme skladatelovi biblické písně. Tento překrásný vokální cyklus Antonín Dvořák napsal v březnu roku 1894 během svého pobytu v New Yorku. Jedná se o dílo hlubokého duchovního rozměru s neobyčejnou hudební invencí. Skladatel zde použil texty z Davidovy knihy Žalmů z české Bible Kralické. Dvořákovi biblické písně nabízejí jak tichou modlitbu, tak i neobyčejně zpěvnou kantilénu. Celý tento vokální cyklus vznikl za pouhé 3 týdny, pár měsíců po premiéře Novosvětské symfonie. Dvořákovi biblické písně dnes na vlnách Proglasu zazní se solistou Richardem Novákem a varhaníkem Petrem Kolařem. Budou to části s názvy Oblak a mrákota, S kríše má a pavéza má ty jsi, Slyš, o Bože, slyš modlitbu mou, Hospodin jest můj pastýř, Bože, Bože, píseň novou, Slyš, o Bože, volání mé, Při řekách babylonských, Popatříš na mne a smiluj se nade mnou, Pozdvihuji očí svých k horám a zpívejte Hospodinu píseň novou. Příjemný poslech.

Na vlnách Proglasu dozněly biblické písně Antonína Dvořáka se sólistou Richardem Novákem a varhaníkem Petrem Kolařem. V poslechu duchovní tvorby Antonína Dvořáka budeme pokračovat i v další části koncertu. Radio Proglas nyní uvede skladbu s názvem Te Deum. Ta vychází z latinského hymnu Te Deum Laudamus, což v překladu znamená Tebe, Bože, chválíme. Dvořákovo Te Deum, zkomponované pro sopránové a baritonové solo, sbor a orchestr, si teď pustíme z nahrávky souborů Gehink Kantorei a Bach Collegium Stuttgart. Solo přednese sopranistka Michaela Kaune a basista Peter Mikuláš. Provedení řídí Helmut Rieling.

Poslouchali jsme Te Deum Antonína Dvořáka z nahrávky souborů Gehinka Kantorei a Bach Collegium Stuttgart. Solo přednesli sopranistka Michaela Kaune a basista Peter Mikuláš. Provedení řídil Helmut Rieling. A duchovní část dnešního programu uzavřou varhaní preludia a fugy Antonína Dvořáka. Ty zazní z nahrávky solisty Jana Hory.

Dozněly preludia a fugy Antonína Dvořáka z nahrávky solisty Jana Hory. Druhou část svátečního koncertu otevře Dvořákův slavný smyčcový kvartet F-dur, zvaný Americký. Autor ho zkomponoval během svého pobytu v americké vesničce Spillville, kde trávil své první prázdniny v době svého působení na newyorské konzervatoři. V této malé obci osídlené českými přistěhovalci se Antonín Dvořák cítil velmi dobře. Připomínala mu atmosféru letního sídla ve Vysoké u Příbrami. V té době za ním přijeli i všechny jeho děti, prožíval tedy mimořádně šťastné období. Celý náčrt smyčcového kvartetu F-dur vznikl za pouhé 3 dny. Partituru pak skladatel dokončil za 12 dní. Na poslední straně si poznamenal: zaplať pánbů, jsem spokojen, šlo to rychle. Dvořákův smyčcový kvartet číslo 12 F-dur opus 96, zvaný Americký, nyní uslyšíme z nahrávky Vihanova kvarteta, které hraje ve složení Leoš Čepický první housle, Jan Schulmeister druhé housle, Jakub Čepický viola a Michal Kaňka violončelo.

Dozněl smyčcový kvartet číslo 12 F-dur americký Antonína Dvořáka. Slyšeli jsme ho z nahrávky Vihanova kvarteta, které hrálo ve složení Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Jakub Čepický a Michal Kaňka. A v poslechu komorní hudby Antonína Dvořáka budeme pokračovat i v následujících minutách svátečního koncertu na Proglasu. Pustíme si teď klavírní kvintet A-dur opus 81. Skladatel jej zkomponoval v roce 1887 a poprvé zazněl v pražském Rudolfinu. Premiéra se setkala s velkými ohlasy, například Josef Bohuslav Förster do Národních listů napsal: Jest to dílo vzácné ceny, svěžího tematického materiálu a imponující hloubky zpracování. Přednost nelze dáti žádné větě, neboť vřelé allegro a poetická dumka unášejí stejně jako bujný furiant a rozmarné finále. Že působí skladba i překrásným dojmem zvukovým a obsahuje četné zajímavé i originální efekty instrumentální, jest u Dvořáka nepochybno. Konec citace. Klavírní kvintet A-dur opus 81 nyní uslyšíme z nahrávky Kocianova smyčcového kvarteta. Spoluúčinkuje klavírista Boris Krajný.

Poslouchali jsme klavírní kvintet A-dur opus 81 Antonína Dvořáka z nahrávky Kocianova smyčcového kvarteta. Spoluúčinkoval klavírista Boris Krajný. A program svátečního koncertu, věnovaného 185. výročí narození Antonína Dvořáka, uzavřou skladatelovi večerní písně. Tento vokální cyklus autor napsal na slova básní ze stejnojmenné sbírky Vítězslava Hálka. Jedná se o rané dílo Antonína Dvořáka, ve kterém je patrný vliv německých romantiků, zejména Schuberta a Schumana. Písně s názvy Ty hvězdičky, Mně zdálo se, že jsi umřela, Já jsem ten rytíř, Když Bůh byl nejvíc rozkochán, Když jsem se díval na nebe, Vy malí drobní ptáčkové, jsem jako lípa košatá, vy všichni, kdo jste stísněni, a ten ptáček nám nyní přednese basbaritonista Adama Plachetka. Na klavír spoluúčinkuje David Švec.

Dnešní sváteční koncert na Proglasu, který byl věnován 185. výročí narození Antonína Dvořáka, uzavřeli skladatelovi večerní písně. Přednesl je basbaritonista Adam Plachetka, na klavír spoluúčinkoval David Švec.

0: Na proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: V duchovním životě můžeme rozeznávat, které z našich myšlenek či vnuknutí pochází od Boha, které od nás samotných a které od ďábla. Svatý Ignác z Loyoly popsal zřejmě nejpřesněji, jak lze tyto myšlenky rozlišovat. Dnešní úryvek z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla představí osobní zkušenost svatého Ignáce. Rozlišování duchů mělo v osobním vývoji svatého Ignáce z Loyoly zvláštní místo. Ohlasem toho jsou stručné, ale obsažné poznámky z knížky exercicí. Když ležel ještě jako raněný voják na venkovském hradě, četl z dlouhé chvíle všecko, co mu padlo do ruky. Rytířské romány i život Krista a životopisy svatých. Ve tmě pak přemýšlel, nebo lépe řečeno snil, podával se obrazotvornosti. Představoval si, že je sám rytířem, který bojuje se šátečkem sličné dámy, nebo že jde pěšky jako svatý František světem až do Jeruzaléma o chlebu a o vodě. Ani jedno, ani druhé neodpovídalo skutečnosti, vždyť ležel s přelámanou nohou. Přesto si všiml, že tyto myšlenky nejsou stejné. Svatý Ignác byl jižní typ, měl obrazotvornost neobyčejně živou. Když si vymaloval v duchu nějaký obraz, měl z toho velikou radost a zapomínal na chvíli na všechno ostatní. Ale pak se obraz rozplynul, snění přestalo a v duši zůstaly jen dozvuky. A ty byly podivné. Jednou to byla zvláštní radost a podruhé zas pocit prázdnoty a smutku. Pater González zaznamenal vzpomínky svatého Ignáce do jeho vlastního životopisu. Zpočátku si těchto rozdílů nevšímal, ale najednou se mu otevřely oči. Zkušeností došel k závěru, že jedny myšlenky ho dělaly smutným, jiné radostným. Pater González poznamenává, že to byly první úvahy svatého Ignáce o životě s Bohem. Před jeho očima se tedy otevřely nové horizonty, nové vnitřní zkušenosti. Nebylo tomu dávno od objevení Ameriky. Evropa se začínala zajímat o nové, neznámé světy. Objev vnitřního světa byl však pro Ignáce neméně závažným. Ještě neskušený plavec se pustil s nadšením na objevitelské cesty, sotva se uzdravil. V osamělé jeskyni v Manres začíná prožívat znovu a plně vnitřní zážitky. Mohlo to končit zle, protože nepříznivé dojmy, náhlady a představy ho dohnaly až k pokušení sebevraždy. Poznal, že se odvážil příliš daleko, ale neměl nikoho, kdo by ho vedl a poučil. Nezbylo mu tedy nic jiného, než dávat pozor a orientovat se sám. Poznal, že myšlenky jsou jako vítr do plachet. Jedním se musí vystavit a vlivu jiných se musí vyhnout. Začal vidět věci jinýma očima, začal rozlišovat a zakoušet dobré i zlé duchy. Stručné zápisky o této zkušenosti čteme v knížce duchovních cvičení. Neobsahují nic nového. Jejich forma je skoro primitivní. Jejich cena je však právě v této životní bezprostřednosti. Jsou to rady, jak se zachovat v tom nebo onom okamžiku, v pochybnostech, při nápadech, hnutích, náladách.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: V rámci dnešního radioreportu vám nabízíme srpnový díl po podcastu Ostravsko-opavské diecéze s manželi Vrabcovými z Karlovy Studánky.
1: Posloucháte Poodcast ze života Ostravsko-opavské diecéze. Příběhy obyčejných lidí, kterým byly svěřeny neobyčejné věci. Moje jméno je Monika Pustovková a vítám vás u dalšího dílu diecézního podcastu Z kraje mezi Hrčavou a Bílou vodou. Dnes vás zvu do Karlovy Studánky. Žijí tam manželé Jan a Marie Vrabcovi, vysoký muž a drobná žena, kteří se v době totality nebáli hlásit se ke své víře, i když to pro ně znamenalo problémy. Naopak, zapojili se i do tehdejší podzemní církve. Dodnes v Karlově Studánce vedou bohoslužby slova.
2: Oba dva jsme se narodili v Brně, tam jsme také vystudovali a od roku 77 jsme v Karlově Studánce.
1: Vy jste se potkali za studií?
2: My jsme se potkali u svatého Tomáše. Já jsem tam ministroval a moje manželka zpívala v dětském sboru. Potom jsme studovali na lékařské fakultě a ona byla taky takový organizátor duchovních cvičení jako studentských, takže o tatu se být taky zdál a potom, když jsem byl v pátým ročníku, jsem viděl, že už mě zbývá jenom rok do konce studia, že teda jako už je možnost přemýšlet nad tím, že bych zajistil rodinu. Tak jsme spolu začali chodit, potom jsme se vzali a to už jsme potom, když jsme skončili studia, šel do Třebíče, do nemocnice. Tam jsem pracoval 3 roky a byla možnost přijít do Karlovy Studánky, že hledali internistu, tak jsem v roce 77 přesídlil i s manželkou a těma dětmi jsem do Karlovy Studánky.
1: Co jste říkala na to, když vám oznámil, že bych chtěl se ucházet o místo v Karlově Studánce?
3: To bylo v době totality, kdy vlastně manžel nebyl schopen dostat druhou atestaci. Jo, že jsou to první atestace a druhá atestace bez toho, aby člověk byl ve straně nebo tak jako nešlo. A tady slibovali atestaci s interny. Tenkrát já jsem si dala podmínku. Bylo to v pondělí, když přišel, v úterý napsal dopis a hodil se do schránky a já jsem řekla, pane Bože, jestli do pátku bude na zpátek odpověď, tak vím, že máme jít.
1: Vy jste si kladla podmínky pro pána Boha?
3: Ano, taková jsem byla. A ono to přišlo. Takže jsme se šli sem podívat. Ale ta doba, nebo tady to bylo kovaný, ten jako fest, takže to nebylo jednoduché v té totalitě, jako tady.
1: Manželé Vrabcovi si mysleli, že v podhuří Hrubého Jeseníku zůstanou pár let, než děti nastoupí do školy. Ale jak se říká, člověk míní,
3: ano,
1: než půjdou děti
3: ano,
1: do školy.
3: Ano, já jsem se nevěděla představit, že by děti mohly jako chodit do dvojtřídky nebo trojtřídky. Jo. Teď byly teda dětský domov, takže dohromady bylo to většinou jako dvojtřídky a těch dětí tam bylo 25 i 30 jako v těch dvojtřídkách. Jo.
2: Tady se nám potom narodili ještě další 4 děti a z těch 3 roků je to dneska už 48 let pryč. Už tahdem 49. rok teďka. No.
1: Chtěla jste vždycky velkou rodinu?
3: Vždycky jsem říkala aspoň 3-4. Ale zase musím teda taky říct poctivka, že když byly ty první 2 a byli maličci, jo, tak jsme jednou přišli na návštěvu a oni měli, myslím, 5 nebo dokonce 6 dětí. A když jsem tam ty botičky viděla a představila jsem si to v obouvání, to byla zrovna zima, jo, ty čepice, rukavice, boty, říkala, to bych teda nezvládla. To říkám poctivě, ale ono se to zvládlo, no.
1: Tak oni ti nejstarší to vyrostou, až potom se obojí sami.
3: To si člověk neuvědomí v té první okamžiku. Já si řeknu, no to je hrozný, jako o představě, že furt oblikám ty botičky a tykom ne jednomu 2, ale to si pamatuju, jak dneska si říkám, no tak to bych teda nezvládla, to teda ne.
1: No ale máte dům plný lidí neustále, jsem pochopila.
3: No to máme a oni jsou všichni rádi teda pospolu, no.
2: Z těch 6 dětí 5 jich bydlí v Brně, nebo tam jako zakotvili i s rodinami a jeden syn bydlí v Karlovicích, ten pracuje v Bruntále, tak ten má tady taky 7 dětí a jinak ty naše vnoučata, ty jsou v Brně, ale oni právě rádi se přijíždějí. Je jich dohromady 25, je 14 děvčat a 11 kluků, takže jsme rádi, že nás Pán Bůh sem poslal a cítíme, že to tak asi mělo být.
3: Ta děcka, když mají narozeniny, tak je největší přání je vždycky to, aby se všichni sešli. No.
1: Když jsem se dívala na ten váš kostel vlastně tady v Karlově Studánce, tak když se sejdete všichni, tak ho zvládnete zaplnit sami.
2: No, dá se říct, že jo. Vždycky ty děti v kostele rádi pomáhali a my jsme tady měli taky výborné kněze. V tom době totality překládali kněze už ti, kteří nechtěli mít někde ve městech, takže odtud, když musel někdo odejít, tak už brali souhlasy, takže my jsme tady měli výborného kněze, otec Augustin, otec Otakar Šváček a stejně tak otec Ivan Fischer. No a my jsme v té době totality byli tak jaksi úzce spojení ze Salesiány v té tajné organizaci, kterou organizoval otec Václav Filipec. Takže my jsme jezdívali na takový, to by se říkalo, že jedeme jako na vědu, ale to jako bylo jaksi obrazně hlas v teologii a morálce. Ty semináře dělal doktor Josef Zvěřina a v té morálce potom doktor Ota Máder. Takže tam jsme v době, když naše děti vyrůstaly, tak jsme tam jezdívali, tak třeba jednou za měsíc a tam jsme vlastně získávali takové znalosti, co se týče třeba z té teologie, morálky a tak dále.

0: otec Josef Zvěřina, poradce kardinála Tomáška, přítel Jana Pavla II. A také teolog podzemní církve, který neunavně hlásal náboženskou svobodu. Od vyučování ho neodradilo ani 13-leté komunistické vězení. V Karlově Studánce ve Vrabcových našel přátele.
1: On se potřeboval někam taky schovat, aby ho estébáče pořád nevytahovali, tak se ho tady bývá opakovaně na pobytech a to jsme se taky dost dobře mohli seznámit. Stejně tak jsme tady měli otce Josefa Hrdličku, to je biskup Olomoucký, tak to jsme říkali velký Josef, to byl Josef Zvěřina, malý Josef byl Josef Hrdlička. Ten nám taky birmoval děti, když už potom byl biskupem, takže jsme tak jaksi udržovali takové ty kontakty s takovou, jak se říkalo, podzemní církev.
0: Jak to vlastně bylo, jak si to představit v dnešní době? Neumím si představit, že by mě někdo zakazoval chodit do kostela, nebo že by to někdo hlídal.
1: Za to, že jsem chodil ministrovat, za to, že jsme chodili do náboženství, tak za to rodiče, třeba tatínek, nemohl tak nějak postupovat, bych řekl, kariérně. Navíc třeba můj kvotr, maminčin bratr, ten byl 5 let zavřený pro víru. Od mých 5 do 10 let jsem tady jezdil do Opavy, do kriminálu, jako za ním. A viděl jsem, že teda jak rodiče, tak třeba ti její sourozenci pro tu víru jsou ochotní také přinést nějaké oběti. A samotné naše studium bylo ohroženo tím, že jsme byli vychováváni ve víře, ale nicméně pán Bůh to zařídil, že jsme se jako na ty studia, jsem maturoval v roce 68, takže to jako jsem se potom dostal na základě, bych řekl, znalosti, tam v tu chvíli nehrála politika roli. V těch 60. letech, kdy vlastně byl tvrdý nátlak proti věřícím, tak my jsme taky organizovali, nebo manželka, takové ty různé duchovní cvičení. To byli zase kněží, kteří se vrátili z kriminálu. Stejně tak Mašek Filipec, to byl provinciál Salesiánu. I oni potom poznali nás, ti Salesiáni, takže za náma jezdili třeba z těch, jak se měli ti provinciálové. A když organizovali oni tady ty různé, jak tomu říkali, chaloupky, tak to také organizovali i přes nás, že my jsme takhle se zase stali s těma, kteří tam případně jeli s námi. Takže my jsme tady byli tak jako v té studánce organizovaní s těmi lidmi, kteří v té podzemní církvi byli.
0: Být věřící znamenalo v době totality pro Jana Vrabce být trnem v oku vedení v lázních.
1: Když jsem nastupoval, tak tady byl ředitel, který se rozhodl, že zkrátka ta církev tady musí skončit a velice tvrdě tady je po našem vedoucím laborantu. To mě panu Dostálovi a ten mě říkal, že když jsem tě uviděl v kostele, tak jsem si říkal, jak se strašně zmíří a když tě vzal sem do pracovního kolektivu. Je teda pravdu, že jsme také tady z těchto důvodů trošku bych řekl finančně byli jaksi opožďovaní za to ředitele, nebo když jsem šel k atestaci, tady jsem si dělal druhou atestaci, tak nás tam bylo asi 18 a pouze 9 jich mohlo jít. No a 8 lidí bylo jasných, že postupuje, to byly nějaký takový kádrový rezervy a já jsem se tam dostal na základě zase nějakého toho dobrého testu. No ale když jsem tu atestaci pak měl, tak zase ten ředitel teda kvůli tomu, že jsem v atestáce náboženské, tak jak neměl ustoupit, teda mě jako to nabízel, že bych tady mohl dělat primáře a tak, ale že to má své podmínky teda, že jako nebudu chodit do kostela. Já jsem říkal, víte, to je věc osobní, to já toho nevzdám, tak nebudu dělat primáře, že tak já jsem tady ještě po té atestaci pracoval určitý čas, než teda skončila ta doba totality, tak jsme to přečkali, tak jako to přečkali naši rodiče a naše děti už to tak nějak nevnímali, až tak bych řekl. Takže my jsme tak jak si tím prošli a nelitujeme toho. No.

0: Revoluce přinesla vytouženou svobodu vyznání a Janu Vrabcovi povýšení. Nejprve na vedoucího lékaře a nakonec i ředitele lázní. V jejich vedení působil 18 let.
1: Je to pro mě takový období, kdy se mohl také hodně zasahovat do toho renovování Karlovy studánky, protože tady to místo bylo takový dost jako zanedbaný z doby ještě totalitní. Postupem času během asi 10 let se podařilo všechny ty lůžka jednak je navýšit a jednak jako všechny přivez do té první kategorie, aby všechny pokoje měly k sobě sociální zařízení. A to nám zase tím, že jsme navýšili tu kapacitu, tak jsme si tím sami jako vydělávali a mohli jsme stále jako modernizovat. Tak jsme potom také zrekonstruovali bazén, to nám zase jako přitahovalo klienty a doposud se to daří vlastně využívat. Nejen tedy pro to léčení našich pacientů, a když třeba tady mají nějaký rekreační pobyt nebo lyžovačku, tak to navštěvují a tak zase ta studánka tím žije.
0: A vy ale si zasloužený důchod úplně neužíváte.
1: Já už přesluhu svůj důchod více jak 10 let a já musím být vděčný Pánu Bohu, že by to umožňuje jaksi zdravotně. Já jsem celý život pracoval s pacienty, i když jsem třeba byl v těch vedoucích řídících funkcích, tak jsem se nikdy nevzdával té běžné léčby s pacienty, sice třeba v menším úvazku, protože mě to vždycky nejvíc jako přinášelo takové, abych řekl, uspokojení. Tu práci mám rád s pacienty, takže pokud mi to zdraví dovoluje, tak pokračuji v tom.
0: No a vy jste se profesně našla v Karlově studánce? Když se vám to teda protáhlo z těch 3 let teď na ten 49. rok?
2: Já nevím, jestli jsou najítá.
0: Vy jste taky studovala medicínu?
2: To ano, ale já jsem víceméně bílá a jsem s dětma. To znamená, že minimálně 50 roků. A musím říct, že do dnešního dne dá se to tak říct, Eli, že vlastně máme jak ty malý, tak ty velký. Takže kromě pár nějakých roků máme miminko, že jo, Eli, a pak máme i ty větší. Takže já mám furt co dělat, jako co se týká těch miminek.
3: Do děcka nahoře.
0: Přišla podívat za námi.
2: Co bys ráda, lásko moje? Vydržíš to ještě chvilku? Tak bych za dětskama, jo? Takže bych řekla, že opakovaně jsou tam, kde jsou ti malí. A dokud ještě tohle, tak jak bylo jaro, tak to jsem tady nikdy nemohla vydržet, protože tady jaro není, tady je zima, pak dlouho chladno, 14 dní možná teplo. A pak už zase zima, i když teď se to trošku mění. No a teď tak jo, 3 dny jsou vlastně v Brně a 4 dny tady, nebo 3 a 3, to je furt, no.
0: Že cestujete mezi Brnem a Karlovou studánkou.
2: Furt ty malý musím jít u sebe, protože když nemám, tak asi bych nebyla svá.
0: Vy jste plynule přešla od dětí k vnoučatům a teď...
2: Ano, přesně tak.
0: Pravnoučatům.
2: No.
1: Ano. To úplně přesně bych mohla říct, že jsi to udělala jako rehabilitaci, jako maturitu.
2: A
1: více vědě se tomu tak až dalece nevěnovala, ale pracovala tak ještě, než šla do důchodu.
2: Moje práce jako mimo domácnost byla jako velmi, velmi sporá, bych řekla.
0: Říká skromně, asi to tak nebylo.
1: No, tak jako...
2: Ty prosím tě mleč, ty no, kromě to, tohle.
1: To chceš říct, tak ne.
2: Taky musel člověk pracovat, aby získal důchod, aby nebyl úplně jako...

0: Rok 1989 byl pro manžele Vrabcovi zlomový. Teologické vzdělání uplatnili v tom, že v Karlově Studánce začali vést bohoslužby slova a vedou je dodnes. Povolení k jejich vedení získali těsně před svatořečením Anežky České.
1: Protože náš tehdejší kněz byl Otakar Šváček, neskutečně vzácný člověk, tak on za celou tu dobu, co jsme tady byli, nějakých těch 14 roků, takže poprvé pojede na dovolenou a pojede na to svěcení. A protože my jsme věděli, že nás teda nepustí, že nás nemůžou pustit, protože nás nikdy nikam nepustili, takže teď toto vlastně tenkrát u pana biskupa Vaňáka, že o to požádá. No, takže tenkrát těsně před svatořečením jsme získali tejto povolení. Jsme stali tři, ještě vlastně dneska už s knězem, s Bohdan Sikorou, který je v Krnovi, tak tenkrát jsme tady byli ustanoveni, tak to tři.
0: Kvůli tomu, že kněz odjížděl na dovolenou.
1: Ano. Dobrý, že?
0: Takže. Vy jste tu revoluci měli ještě o něco dřív. Ono se říkalo, že až bude Anežka svatořečena, tak no, v Čechách...
1: Nastane konečně svoboda. Ano. No, takže my jsme to tenkrát takhle získali, nakonec jsme teda na svatořečení taky byli a zůstalo to jenom na Bohdana, ale od té doby vlastně se to tak nějak traduje.
0: Dneska máte bohoslužbu slova každý den, no, kromě no. Soboty, kdy je mše svatá.
1: Sice je to jako ten ubytek těch míst nějaký je velký, protože ti mladí většinou se senka nevrátili, protože tady to zaměstnání nedostali, ale myslím si, že i co se týká těch pacientů, takže jsou to vděční. No, je lidi, kteří prostě třeba vírou dlouho nežili anebo vůbec nežili, tak mají takovou možnost k tomu stišení a vám člověk řekne, tam je tak dobře v tom kostele.
0: Jste říkala, že není vždycky pro vás jednoduché jako pro ženu vést tu bohoslužbu slova.
1: Já si myslím, že to povědomí u nás, že kněz je kněz a ten patří k oltáři a žena se tam nemá ani otočit, že jo, tak to jako přetrvává a myslím si, že to nebude tak rychlý.
0: A to už jste v tom vlastně přes 30 let?
1: No, člověk si uvědomí, že to může někomu vadit. To není tak dlouho, možná 5-6 roku naspátek začala bohoslužbu slova a paní říká, co tady děláte? Pan biskup řekl, to bylo krátce po tom, co bylo svěcení pramenu, teda za týden, na to ne za krátce, jako řekl, že bude mše svatá. A já povídám, no pan biskup se spletl, my máme mši svatou v sobotu, takže v sobotu mše svatá byla a dneska je bohoslužba slova. Tady nemáte co dělat. Takhle napřed, jako...
0: Že vás vyhazovala do oltáře.
1: Ano, jo. A já jsem říkala, no podívejte se, máme dvě možnosti, buď se pomodlíme, anebo prostě půjdeme domů, my se jdeme modlit.
2: A tak je ojedině.
1: Ale to není pravdou, protože chlapi to úplně jinak vnímají, protože ještě kor, když tam přijde jako chlap jak hora, tak si nikdo nic nedovolí. Ale jsou lidi, kteří to vnímají jako pozitivně, ale je plno těch, kteří takhle tam čekají, co z toho teda vzejde.
2: Jak tady máme pacienty, jo, tak...
1: Ty lidi nejsou na to
2: zvyklí. Ne každý je, bych řekl, plně věřící. Jo. Je taky pravdou, že někdy na sebe lidi, co vás potřebují upozornit, jo. A já teda z toho důvodu, že tady pracuji jako lékař, byl jsem primářem a ředitelem, tak jsem po té stránce považoval za potřebné, aby také ti lidé věděli, že já nejsem kněz. Proto je to svým způsobem neúplně ideální, že já se neoblíkám do alby, a já to dělám zcela záměrně proto, aby si mě lidé nepletli, protože mnozí ti pacienti se na to zeptají a jim řekl, ne, že to je bohoslužba slova. Jo, děkají, jako jestli budu být lepší. Já říkám, ne, bohoslužbu slova.
0: Mě překvapilo na konci bohoslužby slova v neděli v Karlově Studánce Tedeum. To jsem fakt nečekala.
1: Tak to tak je často, no. Pomalu vždycky. A myslím si, že aj ty lidi se rádi připojí, si myslím, a znají to. A ještě když je vystavené nejsvětější svátost, tak jako co jiného hezčího. Bych řekla tak nějak, no, že to Tedeum je takový ten výraz slavnosti a každá neděle je slavnost. No.
0: Kde vy odpočíváte nebo nabíráte síly pro tu práci a pro všechno, čemu se věnujete?
2: Já jsem tady v tom prostředí rodinám a to, že každý den mohu jít ke svatému přijímání a ráno mohu začínat nějakým rozjímáním nad Božím slovem a po pracovní době jít na kostela a být tam s ostatními věřícími a přijmout svátostně Pána Ježíše v Eucharistii, tak To je pro mě zdroj života, zdroj odpočinku. No a jinak jako manželka je pro mě takovým velkým zdrojem posilí, protože ta péče o ty děti a vnoučata, ta z velké části jako vždycky byla na ní a to je babička na 400%, protože když někdo z vnoučat potřebuje, tak je vždycky jak svítáhnul k sobě. Tím, že jsme víceméně takto spolu a že si rozumíme a že teda máme i potestáci duchovní společně ten zájem toho osobního vztahu s Pánem Ježíšem, tak to je to, co nás jaksi drží dohromady a považuji taky za velkou boží milost, že teda i děti rostou ve víře a že nám Pán Bůh žehná. No, tak je to to, že nám Pán Bůh žehná, je taková nezasloužená milost, kterou od Pána Boha jsme obdrželi a že jsme ji mohli využít. No.

0: Díky, že posloucháte náš podcast. Budeme rádi, když nám dáte like, odběr či komentář. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se na slyšenou v příštím díle opět za měsíc. Tentokrát si budu povídat s fotografem Jindřichem Štrajtem, který v září oslaví své životní jubileum.
1: V následujících týdnech vám nabídneme ještě předchozí dva díly po podcastu Ostravsko-opavské diecéze a dále se můžete těšit každý měsíc na nový díl.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. V celé České republice existují pouze dvě samostatné obce s názvem Dolní Lhota. Tu první nalezneme na Zlínsku, nedaleko Sehradic. Do té druhé se snadno dopravíme tramvají, poněvadž se nachází nedaleko Ostravy, obklopena lesy a loukami směrem na Kyjovice a Opavu. Já u mikrofonu vítám rodačku a pamětnici z Dolní Lhoty, paní Evu Švidernochovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Švidernochová, určitě na úvod si řekneme něco o historii Dolní Lhoty. Ta historie je, předpokládám, hodně dlouhá.
1: Ano, ta historie nám spadá do 14. století, kdy původně tady byl dvůr, Lhotka Důlní se nazýval a byl součástí panství Velká Polom. Bylo to v majetku rodu Donátu. Potom v kronikách nacházíme údaje nebo data 1424, kdy tady byla už osada a první taková velká větší písemní zmínka o obci je z rodu Pražmu z Bílkova a to byl rok 1486. Potom zase dlouho nevíme nic a až v roce 1514 se ozývá název Klein Eilgold, takzvaná Malá Lhota. Tento název se užíval až do roku 1924. Vzhledem k tomu, že Malá Lhota se našim občanům zdála, že už je opravdu větší a není tak malá, jako třeba naše sousední Horní Lhota, tak byly velké snahy o to, aby se změnil název na Dolní Lhotu. No a tak se taky vlastně v tom roce 1924 stalo. Takže v loňském roce jsme tady slavili 100 let od naší Dolní Lhoty.
0: V úvodu pořadu jsem říkal, že do Dolní Lhoty snadno přijedeme tramvají. Já jsem tou tramvají přijel také, je to číslo 5. Paní Švidernochová, ta tramvaj tady od samotného počátku nejezdila. Co tady jezdilo?
1: Kde pak? Tramvaje byly až hodně později. Tady původně byl zahájen provoz parní železnice z Dolní Lhoty do Svinova a to už v listopadu 1926. Hlavním důvodem bylo, aby se do hutí a dolů dováželo dřevo tady z místních lesů. Až po zavedení elektrického vedení, tak nastalo tramvajové spojení, ale do té doby jezdil ještě i ten parní vlak až do roku 1948. Ta nákladní doprava byla zrušena až v roce 1970, kdy vlastně tady i v obci byl ukončen prodej uhlí, kdy tady vlastně původně jezdili nákladní vlaky, vysypali se to tady u takové váhy a byla tam obsluha, kdy lidi si jezdili s kárkama pro uhlí. Takže dneska už tady jezdí ty moderní tramvaje, které vidíváme po Ostravě, ale původně tady byly ty dřevěné, staré tramvaje s tou plošinou, kdy se za jízdy mohlo vyskakovat a naskakovat, kdy se brzdilo takovou velkou klikou, takže na to si ještě tady naše generace pamatuje. No a pro ty mladší tady čas od času v rámci nějakých slavností hromadné dopravy v Ostravě, tak projíždí ta dřevěná tramvaj jako vzpomínková s názvem Barborka.
0: I když se to zdá neuvěřitelné, už se nacházíme v podhůří Jeseníku.
1: Ano, jsme obec v podhůří Nízkého Jeseníku. Jsme tady na takovém místě, že za pěkného počasí krásně vidíme celé hřebeny Beskyd, celé to nádherné panorama. Když se podíváme směrem na jih, tak z našeho nejvyššího kopce, který se nazývá Břem, tak z toho Břemu vidíme na naši vedlejší obec Čavisov a směrem na sever Velkou Polom.
0: Nejvyšší kopec, nejvyšší bod obce Dolní Lhota je Břem. V loňském roce jsem měl tu čest na tomto kopci natáčet pořad s pracovníkem Severomoravských vodovodů a kanalizací.
1: Ano, na kopci máme vodárnu. Potkali jsme se tady s panem Markem Siebertem, který nám zasvěceně vyprávěl o tom, kdy vlastně tady se dělal vodovod, za jakých okolností se stavěla vodárna, s tím, že vodu tady máme navedenou z přehrady Kružberg. Ten vodovod, který se tady stavěl, tak ten byl samozřejmě pro Dolní Lhotu, ale zásobárna vody v té vodárny měla být i pro obec Krásné Pole a část Ostravy Poruby.
0: Jak je Dolní Lhota opravdu velká? Něco o obyvatelích Dolní Lhoty.
1: Už nejsme Malá Lhota, ale Dolní Lhota, přesto nejsme nějakou velkou obcí, že je u nás tak v 1550 obyvatel. Máme tady základní školu od 1. do 5. třídy i s 0. ročníkem, funguje tady mateřská škola, družina. Na to, že jsme obec malá, tak máme tady plno šikovných lidí, kteří se zapojují do široké škály akcí, ať už jsou to kulturní, společenské, sportovní. Děláváme historické ohlédnutí, takové okolenka do minulosti, vzpomínáme na události, které se tady udály, na rodáky, lidé jako toho využívají a taky se zapojují do akcí, které jsou pro zkrášlení obce, jako je třeba sázení stromů.
0: Aktivní občané, spousta zajímavých akcí.
1: Když bych třeba vzpomněla sbor dobrovolných hasičů, kteří tady v loni oslavili 130 let od svého založení a jsou nám takovou velkou oporou v obci, když máme tady povodně, které i v loňském roce nás tady postihly, tak jsou při každé té příležitosti těm lidem ku pomoci. Tak samo tělovýchovná jednota Sokol má skvělý fotbal od malých dětí, potom tenis. Máme tady 3 hřiště, velké fotbalové, potom hřiště pro menší děti a hřiště u školy a i s tělocvičnou. V zimě, když jsem vzpomínala tenisové kurty, tak ty tréninky pokračují i v zimě, kdy tam je nafukovací hala. V lese Obora máme naučnou stezku, kde jsou tam informativní tabule o tom, co se v lese nachází, jak se máme chovat zvěř, zvířata, od drobného hmyzu, houby, rostliny, všechno, kdy od dětí až po dospělé se máme stále jak vzdělávat. Jsou tam i pak dál trasy pro běh, kola, pro běžné vycházky. Pořádají se tam běžecké závody pod názvem Obora Trail Run. Potom tady máme závody horských kol, Dolnolhotský bike. V Dolní Lhotě probíhá rally, potom takové turistické akce, třeba Dolnolhotský kobzol, hudební záležitosti, jako je třeba Dolnolhotský buben, který vlastně byl i takovým prvním předchůdcem Colors Ostrava, který tady vlastně měl své počátky. Potom každoročně u nás probíhá 3králová sbírka, organizují se zájezdy, návštěvy divadel, velikonoční setkání, rozsvícení vánočního stromu. K tomu bych řekla, že třeba od loňska máme krásný nový dřevěný betlém. V loni měli poprvé v kostele i možnost vzít si na Štědrý den betlémské světlo. Mladí i ti starší si vždycky z té nabídky určitě najdou. A s tím, že jsou využívány i prostory sálu v obecním domě, kdy tady zveme ochotnická divadla, probíhají tam taky různé kulturní a společenské akce všech těch spolků, které tady máme.
0: Dolní Lhotu chápu jako rekreační oblast.
1: Pro návštěvníky Dolní Lhoty, kteří k nám zavítají jako turisti, tak můžeme nabídnout občerstvení ve 3 hospůdkách. Jedna je na hřišti, jedna u tramvajové zastávky a jedna v areálu Mokřinky na druhém konci vesnice. Od nás z Dolní Lhoty se můžete vydat na turistické pochody nebo i na kole do Lázní Klimkovic, nebo do Budišovic Zátiši, na Vaňkův kopec, na lyžařský sportovní areál, anebo po případě do Hrabině, do našeho nejbližšího poutního místa. Naučná stezka, kterou jsem vzpomínala, takže ta má taky naučné chodníčky a máme nově udělané i stezky, které se propojují směrem na Krásné pole od bývalého Kotalova mlýna.

0: Pani Švedrnochová, máte ještě něco, co byste ráda připomněla a na co bychom neměli zapomenout?
1: Máme tady takovou krásnou akci v loňském roce ve spolupráci pod záštitou Moravskoslezského kraje a pod odborným dohledem neziskové organizace Sázíme stromy. Jsme měli první ročník takzvaného sousedského sázení. A to na aleji Mlýnské. Je to vlastně původní chodník, kdy lidé tímto chodníčkem kolem Kotalova mlýna, který tam kdysi stával, chodili pěšky do práce. Byla to taková zkratka. Nazvali jsme to alej Mlýnská, protože opravdu ta alej tam už vysazena je. Vysadilo se 90 ovocných stromů, a to starých původních odrůd. A nejen to, že se vysadili, o té stromy se nadále pečuje, s tím, že v letošním roce proběhne druhá etapa, kdy budeme sázet další stromy, a to na Břížku. A ještě tady vznikají takové nové trasy, aby jsme neměli jenom aleje tam a zpátky, ale aby jsme měli i takový okruh z jedné aleje na druhou. A to právě teďka se zprovoznila takový okruh z Mlýnské ulice na napojení na ulici na Záhumení, asi v dálce 2,5 kilometru, kde je to vlastně po trávě, jsou lavičky k dispozici na odpočinek, na sednutí. Je to taková pěkná trasa i pro mladé, i pro staré lidi, je to nenáročné, takže mohou si tam projít, odpočinout, a je to vlastně procházka mezi poli. V březnu ještě u nás tady taky proběhla výsadba nových stromů na bývalé obecní skládce. Takže i místa, která nebyla pěkná, tak se zrekultivovala a dneska už tam stojí stromy a keře a vypadá to velice pěkně. My na té konci ulici Mlýnské, teďka je taky jedna taková nová věc, a sice s názvem Kvetoucí ráj pro opylovače. Na asi půlhektarové ploše jsou vysety rostliny, pestrá škála z různých květnatých rostlin, jako úkryt pro drobnou zvěř, ale především pro potravu pro včely, motýly a další hmyz. Protože když máme málo květů, máme málo hmyzu a pak máme málo ptactva, a tak to vlastně pokračuje dál. No a teďka úplně čerstvá událost, teďka tady koncem toho června byl zaznamenán los evropský. Fotopas to zachytila, všichni na to koukali, jestli opravdu ano, a pak výskyt toho losa evropského pokračoval dál směrem někde na Zbyslavice, Bílovec. Zřejmě se tady k nám zatoulal někde z Polska a dělá si výlet. Jo, a ještě je tam nainstalované teďka nově čapí hnízdo, tak uvidíme, když si tady čápy byly v Dolní Lhotě, tak doufáme, že k nám zase přivítají.
0: Na Proglasu posloucháte pořad o obci s názvem Dolní Lhota u Ostravy. U mikrofonu mám rodačku a pamětnici paní Evu Švidrnochovou. Každá obec se ráda pochlubí slavnými rodáky anebo osobnostmi, které se zapsaly nesmazatelně do historie obce. Jak jste na tom v Dolní Lhotě se slavnými rodáky?
1: No, můžeme se pochlubit, že máme opravdu jednoho

0: slavného rodáka. Byl to katolický kněz František Myslivec, který před 2 lety právě tady měl krásnou akci vzpomínkovou na 155. výročí jeho narození. Byl to také pedagog, spisovatel, etnograf, folklorista, středoškolský učitel. Byl taky jeden z těch, který propagoval to, aby v Dolní Lhotě na takzvaném parčíku kostelním, jak se tady tomu kdysi říkalo, byl postaven nějaký kříž, kaplička nebo kostel, což se jeho přání aj naplnilo, protože kostel tady dneska stojí. Zmapoval tady pro tu naši oblast Slezska, jak tady se hospodařilo, jak se tady žilo. Popsal národní kroj, popsal, jak se hospodařilo, jak se pracovalo se zvířaty, jaký se stavěly chléby, stodoly, sklepy, co se jedlo v období hojnosti, ale třeba i v období hladu, jak se zpracovávaly suroviny. Jeho ten záběr byl tak krásný a bohatý, on vyšel v několika publikacích a v některých časopisech, takovou souhrnou knížku, vydal před pár lety pan Lokoč, ještě s paní Lokočovou a Petrem Chroustem, pod názvem Opavský venkov před 100 lety v textech Františka Myslivce. To jeho 150. výročí narození jsme pojali opravdu s velkou úctou a pokorou, kdy vlastně lidé, kteří když chodí kolem kostela a vidí před kostelem na boku památník jako k jeho poctě, tak ani původně nevěděli, co všechno ten člověk tady pro tu Dolní Lhotu udělal. Nejenom pro Dolní Lhotu, ale celé ten náš kraj, jak zmapoval tu historii. Takže František Myslivec je opravdu náš veliký rodák a máme radost, že i škola se zapojila do nabídky, kdy jsme dělali takový výukový program pro celou základní školu, kdy chodili jednotlivé třídy, nechali si vysvětlit, poslouchali, co se děje, prohlíželi si obrázky, no a pak taky zkoušeli přeložit nějaké ty jednoduché věty z té staré naší slezské řeči. Jsme hrdí na našeho Františka Myslivce.
1: Já mohu prozradit, že celý tento pořad natáčíme v místním pastoračním centru při kostele svatých Cyrila a Metoděje. Všechno tady svítí novotou, jak kostel, tak i toto úžasné zázemí farnosti Dolní Lhota. Jak to bylo v Dolní Lhotě s kaplemi, s kostely, s kříži?
0: Původně tady jenom, co už víme, někdy od 17. století tady stála kaplička Panny Marie. Aby tady stál nějaký větší kostel, tak byly snahy už před 120 lety. V roce 1949 v areálu tady takzvaného kostelního parku byl postaven polní oltář s výzdobou Cyrila a Metoděje. Tento oltář tady byl celé ty roky a byly slouženy kolem něho polní mše vždycky k výročí svatých Cyrila a Metoděje. Pořád ty snahy pokračovaly, aby tady byl postavený nějaký malý kostelík nebo větší kaple. Po 20 letech se to konečně povedlo, kdy nebyla postavena kaple, ale obřadní síň. V obřadní síni se mohly konat taky obřady, pohřby, příležitostné další věci, jako nějaké koncerty a nějaká vystoupení. Po dalších 25 letech byla obřadní síň převedena na farnost Velká Polom s tím, že ta obřadní síň potřebovala už i nějaké další opravy. Tak se začalo s opravou a s tím, že se přestaví obřadní síň na kostel. To bylo v letech 2002 až 2004. 8. srpna 2004 došlo k vysvěcení kostela svatých Cyrila a Metoděje, a to ostravsko-opavským biskupem monsignorem Františkem Václavem Lobkovicem. Za kostelem do té doby pořád stála ještě stará márnice, která už byla v dezolátním stavu. Bylo nutné už buď to opravit, anebo zbourat. Bylo rozhodnuto, že místo tady té staré márnice bude zahájena stavba přístavby pastoračního centra. To pastorační centrum bylo slavnostně otevřeno v srpnu 2020, kdy nám ho přišel požehnat apoštolský administrátor v té době ještě ostravsko-opavské diecéze biskup monsignor Martin David. Jak jste se ptal na ty kříže, tak v Dolní Lhotě právě na tom nejvyšším bodě máme kříž na břemu, který stojí od roku 1999. Byla to taky taková velká slavnost, kdy v rámci toho posvěcení kříže došlo i k posvěcení obecního znaku a praporu. Takže kříž tam stojí dodnes, bývají tam pobožnosti k povýšení svatého kříže, takže bývají tam mše, popřípadě lidé se tam chodí modlit.
1: A v roce 2024 byla v Dolní Lhotě velká sláva. 20. výročí posvěcení nového kostela.
0: Ano, byla to krásná velká akce. Když jsme měli první myšlenky na to, jak toto výročí oslavit, tak z otce Zdenka Vavra vyšel nápad, pozveme tady apoštolského nuncia. Tak jsme se tomu všichni jenom tak usmáli, že co by apoštolský nuncius dělal u nás v Malé Dolní Lhotě. Apoštolský nuncius toto pozvání přijal. K naší neskutečné radosti, ale i také starosti jsme začali připravovat opravdu velkolepou slavnost. Byla to i spolupráce s obcí a dalšími složkami, které nám tady pomáhaly. Zahájení jsme měli už den předem, kdy jsme tady měli pozvanou scholu ze Závišic s úžasným koncertem, který tady probíhal v našem kostele. To byla sobota a v neděli 11. srpna jsme začínali krátkou modlitbou u kříže nad kostelem. Potom probíhala slavnostní mše svatá. Odpoledne na obecním úřadě v sále probíhala moderovaná diskuze s hosty, které jsme tady měli pozvané, a k tomu jsme ještě měli takové pěkné posezení při sladkostech, kdy jsme měli takovou vyhlášenou soutěž, co se peče v Dolní Lhotě, takže místní hospodinky napekly takové krásné sladkosti a navíc ještě k tomu probíhala soutěž o Perníkový kostel, která taky byla velice pěkná, a k tomu nám povídání a o medových perničcích povídala paní Petra Burianová. Takže celé ty dva dny byly úžasné, byli jsme nadšení s tím, jak otec nuncius nás přijal, jaké to bylo srdečné, milé, a když po celé té akci v ten druhý den vlastně odjížděl, tak říkal, že se tady u nás cítí velice pěkně a milé, jako by byl na dovolené. Takže bylo to milé setkání a dlouho to zůstane v našich vzpomínkách a věříme, že snad někdy se zase uvidíme. Celý přenos té slavnostní mše byl přenášen televizi Noé, takže ti, kteří se tady nedostali nebo nemohli přijet, tak měli možnost při mém přenosu sledovat celou bohoslužbu.
1: Paní Švidernochová, jednou dokonce jsem našel nadpis článku, že Dolní Lhota je hlavní město Švidrnov. Tak něco o těch Švidrnochových Dolní Lhotě?
0: Ano, ano. Hlavní město Švidrnochu Dolní Lhota. To, že u nás v obci je mnoho rodin s tímto příjmením, je známo a mnozí občané i vědí, že se občas koná i jejich rodiny ples. První ples u nás vznikl v Malé Hosludce Jana Švidrnocha z čísla 21 v roce 1920 a zároveň bylo dohodnuto, že další plesy budou tak zase za 10 let. Postupem času se ty termíny ale měnily, nebyla vždycky doba příhodná, no a v posledních letech se ten interval zkrátil na 5 let. Velké přípravy se konaly v roce 2020, kdy bylo vlastně 100. výročí od prvního plesu. No, ale to nám začala doba covidová a všechny společenské a kulturní akce byly zakázány. Takže teprve letos jsme slavili 100 plus 5. výročí. V pořadí to byl 15. ples, sešlo se nás kolem 140, a to nejen tady Lhoťané, ale i z okolních i vzdálenějších obcí a také Švitrnoši z zahraničí. My si ty plesy vždycky připravujeme sami, je zvyklostí, že i v programu, včetně hudby, všechno prostě dělají Švitrnochovi. Také jsme si připomněli dobu před 100 lety i starou slezskou řeč. Během večera se promítaly filmové záznamy z minulých plesů. Ty byly takovou milou vzpomínkou a také uvědomění si toho, že ty plesy pořádáme s podtitulem Na paměť a k slávě našich předků i k podpoře rodové tradice. To, že Švitrnochové jsou starý slezský rod, dokládají zápisy v matrice už z roku 1655. Takže letos slavíme i doložených 370 let tohoto příjmení, které se v dané době v oblasti psalo v malých obměnách latinsky, staroslovansky, německy, polsky. Máme taky svůj rodokmen, který se stále doplňuje. Máme svoji švitrnošskou polku, rodiny erb a také certifikát se zápisem do knihy rekordů a kuriozit z roku 2010 o vytvoření českého rekordu, a to je nejdelší tradice rodinných plesů rod Švitrnochů. Proč název naší vesnice jsme přidali i ten dodatek hlavní město Švitrnochů? Protože všechny ty roky plesy organizovali právě Švitrnoši z Dolní Lhoty. A naše obec tomuto konání byla vždy nápomocná. Takže tento titul si naše obec určitě zaslouží.
1: Paní Švitrnochová, já vám moc děkuji za tolik informací o obci Dolní Lhota, kousek od Ostravy, a na závěr pořadu pozvěte posluchače do rekreační oblasti v těsné blízkosti Ostravy.
0: Takže já taky děkuji za pozvání do vašeho pořadu. Bylo mi ctí, že můžu tady za farníky i jako občanka Dolní Lhoty mluvit o tom, jak se nám tady v Dolní Lhotě žije. A pokud budou mít posluchači cestu přes Dolní Lhotu, tak nezapomeňte se zastavit, třeba si vyjet na kole nebo pěšky právě na ten kopec nejvyšší u nás Břem, podívat se po okolí, popřípadě zavítat do nějakého spotky na nějaké výborné občerstvení, a nebo se projít po naučné stezce v Oboře, anebo po těch našich nových alejích, které tady sázíme. Věříme, že určitě byste si tady našli pěkná místečka ke klidu, k relaxaci, a z Ostravy to není daleko, je tady spoj, a i pro pěší, pro cykloturistiku i pro auta. Vždycky tady nějaké místečko si najdete, kde vám bude hezky a pěkně. Těšíme se na vás.
1: Vážení posluchači, dnešní radioreport je u konce. O obci Dolní Lhota u Ostravy hovořila rodačka pamětnice paní Eva Švitrnochová. Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

Je okolo 1 hodiny ráno, na Proglasu tedy vysíláme komorní hudbu. Dnes budeme poslouchat hobojový kvintet číslo 2 D-dur Josefa Myslivečka, výběr ze 13 kusů pro 2 klarinety a violu Františka Vincence Kramáře, sonátu G-dur pro flétnu a harfu Jana Křtitele Vaňhala, sonátu F-dur pro housle a basso continuo Františka Bendy a na závěr smyčcový kvartet číslo 4 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Přeji vám příjemný poslech.

V rámci komorní hudby na Proglasu jsme vyslechli hobojový kvintet číslo 2D dur Josefa Myslivečka, výběr ze 13 kusů pro dva klarinety a violu Františka Vincence Kramáře, sonátu G dur pro flétnu a harfu Jana Křtitele Vaňhala, sonátu F dur pro housle a basso continuo Františka Bendy a smyčcový kvartet C dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Proglas přebírá relaci Radia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Stůl Páně nám připomíná Kristovu oběť a smlouvu spečetěnou jeho krví. Odráží se tato skutečnost v našem každodenním všedním životě. V historii